mlčí stále výš, nedají se zastavit být neby trochu blíž. Kdyby jim štěstí přálo, pak skloní se i on, znovu pokořený, bílý matrhorn.

0: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
1: Prosím pozor. Začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali.
2: Príjemný čtvrteční večer, vážení posluchači, znovu po dvou týdnech vás od mikrofonu vítá Intibo, a to znamená, že tady opět relace Trikolóra, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události, dva hosté sobou břehu řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. Dva týdny opět byly velmi výživné a velmi nabité událostmi, takže dnes opět budeme mít určitě co rozebírat a v té slovenské části se pochopitelně budeme věnovat zejména tomu, co se děje nyní v Národní radě na probíhající schůzi, kde těch podnětů je celkem dost. Zároveň se určitě budeme věnovat také vyhlášenému referendu prezidentem Petrem Pellegrinem a určitě najdeme nějaké další záležitosti, které se týkají třeba dozvuků slovensko-maďarských vztahů po summitu Evropské unie. Takže určitě slovenská část dnes bude velmi bohatá na věci. A v té české bychom se rádi vrátili k tomu, co jsme vlastně nechali minule, k čemu jsme se vůbec nedostali. A to je projednávání návrhu zákona o úpravě poplatků k české televizi a k českému rozhlasu, který opět přidal několik dalších zajímavostí a pustíme si i zajímavé nahrávky ze zákulisí. Zároveň ale, vážení posluchači, pochopitelně budete mít k dispozici svůj hlas i vy, a to prostřednictvím tradičních kontaktních údajů, jakým se můžete do naší relace zapojit, a to na e-mailové adrese studio@slobodnyvysielac.sk, přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, anebo také na telefonní lince 0483810101, který vám určitě také dáme k dispozici, aby se mohli našich hostů ptát. Měli by tady být a jsou tady v tradiční sestavě, tak jak byste čekali.
3: A tak i dnes, a dneska tady speciálně rád, jakože velmi rád, a vlastně po další odmlce, kterou si asi hned vysvětlíme v úvodu, tak to tady přivítám českou část relace Trikolóra, kterým pochopitelně není nikdo jiný než Vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosa. Tak Vlku, minule jsme se tady bavili o tom hezkém večeru, tak já doufám, že dnes je teda určitě lepší než několik minulých předchozích, tak hezký večer a vítej v Trikolóře.
4: No, děkuju, je to pro mě dneska fajn večer, bez ohledu na to, co budeme řešit, to už je teda daleko míň fajn, to je spíš fuj, ale je to pro mě fajn večer, jsem zase jednou připojený, já využiju této příležitosti a zítra to zopakuju, pokud bude hodina velká, pevně věřím v tomto okamžik, že ano. Tak bych se chtěl omluvit všem, kteří, neváhám říci, naletěli na mou upoutávku, že bude hodina velká v pátek. Potom v úterý, nebyla ani v pátek, ani v úterý. Prostě dohnala mi tělesná slabost do té míry, že jsem byl schopný akorát ležet a koukat do stropu a nic dalšího. Čili omluvám se za to, pokud jsem někomu scházel, tak je mi to líto. Ale nešlo s tím opravdu nic dělat. Dneska tady jsem, jak dlouho se uvidí, ale rozhodně to zkusím natáhnout co nejdýl. Ale jenom tak, aby to mělo smysl teda. Nebudu nic ohejbat přes koleno, čili to je jedna věc. Druhá věc je díky za přivítání, zdravím tebe. Roman ještě není, tak toho pozdravím, až přijde, a zdravím Boriska do kotelny a především zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača Trikolóry zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv, a přeju jim hezký Filipo Jakubský večer. Lítají čarodějnice, prej, pálí se čarodějnice, pálí se ohně, ale vy sedíte s náma.
3: No, já jenom dovysvětlím, že Roman Michalko se k nám připojí jenom tak zhruba během 10 minut, protože má ještě něco důležitého teď, co právě vyřizuje momentálně v tomto čase, ale mluvil jsem s ním i před relací, takže určitě tady bude co nevidět. A já toho času využiju, protože nejenom, že lítají čarodejnice, a je to vlastně takový slavnostní večer, ale my, Vlku, máme i také slavnostní večer. Představ si, že dnešní relace Trikolora má číslo pořadové číslo 200, takže kulaté, úplně kulaté.
4: 200, když si vezmeš, že vysíláme jednou za dva týdny. To znamená 26 relací do roka. Tak to je pomalu 10 let. Teda ne, není to 10 let, ale je to teda už drahně dlouho, co to vysíláme. Tak jako dobrý, no. Já si myslím, a pořád máme kmen posluchačů. Tak ten se nezmenšuje, tak já si myslím, že na sebe můžeme být, když použiju to slovo pyšní.
3: Tak máme tady prvního gratulanta, respektive gratulantku, tak já ještě, když tady není Roman, tak využiju toho, protože vlastně k tomu, o čem jsme se teď bavili, tak tady poslala paní Jana e-mail, tak já ho přečtu. Příjemný podvečer z Bratislavy přeji, připájím i virtuální kytičku k dnešní dvousté relaci pro všechny její tvůrce. Doufám, že se dovolám a i osobně vám vyslovím přání. Do další stovky spoustu sil. A ještě otázky. Minulý týden nebyla hodina Vlka, není v archivu. Byla jsem na premiéře baletu Peter Pan ve Slovenské národním divadle, tak jsem živě vysílání neposlouchala. Zítra bude, srdečně pozdravuji a těším se na relaci. Paní Jana.
4: Paní Janko, já děkuju za tu virtuální kytičku. K tomu ostatnímu už jsem se vyjádřil. Pokud to jenom trošku půjde, tak zítra hodina Vlka bude. Ale jinak minulý týden jste udělala dvojnásobně dobře. Jít do Slovenského národního divadla je určitě větší zážitek než hodina Vlka. A hodina Vlka navíc nebyla.
3: Tak. Takže dobrá zpráva pro paní Janku, pokud vše dopadne, tak zítra se můžeme těšit na standardní páteční vysílání. Jenom se zeptám možná, když už teda jsme, protože pozvánka bývá tradiční součástí, tak máte tedy, pokud teda bude, nějaké téma, které mají posluchači očekávat?
4: No tak jako to téma, to je přenesený z minulého týdne, z tohoto úterka. To téma nemůže být nic jiného, než prostě to, co se děje kolem iránské války, to, co se děje kolem Trumpa, to, co se děje ohledně ropovodu Družba. To všechno spolu souvisí. Já myslím, že se dotkneme i vystoupení Emirátů z OPECu, protože to taky zapadá do mozaiky a prostě bude o čem povídat, ale nebude to nic převratného. Pokud do zítřejšího večera, výhradou toho, že do zítřejšího večera Trump nespustí třetí světovou.
3: Tak uvidíme, jak to se mu bude honit hlavou a jak to dopadne. No, tak protože Romana nemáme, tak pojďme se tedy dostat k těm českým tématům. Já jsem teda připravil jedno, které jsem měl tak připravené, že bychom ho zmínit mohli, ale nemuseli. Ale protože se vlastně stal kauzou svým způsobem, která měla nějaké své vyústění, tak pojďme se pustit nejprve, protože teď to bude hlavně o České televizi, tak Audiokraje. Za nedělní debaty v České televizi. Kosa se o něm zmínila, tak i proto tady trošku zazní a můžeme ho chvilku rozebrat spolu, tak pojďme si pustit pány Martina Řeznička a Radka Mondráčka.
5: Pani Dmitrašvili, když se na to podíváte, co prezident země, která není ochotná plnit závazky, ke kterým se sama zavázala, řekl by něco jiného než premiér, který je za to bezprostředně zodpovědný? Skutečně je ta účast prezidenta nezbytná? Vondráčku, už to tady zaznělo, tak já jenom to ještě jednou řeknu. Spor rozmíchal ministr zahraničí po nejmenování pana Turka ministrem. Sám Babiš, Andrej Babiš říká, že Macinka to nevydýchal. Takže je to osobní spor, nebo je to osobní vendeta nad zájmem Česka?
6: Omlouvám se, ale na úvod se musím vrátit tomu, že vaše věta, že tato vláda nehodlá dostat svým závazkům, byla vysoce manipulativní a nebyla vyvážená. A už se k tomu nemusíme vracet. Vláda nehodlá. Kdo to řekl?
5: V tomto roku.
6: Máme 2,07. My dodržujeme svoje zákonné závazky. Máme pouze svoji vlastní trajektorii tempa, kdy do roku 2035 dosáhneme toho, co se slíbilo na samitu.
5: Byla to manipulativní. Je 1,7. Nebyla, omlouvám se, ale nebyla.
6: Ne. Vaší metodikou, vy si tady počítáte 1,7. My máme.
5: Ano, možná, když tam zahrneme železnici u Karlštejna, zde 11, tak dojedeme na ty 2%. Neříkám, že to se schválilo v rozpočtu.
6: Tohle poslouchám od opozice v parlamentu. Vy jste moderátor České televize.
5: Já se snažím jenom zpochybnit váš argument.
6: Já jsem chtěl jít od toho v klidu. Prostě když řeknete, že tato vláda nehodlá plnit své závazky, je to manipulativní výrok.
5: Tak pojďme se vrátit k té otázce.
6: Dávejte si na to pozor. Já vás nemohu, prostě zlepšete svoji práci a po vás víc.
5: Pane Vondráčku,
7: já jsem se ohradila.
8: To je strašná arogance, co teďka tady předvádí.
6: Já jsem chtěl říct,
8: že to
6: nemůžete říkat, že
7: se ohradila proti
6: z mého pohledu, je to lež. Je to vyslovená lež, že tato vláda něco nehodlá plnit. My prostě máme teďka schválený rozpočet, plníme sliby svých voličů, ten rozpočet jsme naprostým způsobem obhájili s tím, že ano, chceme bránit naše obyvatelstvo, chceme zvyšovat obrany schopnost, ale taky máme priority, nějakou životní úroveň, nějaké zdravotnictví,
5: nějaký sociál. Používá i generální prostě tajemník na to, který říká,
6: rok 2026
5: je rok,
6: jiné země,
5: nejenom
6: 2026 je rok přechodný, my jsme prostě nějakým způsobem
5: ten rozpočet zdědili. Že to je rok přechodný.
6: Ale ten nehodlá plnit své závazky je manipulativní výrok. Protože to se tady můžete vykecávat, jak chcete. Víte, je to manipulativní. A vy jste říkal ještě, paní kolegyně, no přece není to nepravda. Já říkám, že to je manipulativní.
5: Já,
6: a zatím si
5: já
6: stojí.
5: Trvám na tom, abyste mi odpověděl, prosím.
6: A já vám odpovím, na jakou chcete otázku. A ale musíme si dořešit tady tyhle ty věci.
5: Tak já jsem vám ptám zpátky.
6: Pan kolega mluvil o potenciálu. Já bych byl moc rád, kdyby jsme tuhle debatu. Já myslím, že to je v podstatě nemožné, ale aby jsme dostali tuhle debatu na nějakou rozumnou úroveň, kdyby jsme se bavili o obsahu. Co tam pan prezident teda chce říkat?
3: To bylo z nedělní debaty o 5 dnů později. Tady mám ještě 2 audio, které k tomu nutně patří, protože vlastně stejné údaje, které říká Martin Řezníček, řekl Andrej Babiš a dřív potvrdil Mark Rutte. Tak pojďme si pustit tyto 2 pány.
7: Nevnímáte to riziko, že bychom nedosáhli na splnění těch závazků vůči Severoatlantické alianci?
9: Nevnímám, budeme před 2%. Tím to vypadá, že ani my nesplníme. Fialová vláda za celé své trvání ani jednou nesplnila 2%. Celý čas vám lhali.
10: In 2025, for the first time, all allies met the goal agreed in 2014 to invest at least 2% of their GDP on defense.
3: Výdaje na obranu. A pokud jsi se zmiňoval hlavně o té části mezi Martinem Řezničkem a Radkem Vondráčkem, tak manipulativní, pravdivé, jak to vidíš teď?
4: No tak, já nevím, k jakýmu dojmu si došel ty z toho audia. K jakýmu závěru došli naše posluchači, ale pro mě to je naprosto jasný. Kdybych byl generálním ředitelem České televize, Martin Řezníček už by nikdy tenhle pořad nemoderoval. A já bych mu nejspíš napsal výpověď, protože to, co předvedl, to byla neskonalá drzost. A za mě sprostota. On už něco podobného, pokud se pamatuješ na jeho způsob moderování poslední prezidentské debaty na ČT mezi dnešním prezidentem a dnešním premiérem. On tam předvedl ne tak šílený výkon, jako tady v tom případě, ale velmi podobný. Kdy na jednu stranu byl velmi submisivní a podlezavý, když kladl otázky dnešnímu prezidentovi. A na stranu druhou byl velmi útočný a agresivní, když je kladl Andrej Babišovi. To je prostě něco, co si moderátor nesmí dovolit. Takhle já se vrátím ke svýmu hodnocení odchodu Václava Moravce. A když jsem hodnotil když jsem se dotkl toho, kdo to bude moderovat, jsem napsal, že zaplať pánu, že to bude moderovat Dolanský. A myslel jsem si, že u toho nechají a nikoli v Řezníček. Protože to tam mohli klidu nechat Václava Moravce a byl by lepší než Řezníček. Že to by teprve byla hrůza. No a Řezníček to dokonale předvedl, že jsem bohužel měl pravdu, že jsem se v něm nespletl. Jo. To je chlápek, který velice dobře ví, která strana chleba je namazaná máslem. kdo má prostě navrch a komu je potřeba foukat, tak to dělá ze všech sil, ale já si myslím, že si veřejnoprávní televize nemůže dovolit moderátora, který se pasuje do úrovně moderátora, soudce a zároveň i kata. Jeden tam od toho nějakým způsobem kladl otázky a řídil diskuzi, ale ne o to, aby byl v hlavní roli a v podstatě urážel svý hosty. To je zbytečný a za mě toho činím jediný závěr. Generální ředitel Chudárek mu měl napsat okamžitě výpověď. Už neudělal. Ale v každém případě ten, kdo to chce vidět, tak zjistil, proč, co je jádrem sporu o Českou televizi. Jádrem sporu nejsou žádný poplatky. Jádrem sporu není to, že by někdo chtěl omezovat veřejnoprávní funkci České televize. Jádrem sporu je to. Tam prostě nebyly řezníčkové. Já nechci, aby řezníčka nahradil Xaver Veselý nebo někdo tohoto ranku. Nechci. A tam chci prostě někoho, na koho bude možný se spolehnout, že bude seriózní a že bude přistupovat ke všem politickým stranám úplně stejně bude přistupovat ke všem politickým názorům, pokud tam nebude vysloveně někdo hlásat extremismus typu, že někdo musí být splinovaný, nebo pověste ho vejš a takovýhle ty výkřiky, ať se moderátor chová jako moderátor, ať se na to připraví, ať klade dotazy, nepříjemný dotazy, ale ať je klade všem nepříjemný. Ne na jednu stranu se vlísávat a na druhou stranu být prostej a agresivní. To, co předvedl Řezníček, za mě teda neskonalá sprostota.
3: No, ono to má vlastně ten paradox v tom smyslu, že my teď, rozumějí, tento týden hlavně, vlastně sledujeme, jakože, jestli teda vůbec plníme i ty 2%, protože někdo říká, že
4: ale
3: ne.
4: Ale o 2% nejde. Podívej se, my máme, kolik máme zadlužení v novém rozpočtu? 320 miliard?
3: Mám 310 bylo neoficiálně. Ale je to víc.
4: No, tak nebo je to ještě víc. A ta diskuze není vůbec o tom, jestli plníme 2,07 nebo 1,97. Ta diskuze by měla být vedena v úplně jiný rovině. A ta rovina zní, můžeme mít jenom takovou obranu, jakou si můžeme dovolit, protože náš pan prezidentčík se nechal slyšet, že jako 20 miliard, že by se v tom rozpočtu na tu obranu jako mělo najít. Ale už si dával zatracený pozor, aby neřekl, co by se teda mělo škrtnout. A nebo, aby řekl, víte, my zatížíme naše děti a vnuky, zatížíme o 20 miliard víc, než by bylo potřeba, zaplatíme každý rok 20 miliard, 2 miliardy, 200 milionů. Státní papíry teďko měly aukci a tuším, že šly skoro za 4, jo. Tak 200 milionů krát 4 ročně, tak to je skoro 800 milionů, to je 3/4 miliardy, tak prostě jenom na dluhovou službu za úroky dáme o 3/4 miliardy navíc. Na to si dává pozor. On čili můžeš mít, to je stejný státní rozpočet, je stejný jako doma. Taky můžeš vydat jenom ty peníze, které máš. Můžeš si půjčit, když tě nestačí, ale musíš splácet úrok. A každá rozumná rodina, která už má půjčky, tak kouká, aby je nezvyšovala. Ne. Pro nás je hlavní, aby jsme sousedům ukázali, že máme na nový mobil. To znamená, že máme, že si můžeme, že si zainvestujeme tanků, víc letadílek, víc ventiček a že to je na dluh, to nevadí. Hlavně, že teda sousedům ukážeme, že máme nový mobil, protože na sousedském potlachu jsme se zavázali, že si koupíme všichni každá rodina okruhu, jestli koupí každý rok nový mobil. No a jak bychom vypadali, co by si o nás pomysleli, když my ten nový mobil mít nebudeme. A navíc, já nevím, jestli jsi zaznamenal takovou absurditu, jakože armáda teďko pořizuje nové uniformy. Oni už jim nestačí ty, jako to mají do
3: teďka.
4: Oni budou mít nový uniformy. Pro Boha zlatýho, kde to žijeme? To bude taky obranný výdaj, ale za mě naprosto zbytný. Proč pořizujeme pro vojáky nový uniformy v době, kdy máme 320 miliardový schodek ve státním rozpočtu? Tohle by měl někdo řešit. A ne, jestli to je 2,07 nebo 1,97. To je zase v rámci tažení proti Babišově vládě. My neplníme spojenecký závazky. No a tak neplníme. A co se jako stane, že nesplníme? Vyloučí nás na to, nebo že Trump se na nás bude špatně dívat? Jak my se díváme na Trumpa, když Trump vyhlásil, že Spojené státy by chtěli Grónsko? Tak to se na něj koukáme dobře? Nebo my se dobře koukáme na Trumpa, když Trump požaduje, aby se Evropa angažovala do otevření Hormuzského zálivu? Tohle nikdo neřeší, ale pozor, ty peníze na dluh, tak ty bychom na tu obranu, konkrétně na ty nový uniformy, no to bychom si asi pořídit měli. Dává ti to nějakou logiku tohle?
3: No, já bych řekl něco jiného, když to vrátím k České televizi, tak častá otázka vlastně padá a určitě jsi slyšel. No, my teda máme ale 320 miliard dluh, když dostanu tohle čísla, a jak to, že teda jako zrušíme něco, čemu někteří říkají mediální daň, a najednou si ve státním rozpočtu najdeme 10 miliard na rozhlas a na televizi a budeme to platit místo těch lidí, to vám taky nevadí?
4: Jo, tak to je legitimní otázka, ano, ať na ní vláda odpoví. Já s tím nemám sebe menší problém, s tímhle s tím. Ale tam bude jasný benefit. Na jedné straně stát to teda bude muset vydat, a zadluží se víc, a na druhé straně zůstane hold lidem v kapse o něco maloučko víc peněz. To nepoznají to, a pokud si četl články, které já jsem na Kose vydával k těmhle poplatkům, tak já jsem byl vždycky pro to, aby zůstal zachovaný současný systém, ale ne kvůli tomu, že by jeho zrušením došlo k porušení nebo narušení veřejnoprávnosti České televize a Českého rozhlasu. Ale protože je to zavedený a je to nějakým způsobem čitelný. Televizní poplatek, tak z toho se stal symbol. Z toho se stal symbol boje proti Fialově vládě, a na tom to bylo postaveno. Ta Fialová vláda, ta se chtěla zapsat dobře u svých lidí z veřejnoprávních médií, a v posledním roce si prohlasovala zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. No a samozřejmě, že tehdejší opozice se proti tomu vymezovala a říkala, že ne, a že je potřeba to převést pod financování státního rozpočtu a tak dále. Já jsem k tomu napsal 2, 3, 4 články. Výrazně jsem se vymezil proti alternativě, která přišla s iniciativou Nekrem Hydru, kterou jsem považoval za naprosto šílenou ve svých důsledcích. A psal jsem proti tomu. Čili mě nevadí forma poplatku, ale uznávám, že současná vláda svým voličům co si slíbila a snaží se to dodržet, protože to byla jedna z těch vlajek, pro kterou jí volili. No a je to vlajka jedna z mála, která teda zůstává, a vlaje nad Babišem, Okamurou a Macinkou. To bude muset splnit, ale je legitimní dotaz říct, ano, 320 miliard, a vy chcete o další 10 to zvýšit. To je legitimní, já s tím souhlasím.
3: Dobře, pojďme se posunout. Já mám tady připravené dvě audia, protože překladatelem zákona toho nového je samozřejmě Ministerstvo kultury, prostřednictvím Moty Klempíře. On byl o minulé neděli také návštěvníkem debaty, dokonce neměl žádného oponenta, takže půl hodinu tam vlastně byl jenom s Lukášem Dolanským. Tak pojďme, mám tady takové dvě pasáže, které si myslím, že to celkem ukáží. Ta první je, proč vlastně ten zákon on považuje za dobrý a proč ho vlastně předkládá a s jakým, jakou ideou. Tak pojďme.
11: Zeptám se na úvod. Řekněte mi prosím, co konkrétně na současném systému veřejnoprávních médií v České republice podle vás nefunguje?
12: Já bych neřekl, ani nefunguje. Možná ta otázka míří tam, proč vlastně to všechno děláme, že jo? Víte, co nefunguje? No, tak důležitý pro nás je aspekt, že my potřebujeme zjednodušit život občanům tím, že zbavíme mediální daně přesně tak, jak to říká prohlášení koaliční vlády. To je jeden z hlavních důvodů. Další důvod je takový jako neférový poplatky. To znamená, že na to koukají a platí lidé, kteří nemají televizi doma. Platíte to z mobilního telefonu. Potom za vymáhání těch poplatků se účtují horentní částky. Takže další část, proč to všechno děláme, neříkám, neobvinuji nikoho z ničeho. Je to drobná nepřehlednost hospodářských vazeb České televize, protože já když si...
11: Já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Tohle jsou témata, která probereme, ale já jsem se ptal záměrně na začátek. A to, použil jsem to slovo schválně. Nefunguje. Protože když máte nějakou změnu, tak musíte říct, něco nefunguje. Ale nezlobte se, já jsem neslyšel, že něco nefunguje, něco je nefunkční.
12: Myslíte nefunkční na současným
11: systému?
12: A co tím myslíme systémem? Myslíte tím ty programy? No, myslíte výběr?
11: Jak funguje výběr veřejnoprávních poplatků a jak jsou z něj financována veřejnoprávní média podle současných zákonů? Rozumím. Co na tom systému nefunguje?
12: Rozumím. My vycházíme z toho, že v prosinci proběhl poměrně rozsáhlý výzkum agentury Kantar v prosinci 25, který měl výsledek ten, že 60% lidí odmítá platit poplatky. To mi na tom jako velmi nefunguje. To je legitimní data.
11: To je ten jediný důvod, proč to děláte?
12: To je hlavní důvod. Víte co, my jsme slíbili občanům, že zrušíme televizní poplatky, ale je to na základě ne našeho uvážení, že my jsme se rozhodli. Je to na základě stížností občanů, že již poplatky platit nechtějí. Takže Kantar nám k tomu dává pádný důvod. 60% lidí to nechce platit.
3: Tak to tak Klempíř. Tak samozřejmě na Kantar bych se rád zeptal, ale přišly nějaké důvody ještě relevantní, co říkal pan ministr?
4: To pan ministr vzal za špatný konec. Protože já bych teda, Lukáš Dolanský mi připadal jako ve srovnání s Řezníčkem naprosto normální. Byť je to příslušník nebo chuligán z bývalého spartianského kotle, tak jak jsem informován a věřím, že spolehlivě, tak jako choval se nikoliv jako raudý, jako Řezníček, ale choval se jako ostrý moderátor. A ministr Klempíř, to teda není v žádném případě moje gusto. Je nepřipravený a dal to špatný konec. Protože co je špatně? Ta otázka zněla, co je špatně. A kdybych tam seděl místo něj já. Slyšíme se a co nefunguje. Jo. Tak já bych řekl, podívejte se. Vy v České televizi a v Českém rozhlase se neustále stěžujete, že máte málo peněz a tak dál. A já vám to docela rád věřím. Jenomže pokud budou rozhlasové a televizní poplatky, tak vy musíte mít nějaké oddělení pro správu a výběr těch poplatků. To je spojené s nějakou agendou, kdy se snažíte dohonit neplatiče a zjistit, jestli vám platí všichni, kteří platit mají a tak dále. To vyžaduje nějakou agendu. A já nevím, kolik tam máte lidí, nevím, kolik na to vynakládáte měsíčně a ročně, ale nějaký peníze to stojí, nějaký zlomek z vašeho rozpočtu. Tyhle peníze by se jistě daly využít líp. A tím, že to bude součást daňového systému, tak tohle můžete odbourat, tady ty peníze ušetříte a budete mít k dispozici. Za mě to je jasná zpráva. No to bene vedle toho podle průzkumu Kantaru se to ještě nelíbí 60% daňových poplatníků. Navíc teda dostanete mezi plátce i ty, kteří dneska nejste schopní dohonit třeba velké firmy a jako takový ty koncerny, které s váma nemají nic společného. To jsou jedni z hlavních přispěvatelů daně, banky, Škoda, Mladá Boleslav a tak dále. Jsou ti hlavní plátci, kteří vás budou jako saturovat. A notabene, pokud se nám povede nastavit režim valorizace, tak abyste dopředu věděli, čím můžete ze státního rozpočtu počítat, tak jako pro vás to bude výhoda. Ale na druhé straně, ta valorizace, teďko mluvím za sebe, jak bych to psal já, vy musíte dýchat ze státním rozpočtem. No a kdyby se státní rozpočet nějak začal dramaticky snižovat, tak samozřejmě, že i veřejnoprávní média to pocítí tohle. Musí dejchat s touhle republikou, tak jako s ním bude dejchat zdravotní školství. No a pak tam byl ještě jeden důvod, který, jak jsem zjistil, už asi platit nebude. To je záležitost kontroly. České nejvyšší kontrolní orgán může kontrolovat jenom ty subjekty, které jsou napojené na státní rozpočet. To znamená, že zatím NKÚ nemohl kontrolovat vynakládání prostředků Českou televizí a Českým rozhlasem, že to jsou koncesionářské poplatky a ty nemají zatím se státním rozpočtem co společného. Ale zjistil jsem, že do parlamentu šel návrh zákona. NKÚ, jeho působnost se rozšířila i nad veřejnoprávní média. Takže já jsem dřív podezříval ty, kteří bojovali za zachování současného systému z toho, že chtějí Českou televizi a Český rozhlas ušetřit dohledu NKÚ. Zřejmě jako pod něj padnou tak jako tak, což pokládám za dobrý. A myslím si, že NKÚ, až tam provede speciálně České televizi hloubkový kontroly, zejména pokud jde o tvorbu pořadu, se asi dozvíme velmi zajímavé věci o různých propojeních a tak dál. A myslím si, že v tom budou i lidi, kteří dneska třeba vystupují na všelijakých tribunách na Staromáku nebo na Letnej.
3: No, zeptám se tě, když ministr říká, že hlavním nebo jeden z hlavních důvodů je i průzkum Kantaru. Bereš to jako relevantní, nebo je to jenom taková bedlička? A potom já na ten průzkum se ptám speciálně, protože mám ho tady před sebou, tak nevím, jestli jsi ho viděl, tak já určitě
4: nějaká
3: čísla řeknu.
4: Neviděl, budeš mít výhodu, neviděl jsem ho, ale průzkum Kantar, zaprvně, Kantar je výzkumná agentura, o kterou se opírá Česká televize, když speciálně teda v těch nedělních politických debatách. A čísla Kantaru používala pro zvaní do televizních diskuzí před volbama. Takže za mě to relevanci má a víceméně všechny politické strany se ty průzkumy nechávají dělat a podle toho řídí svou politiku. Čili za mě to relevanci má.
3: Tak pojďme se podívat. Oni jsou totiž jenom takové čtyři okruhy, na které se Kantar ptal. Tak hned první je ten, o čem jsme se teď bavili, to znamená dohled NKÚ, zlepší transparentnost. Jsou tady vždycky čtyři kategorie, to znamená rozhodně ano, spíše ne a rozhodně ne. Tak co se týká té transparentnosti, tak rozhodně ano 40, spíše ano 41, spíše ne 14 a rozhodně ne 2. To znamená zaokrouhleno 80% lidí si myslí, že dohled NKÚ zlepší transparentnost.
4: No, tak. Ano, já si to myslím taky. Naprosto jasná zpráva.
3: Tak druhá věc, která ale asi nenastane podle všeho, a ta se týkala toho, jestli sloučení znamená úspory, rozumějí rozhlasu a televize. To je vlastně něco, k čemu jsme asi potřebovali Romana, jak to vidí on dneska, protože aspoň tak, jak se pan ministr vyjadřoval, tak rozhodně nehrozí, že by se obě organizace sloučily. Nicméně sloučení znamená úspory si myslí určitě 30, spíše ano 35, spíše ne 26 a rozhodně ne 6. Takže 65, to znamená dvě třetiny zase zaokrouhleno, si myslí, že to sloučení úspory znamená. Co myslí Luko?
4: Pod slovem úspora si každý může představovat cokoliv jiného. Nějakou úsporu numericky vygeneruješ vždycky, protože bude jenom jedna mzdová účtá na jedno právní oddělení a jedno oddělení péče o zaměstnance jsou složky, které můžeš centralizovat. Nemůžeš samozřejmě centralizovat programové věci a vysílací věci. Televize není rozhlas a naopak. Čili nějakou úsporu to přinese. Otázka je, jak ta úspora bude veliká, jak bude podstatná.
3: Dobře,
4: ta úspora může být 5 korun a taky může být 500 000, že jo? A vždycky je to úspor.
3: Dobře, tak ideální čas přivítat Romana i ve vysílání. Tak Romane, i tobě hezký večer a vítej.
13: Hezký večer a vítej.
14: Ďakujem za privítanie, pozdravujem Vlka, už nejakých 3-4-5 minút počúvam, pozdravujem Boriska, poslucháčov, samozrejme aj teba, takže my sme si tým prešli, teda ak ma vyzveš, tak sa môžem k tomu samozrejme...
3: No to ti vyzvu hrozne rád, pretože když sme už tady probrali dva okruhy, tak řekni nám, jaká je slovenská praxe, jak tu vidíš ty dnes, pretože ste si tým prošli, což ale v českém prípade asi nenastane, ale ve slovenském sa to stalo.
14: Tak tie úspory samozrejme nejaké môžu byť, napríklad to, že môžu dať spoločných redaktorov, nie že spoločných, ale jeden redaktor môže robiť pre televíziu aj pre rozhlas na tlačových konferenciách. My máme dneska úplne identické zvukové alebo audiozáznamy s tými, ktoré sú videozáznamy. To znamená, na tlačovky chodí jeden redaktor. Ono to už aj vtedy bolo, keď bola televízia, tá rozhlas mal viaceré okruhy, mal Reginu, čo bol regionálny, a Slovensko 1, a bolo absurdné, ak na tú istú tlačovku išli dvaja z jedného rozhlasu, aj keď v podstate pokrývali to viac menej tým istým spôsobom, čiže, ale to nie sú nejaké zásadné. Teoreticky nejaké synergie by mohli byť teda v spravodajstve, v nejakých spoluprácach a podobne. Ja neviem, teraz mal napríklad niečo ako vy máte, teda neviem presne, koľko kanálov má český rozhlas, ale my máme Devín a vy máte Vltavu, čo je taký artový program, ale potom sme mali ešte pre mladých alternatívna hudba, to je FM rádio, a tam napríklad boli, každý rok sú tam také ceny za alternatívnu hudbu, a samozrejme ona prechádza, alebo bolo to prenašané aj televíziou, teda bolo iba streamované, to je tá známa kauza Radiohead Awards, a v podstate malo to ísť aj na televízii, hej, že teda bola to rozhlasová cena, ale samozrejme prenašalo sa to aj televízne. Okrem toho u nás je taká vec, že s výnimkou jednej alebo dvoch relácií, jednej možno, všetky sú na 24-ke rozhlasové diskusné programy. Je tam statická kamera, není to nejak akože super profi, ale z prvej ruky, to znamená diskusná relácia o 12.30 a potom sobotné dialógy, ktoré sú hlavná diskusná relácia sobotná, tak sú kamery a človek si to môže online vypočuť v rádiu a pozrieť si to aj na 24-ke. Hej. Čiže tam nejaké prepojenie. Vlastne jediná diskusná relácia otvorene s Anou Vargovou je iba čiste rozhlasová. Všetky ostatné sú ako keby hybridné, že rozhlasová je televízne. To spravodajstvo z 24-kov je vlastne prepojené. Takže áno, tam asi nejaké veci sú, že máme ako keby typy redaktorov, ktorý je aj rozhlasový, aj televízny, respektíve je zamestnaný v rozhlase, ale 24 prenáša jeho veci. Takže ale miera tých úspor je podľa mňa v malých jednotkách percent. To ako nie. A sú tam zase veľa iných negatívnych vecí, napríklad v tom spojenom molochu je akože diskriminovaní rozhlasáci na úkor televízákov, že televízia

0: debaty. A překvapuje mě, že to vidí jenom 57% dotázaných. To svědčí o nedostatečnosti, duševní nedostatečnosti českého národa.
1: Tak Romane, už jsme se toho dotkli ve slovenské části, jak je to vlastně s těmi penězi pro média no, u vás na Slovensku potom pod podmínkami nového zákona. Tak jenom, jestli chceš tohle okomentovat a půjdeme asi k té nejdůležitější věci.
2: V podstate, ja mám jeden zásadný problém, mal som pri koncesionárskych poplatkoch a to je neskutočný a tupý populizmus privitý, neviem čo, ako to nazvať, politikov, ktorí tak biednú sumu, čo bolo niečo 4 aj niečo eurá, 4,2 eurá, neboli schopní 14 rokov valorizovať. A ja som teda, chápem ten vzťah, že sám si platím a mám ako keby priamejšie, ak je to priamo z mojich prostriedkov a nie prostredníctvom dvaní, tak ako keby, že teoreticky by som mal mať väčší vzťah k tomu, že tá verejnoprávna televízia je akože moja, hej? Ale zmysel to má iba vtedy, ak tá suma bude valorizovaná, lebo za 14 rokov reálna suma je zlomková. A potom sa vlastne, keďže zvýšiť koncesionárske poplatky o 30 korún špeciálnym zákonom je nepredstaviteľná vec, tak je to veľký problém a potom sa to muselo plátať špeciálnou zmluvou so štátom, alebo sa vymýšľalo, že sa zvýši podiel na reklamnom trhu a neviem čo všetko a nefungovalo to. To znamená, keď za koncesionárske poplatky, tak s automatickým valorizačným mechanizmom, alebo potom to, čo máme na Slovensku, a to je výlomok z HDP, a tam mám jeden zásadný problém, že to je ako handlovanie na trhu. Keď sa zavádzalo, tak bolo, že 0,15, potom prišiel jednoduchý zákon a bolo 0,17, aby pred voľbami bola servilná voči Matovičovi, to Heger vyriešil. Potom prišla iná vláda a dala 0,12 a toto je absolútne zlé. Ja som úplne že za to, že dobre, buď jedno alebo druhé, v podstate takmer to berem na rovinu, ak by bol ústavným zákonom zafixovaná suma je 0,15% HDP a bude to 0,15 a ako náhle bude rásť HDP, budú rásť aj príjmy televízie a rozhlasu a ako náhle to bude rásť, tak samozrejme reálna cena, reálna suma toho, čo dostane rozhlas a televízie, bude plus minus stále rovnaká v zmysle v reálnych cenách, nie v nominálnych cenách. Akože dneska, keď máme v najlepšom prípade 2% infláciu, ale častokrát aj 4, aj viac percent, za 15-20 rokov je to zlomok. Tuším, aj u vás bola nejaká debata, že ten výlomok bol nejaký 2005 rok, alebo nejak tak, že v reálnych cenách sa to dostalo niekde úplne do šialených sum, takže 2008. Takže nie je to dobré, ak to je jednoduchý zákon. Každý zákon o štátnom rozpočte má jednu podkapitolu televízia a rozhlas a ako sa dohodne koaličná rada, tak taký bude výlomok. Hej? A to je úplne že zlé.
1: No a to dostaneme se teda ke čtvrtému bodu.
0: K tomuhle. Já teda, kdybych to konstruoval, tak bych to přivázal na, dejme tomu, příjmy státního rozpočtu. No, na příjmovou kapitolu státního rozpočtu, protože státní rozpočet není v našich podmínkách o tom, kolik stát vybere. Státní rozpočet je, kolik stát vybere plus kolik se stát zadluží. Čili já bych to stanovil nějakým procentem, zlomkem procenta eventuálně z toho, kolik stát v příštím roce bude mít příjmy. Tím pádem by tahle daň, nebo ten poplatek pro veřejnoprávní média nezvyšoval zadlužení státu. Je špatný to stanovit procentem z rozpočtu a je špatný to stanovit procentem z HDP, jo, protože tam tam zase to neodpovídá. Tam se prostě objevuje faktor zadlužení a tomu, abych se rád vyhnul.
1: Dobře,
2: je to, že malo by to byť ústavným zákonom, aby každá vláda pri zákone štátnom rozpočte s tým nemohla laborovať hore-dole. A áno, nech sa to naviaže na nejaký ukazovateľ, ktorý odráža výkonnosť ekonomiky v poriadku, to by bolo v pohode, len hovorím, ak je to jednoduchý zákon, je to o ničom.
1: Tak poďme tedy konečne k tomu čtvrtému, čtvrté otázce, ale než sa k nemu dostaneme, tak ona je tá otázka vlastne úplne nejvíc citovaná, nejvíc řešená. A ja k tomu mám ešte druhé audio z oné debaty s Otou Klempířem, i speciálne ve vztahu k tomu, že co měli motoristé ve svém volebním programu. Tak poďme si to pustiť.
3: To motto toho je, když nejakú veřejnú službu, nebo respektíve tuhletu veřejnou právní službu požaduje stát, nebo zadává stát, tak by to měl platit stát.
4: To jde naprosto proti tomu, co jste zmiňoval, svoje vlastní programy, nebo ne programy prohlášení, ale předvolební sliby svým vlastním voličům. A vy to víte, asi jste čekal, že vám to tady ocituju. Nechceme, aby byla financována ze státního rozpočtu, tím by se stala vládní. Neděláte vlastně z veřejnoprávních médií nyní vládní média?
3: Jestli jste četl ten zákon, tak tam v té preambuli, když je napsáno, já nevím, jestli to mám citovat, nebo jestli se budeme bavit na tom, tam je napsáno, cílem tohoto zákona je zajistit efektivní, transparentní a hospodárné fungování rozhlasového a televizního vysílání. Jo. Dále je tam napsáno, Česká televize a rozhlas jsou samostatné veřejnoprávní instituce, nezávislé na výkonné moci, nejsou podřízeny vládě.
4: Takže to
3: žádného ministru,
4: takže ta věta, kterou jste měli ve svém předvolebním programu, ta neplatí. Že média financovaná ze státního rozpočtu se stanou vládními.
3: Pane redaktore, programové prohlášení strany, která s ním jde do voleb a stane se koaliční menšinovou stranou, se mění a jakýmsi způsobem se s něj stává koaliční prohlášení vlády.
4: To já nespochybnu. Já rozumím tomu, že když stanete vládou...
3: Musíte bojovat jenom na místě, který uhájíte.
4: Tomu rozumím. Ale v tom předvolebním slibu vy vašim svým vlastním voličům, kteří vás mohou potkat někde na ulici a zeptat se tuhletu otázku, kterou já, pokud tento zákon bude takto schválen, platí vaše věta, že financování ze státního rozpočtu znamená, že se stanou vládními?
3: Ne, neznamená, protože tady to v té preambuli toho zákona je.
4: Dobře, ale jste to měli v tom předvolebním programu.
3: Dobře, ale jak je to dlouho, to je půl roku, já jsem...
4: Takže už to neplatí. Co,
3: je to, počkejte, vy mě zbytečně jako zaháníte do kouta, to tak není vůbec. Jo. Je to tak, že za půl roku i jako člověk, i jako vlastně politik, projedete nějakým vývojem. A proto, aby to vládní média nebyla, tak do té preambule jsme dali to, že to nepodléhá žádnému politiku, žádnému ministerstvu. Jsou to dvě naprosto samostatné.
1: Tak, zeptám se vás, pánové, společně. Přesunem pod státní rozpočet, stane se Česká televize vládní, nebo respektive státní, protože logicky ze zaměstnanců televize se stanou státní zaměstnanci.
0: Ale to, co předvedl Dolanský teďko, tak to byl poloviční řezníček, jo. Protože on Klempíře furt točil na to, vy jste měli ve volebním programu a teďko stanou se vládními. To je přece nesmysl. To je, nestanou se vládními, protože model financování státního rozpočtu mají ve Francii, ale myslím si, že i ve Finsku. A tím, co koncesionářské poplatky mají v Německu a v Británii. A já si troufnu říct, že veřejnoprávní média ve Francii, jak je nesleduju a nemám možnost, to je nerozumím, tak rozhodně nebudou v horším stavu než veřejnoprávní média v Německu. Jak to mají v Rakousku, nevím, způsob financování tam je snad smíšený. Ale zkrátka francouzská televize a rozhlas budou stejně nezávislí jako německý veřejnoprávní rozhlasy a televize. To není odvislý od financování. A ten Klempíř, ten se v tom vařil, ale nakonec chytil správný směr, kdy říkal, je to věc vývoje. A my jsme se v preambuli postarali o to, aby vládní média nemohly vzniknout. My jsme se o to postarali. Vzhledem k tomu, že naši koaliční partneři to mají jako, jako svou vlajkovou disciplínu, tohle to, tak my jsme jedna ze třech stran koalice, tady jsme museli akceptovat většinu, ale preambulí jsme se postarali o to, aby žádný vládní médium nemohlo vzniknout. A odvolal bych se na to Francii, protože to je naprosto dogmatický tvrzení a od Dolanského to byla jasná neférovost tohle.
1: Tak Romane, zeptám se tebe, protože ty jsi znalec i jiných modelů financování.
2: Hej, hlavně k tomu, že štátna verejnoprávna, poviem krátku poznámku, akože Klempíš už spôsobom, aký vystupuje, ako sa niekedy podkladá, alebo neviem, o čo ide, ako je naozaj veľmi jemne povedané, pôsobí dezorientované. A to, čo povedal Vlk, by som plne akceptoval, ak by tento rezort nemali motoristi. Ale keď ja raz kandidujem s niečím, dostanem sa do vlády a mám ten rezort, tak veľmi ťažko vysvetlím, že vlastne ja, ktorý mám zodpovednosť za niečo také a vlastne sa v rámci koalície očakáva, že ja budem riadiť ten rezort podľa toho, aké boli moje predvolebné sľuby, tak otočím o 180 stupňov. Ja nevidím, že by Babiš extrémne tlačil práve na to, že by oni to mali niekde v programe a toto robil. Ja si myslím, že urobil ten kontromalec potom a nevedia to ani vôbec vysvetliť. Druhá vec je, že treba si zadefinovať, čo je to verejnoprávnosť. Spôsob financovania je sekundárna a ja dokonca si vnímam, že nezávislosť financovania, bo nezávislosť od politikov pri financovaní sa dá naozaj iba dvoma spôsobmi, a to keď sa do ústavného zákona alebo nejakého ťažko zmeniteľného zákona zadefinuje nárok, ktorý je neľahko premeniteľný so striedaním sa garnitúr. To znamená, že my sme mali dvakrát za 36 rokov ústavnú väčšinu koalíciu, takže toto je jedna záruka. Druhá záruka je nejaký automatický valorizačný vzorec pri koncesionárskych poplatkov, tak, ktorý by zabezpečil, že je v reálnych cenách aj o 20 rokov dá sa nejaká úroveň a tá sa udržiava tým, že sa valorizuje. A definícia verejnoprávnosti je filtrácia od politikov, ktorá sa robí zväčša cez rady. A spôsob kreovania rád a ich kompetencie, to je to definícia verejnoprávnosti. To znamená, my sme mali tretinový model, to bolo také, aby prerastali dĺžka mandátu bola 6 rokov a tretina sa po každých dvoch rokoch menila, čím sa v podstate neprekrývala garnitúra politická s zložením rád, ktoré dozerali nad činnosťou verejnoprávnych médií. To bola jedna možnosť. Druhá možnosť je, že sú tam nejakým spôsobom zadefinovaní ľudia. Na nás strašne častokrát nám nadávajú, že neviem, taká onaká televízia, ale ja jasne hovorím všetkým, a to není, že fikcia, to je pravda. My ako politici nemáme žiadne páky, priame alebo nepriame, na nepriame možno, ale veľmi nepriame, na televíziu, pretože o všetkom rozhodujú radní. Oni volia riaditeľa, nie je plénum Národnej rady, oni volia, oni majú vypočutie, oni posudzujú projekty, oni majú presne v zákone definované z okolnosti, za ktorých môžu odvolať riaditeľa pred skončením jeho mandátu. Ono je to tak, že na rok sa ani neprikrýva v podstate mandát rady s mandátom riaditeľa, lebo tam bol taký shift, taký posun, asi 9 alebo 10 mesačný, že bol dočasne poverený iba predsedom parlamentu, čo bola výnimka. Čiže o to ide, či a do akej miery majú priamy vplyv politici na televíziu. Štátna televízia by bola, keby vláda menovala riaditeľa televízie, alebo minister kultúry, alebo že by bol nejaký vládny splnomocnec pre televíziu, čo psychopat Kňažko, jeden z minister kultúry, sa pokúšal, potom mu vysvetlil, že to bolo krajne akože nevhodné. Vy to teraz tak máte mixnuté, že aj Senát, aj Poslanecká snemovňa volí radných a samozrejme tí musia ešte prejsť nejakou pred výberom a tam sa nejakým spôsobom... Hej, takže v tomto zmysle tie parametre verejnoprávnosti tam sú. A neviem úplne presne, či to máte tretinový model, že oni sa obmieňajú priebežne, teda že nie sú identicky z... teda jednak, aký je ich mandát, že nie je identický s mandátom Poslaneckej snemovne. To je jedna vec. A druhá vec je, že sa obmienia priebežne, nie naraz. Ale nie som si celkom istý, no keď sa zavadzali z Senátu, tak z logicky asi Senát dával v inom termíne ako snemovňa.
1: Ano, oni mají 6-letý mandát a teď sa obnovuje, takže...
2: Ale nie takže naraz 6, ale...
1: Ne, postupne, samozrejme. Takže teď to končí, myslím, 4 z nich, takže... Tak... Musím se dostat a říct teda ty výsledky tak, jak si to myslí, protože tam vlastně nejčastější otázka, která se řeší, jestli přechod pod státní financování znamená ohrožení nezávislosti, tak občané včera se myslí podle Kantaru následující, určitě 24, spíše ano 26, spíše ne 33 a rozhodně ne 15, čili 50% ano a když sečteme obě ne, tak jsme vlastně rozdělení 50-48 vlku.
0: Já k tomu tohle celkem nemá smysl komentovat. Prostě příznivci současné opozice si myslí, že to bude, že to naruší veřejnoprávnost a myslí si to zřejmě i pár procent těch, kteří volili současní vládní strany. Za mě to je opět doklad síly jaksi mainstreamových médií, který razí ten narrativ, že to takhle bude. Není to pravda. Evropa zná oba modely financování a jak řekl Roman, způsob financování nepredikuje vládní nebo podřízenost veřejnoprávě. Nedeklaruje podřízenost současný veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu vládě. To z toho naprosto nevyplývá. To je smyšlenka, to je fikce, jde tam úplně o něco jiného. Jde tam o to, že Martin Řezníček a dejme tomu i Lukáš Dolanský prostě mají vybrané své favority. No a podle toho přistupujou k tomu, jak v té televizi pracují. Byť u Dolanskýho je to velice soft forma a Dolanský mi zatím nevadí, ale vadí mi Řezníček. Řezníček, lidi jako Martin Řezníček už dávno ve veřejnoprávním médii nemají co hledat. Jo. Čili jde o to, že současná opozice brání svou českou televizi a svůj český rozhlas, který hrajou na jejich straně. To je jádro sporu tohleto. A ten způsob financování, to je jenom zástěrka, aby to jádro sporu nebylo zjevný úplně každému. A jak je vidět z toho, čtvrtýho zkoumání Kantaru, tak bohužel se to jádro sporu daří zakrývat.
1: Tak Romane, poslední slovo k tomu, jestli chceš, protože vlastně podobné otázky řešíte i u vás a posunem se kousek dál v debatě.
5: No, pojďme dál.
1: Dobře, tak pojďme dál. Já mám tady, my jsme tady teď zmínili, že i v průběhu, kromě tohohle zákona, vlastně probíhá vlastně paralelně vedle toho, tím, jak dobíhají volební období, respektive mandáty různým členům a v tomhle případě Rady České televize. Tak v souvislosti s tím už tedy proběhl jakýsi předvýběr, kdy kdybychom se bavili o ODS, tak asi tam měli s tím určité problémy ohledně pana Berkovce, ale daleko větší problém v úzovkách se objevil vlastně minulý týden nebo předminulý, a kdy se objevila nahrávka, kterou si teď pustíme ve verzi, kterou řeknu, že je vyčištěná nikoliv post, ale poté, co ten originál vlastně je nahrávaný v nějakém prostředí, který je celkem ovlivňují ruchy, tak tohle bude verze, kde budou slyšet velmi přesně a perfektně ony hlasy a ony to, co se vlastně teď řeší. A ono to ovlivňuje, protože jsou tam právě dva pánové, kteří se dostali do toho užšího výběru radních. A jak se s tím naloží, tak tomu se asi určitě můžeme něco říct. Tak pojďme si pustit ale velice krátký zvuk dvou pánů, tedy Romana Bradáče a Pavla Motochy.
6: No, tak to je to dohle. Jo, a prosím tě, Pavle, já mám ještě jednu věc.
7: Jakou?
6: No, ale já jsem ještě nedostal zbytek těch peněz jako za tu volbu. Víš co, bylo pracovat.
7: Jo, jako ty jsi ještě nedostal nic.
6: Ale jo, dostal mi, ale není to prostě všecko.
7: Aha, jo. A kolik teda ještě chybí?
6: No, ještě 500.
7: Jako ještě půl mega?
6: Jo.
7: Já teda zjistím, jak to celý je, ale určitě to dostanu. Díky.
1: Tak to byla ona nahrávka. Vlku, ty jsi chtěl určitě jí komentovat, jenom můžeme si k tomu říct určitě podrobnosti, takže je to celkem jasné, za volbu někoho, můžeme si říct koho, 500 tisíc chybí, říká pan Bradáč a Pavel Motocha. Podle nahrávky říká, že to zajistí.
0: No. Já to budu komentovat trošku jinak, než asi čekáš. Podle toho, co lze dohledat na českém internetu, tak tuhle nahrávku nabídl Marek Wollner, který odešel po velkém skandálu z České televize, tak nabídl značnému počtu mainstreamových médií. Žádné z médií po té nahrávce neptálo, všechny ji nechali vyšumět s jednou jedinou výjimkou. A tou výjimkou je Forum 24.cz, neplet s Echem 24.cz. Forum 24.cz patří k nejčtenějším českým portálům. A je to prostě za mě mediální stoka nejhorší, kterou v České republice máme. Informační. Pořelí jakýsi Pavel Šafak. Protože máme většinu slovenských posluchačů, tak těm tohle jméno nic neřekne.
1: Jsme o něm mluvili minule?
0: My jsme mluvili minule o Šafrovi.
1: No, kde to se mluvilo o těch vlastizrádcích a jak jsme tady mluvili o tom sjezdu.
0: No, tak dobře, ale já jsem nerozbíral Šafra do detailu. Pavel Šafr je něco, co já nazývám putovní cena po českých redakcích. Ten prošel, já ho pamatuju v Lidovkách, já ho pamatuju v Blesku, ho pamatuju v Mladé frontě, všude dělal šéfredaktora a vždycky po čase skončil. Pavel Šafr se taky nesmazatelně zapsal si osobnostně, když jsme teda u těch charakteristik, co je kdo zač. Pavel Šafr se opil, měl bouračku. Nevím přesně, jestli to skončilo jenom zraněním nebo něčím horším. A Pavel Šafr dostal tě podmínku. A myslím si, že by z toho vyvodil nějaký zásadní osobnostní posun. To je Pavel Šafr. A založil pro mě mediální stopku. Forum 24.cz. Tohle je jediný médium tej Wollnerovo nahrávce. Wollner nevysvětlil, jak se k ní dostal. Ta nahrávka je krátká. A je tam jeden zásadní problém. Mají na ní být současní členové rady Matocha a Karel Bradáč. Matocha to prostě nějak registruje jako velmi, řekl bych, mediálně propíraného člena rady. O Karlu Bradáčovi jsme nic zásadního neslyšeli, ale
1: Roman
0: Karel Bradáč je dlouholetej. Prosím?
1: Nebo? Roman Bradáč se jmenuje.
0: Roman Bradáč, tak může být, že si opletu s Karlem Bradáčem, který dělal dlouhý leta v Českém rozhlase, takže tuto tirádu končím. Zkrátka, jsou na ní dva radní, dva radní, kteří jasně aspirují na zvolení, protože za nima stojí poslanecká většina ve sněmovně, takže to mají jistý. A najednou jsou zpochybněny. Kupodivu těsně před volbou, přestože toho půl mega za to, za nějakou tu volbu. Já si marně dedukuju, jaká proběhla volba. Patrně asi ředitele České televize, nebo já nevím, něco takového. A ředitel České televize se volil přece před rokem. Tak jako to někdo sulcoval tuhle nahrávku, aby jí vytáhl při volbě členů rady. Proč s ním nepřišel na veřejnost tenkrát? A ta nahrávka, ten originál je silně zašuměný. Jak to? Jak dokázat pravost? A Andrej Babiš se nechal slyšet, že je to vážný problém pro ty dva jmenovaný na té nahrávce. A že buď dokážou to, že to je falzu, anebo že mají problém. No, ale jak chceš dokázat, že někdo sfalšoval nahrávku, na který seš ty dneska v době, kdy máš umělou inteligenci, která tě stvoří falešný video, který je v podstatě k nerozeznání od originálního. Jo, začínají být doopravdy problémy s videonahrávkama. A řeší se, co s tím. A tady máš zašuměnou, krátkou audio nahrávku. Jak se chceš obhájit, že ta nahrávka není pravá? Já osobně neznám způsob, jo. Budou nějaký audity přes to a dobrozdání a forenzní posudky a tak dále. Ale vím si, jak vypadají znalecký výpovědi a znalecký posudky v kriminálních kauzách před soudem. Tam tě vystoupí strana žalovaná, si přivede svýho znalce, strana žalující si přivede taky svýho znalce, soudci objedná třetího a v podstatě vždycky máš tři posudky, které jsou od sebe různý, ale ve dvou je, dejme tomu, nějaká alespoň zdánlivá shoda. A to se jedná o daleko jednodušší věci, typu provedení prací na baráku, nebo brzdní dráhy auta, nebo já nevím čeho. A teďko do toho budeš mít tak subtilní věc, jako je pravost nahrávky. Za mě to je neřešitelný a za mě by se měly dát jasně karty na stůl. Kdo to nahrál, kdo to nahrál a ať na to přísahá, že tam byl, ať pan XX řekne, já jsem to nahrával. Protože šlo o zasedání mediální rady. Jo? To není nic v režimu státního tajemství. Že by se to prostě nesmělo, že by to byla protizákonná činnost. Někdo to nahrál, teda z těch, kteří tam byli přítomní. Jo? U toho. Tak ať pan X řekne, já jsem tam tenkrát u toho byl. A šlo by jistě ověřit, jestli v daném okamžiku mohl pan A být u rozhovoru pana Bradáče s panem Matochou. Tak by to nabylo na určitý věrohodnosti. Ale dokud pan A se nepřihlásí a neřekne, byl jsem to já a byl jsem u toho a bylo to tam a tenkrát a tenkrát, proč nefunguje tady v tom případě presumpce neviny? Že to je falzum. Já nemám jinou možnost, já jsem se snažil dohledat nějaký logický postup, který by byl obhajitelný. A já říkám, jestliže u zločinců, kde na první pohled všichni mají jasno, že někdo někoho zavraždil, tak i tam platí presumpce neviny. No a tady platí automaticky teďko presumpce viny najednou u něčeho, kde nevíme, jestli se to vůbec stalo a mohlo to vzniknout. Nepřijde ti to divný tohle?
1: Tak já jenom, promiň Romane, ještě ti pustím totiž Vlku druhé audio, které asi nebudeš čekat, že ti ho pustím, protože jistá osoba, kterou nemusím představovat, už s tou nahrávkou konfrontována byla, jenom to si k tomu říkal, tak je to samozřejmě na zodpovědnost odnes poslanců, protože oba pánové se do druhého kola dostali, jestli je zvolí, tak je zvolí, to asi opozice s tím nic moc neudělá, a když se je nezvolí, anebo si řekl, že tyhle dva teď momentálně měnit nebudem, tak to je už druhá věc. Mimochodem jenom, když jsi zmínil Echo 24, tak já tady mám otevřený článek pana Daniela Kajzera ze včerejška, kde jenom co se toho zákona týká, tak ten titulek má název Babiš u České televize cukne, to znamená s oním zákonem. A pak je tady ještě druhý článek Fechu, kde oni tady píšou, že vládní koalice vlastně nechá ty volná místa pro tyhle dva, ale nebude je teďko volit, ale je možné, že zvolí až někdy později, až se jak si vyjasní, co se s tím stane. Takže s tím takhle chce s tím naložit hnutí ano, ale k onomu audiu. Totiž tato volba, nebo to audio, totiž je z doby, nebo má být z doby, a kdy byl volen ještě bývalý ředitel, nikoliv pan Chudárek, ale Jan Souček. A právě Jan Souček jako bývalý ředitel televize byl s onem audiem konfrontován, byl v Českém rozhlasu Plus a na konto téhle nahrávky řekl následující.
8: Premiér Andrej Babiš uvedl také, že si přeje vyjasnění zvukového záznamu, který má údajně zachycovat dva kandidáty na radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu. Konverzace se tam vede o jakémsi nedoplatku za volbu, o jakou volbu, kde to tam jako není z toho jasně formulováno. Oba radní podali trestní oznámení pro pomluvu. Vidíte šanci v éře AI, na kterou mnozí poukazují, tedy na to, že vlastně těžké rozeznat tu autenticitu nahrávky, šanci dobrat se pravdy ohledně téhle věci?
9: Vidím docela dobrou šanci dobrat se odborného vyjádření, zda ten zvukový záznam je nebo není autentický. Já jsem na toto téma minulý týden měl debatu s Markem Wollnerem, který ten záznam zveřejnil a který se mě ptal na můj názor. Já jsem následně požádal své přátele, kteří se expertně analýze videa a zvuku věnují a ti se shodují v tom, že s naprosto vysokou mírou pravděpodobnosti ten záznam autentický je a dokládají to analytickými výstupy, ať už tedy charakteristikou mikrofonu, který tam byl použitý, charakteristikou toho, kde ten mikrofon s vysokou mírou pravděpodobnosti byl umístěn, a tomu napovídají jednotlivé ty analytické výstupy, i včetně toho, že ten zvuk obsahuje ruchy, které by uměla inteligence při vytváření takového záznamu stěží produkovala. Pokud by to tam někdo dodatečně dodával, byla by to skutečně práce na řadu týdnů a ještě navíc jako v režimu profesionálního sound studia někde z Hollywoodu. Takže já po absolvování těchto debat s přáteli z té branže, s experty z té branže o autenticitě toho zvuku příliš pochybností nemám.
1: Tak říká bývalý ředitel Jan Souček. Tak Vlku.
0: Tak já to okomentuju. A nenapadlo takhle náhodou někoho, že Souček má, speciálně Souček, má spoustu nevyřízených účtů právě s Matochou. Vždyť ten jejich konflikt, kdy Matocha nejdřív držel Součka dlouhodobě jako ředitele. Kdy už po něm rada šla, tak Matocha tuším s Veselým ho drželi. Drželi ho do poslední chvíle. A potom unikla nahrávka, kdy Matocha otočil a pustil Součka. A Souček musel jít a pustil ho proto, že mu vyčítal, že nesplnil nic z toho, k čemu se zavázal, když nastupoval do funkce. Tam zřejmě došlo, nebo Souček se snažil Českou televizi vyčistit, jo, z mýho pohledu, ale zřejmě Matocha si představoval, že jí má vyčistit víc. Takže jsou tam nevyřízený účty a já nevím, jaké kamarády z branže specialisty má bývalý ředitel Souček. Ale jeho slovo v daném případě pro mě není dostatečně věrohodné. To je všechno, co k tomu můžu říct.
1: Tak Romane, asi tvoje reakce a pak půjdem na slovenské témy, protože čas velmi pokročil.
2: No, ja naozaj nemám ambíciu robiť arbitra v tomto. Je jasné, že sa to extrémne využilo. Tuším, opozícia avizovala, že bude robiť obštrukciu, ak by chceli voliť týchto dvoch akože podozrivých kandidátov. A nedokážem teda odhadnúť, že či koalícii bude stať za to ísť do teda tej voľby za každú cenu aj napriek obštrukcii, alebo ich hodia cez palubu. Každopádne ukazuje sa, že vplyv od televízu je obrovský a používajú sa obrovské špinavosti na to, aby niekto získal kontrolu nad touto verejnoprávnou inštitúciou. Takže toto je jedna z takých tých naozaj špinavostí, nahrávanie je tajné. Akože naozaj nepoznáme kontext, nevieme, aká voľba to je, koho voľba a či teda, ja neviem, akože tento súčasný riaditeľ, vieme, že ten bývalý bol predčasne odvolaný kvôli sérii zlyhaní, či tento je nejak politicky exponovaný a že tam až takéto sumy lietajú, neviem. Akože vyzerá to veľmi zle, tak toto poviem, minimálne. Akože naozaj hrať na také, že je to sfalšované AI, nadabované, neviem, to sú naozaj problematické veci. A sám som zvedavý, ako to skončí.
1: No, ďak řečil.
0: Ale ja k tomu ešte podotknu dve veci, ktorý říct musím. Tam se baví o 500 000 korun. Zřejmě šlo o nějakou volbu, nebo dovozuje se, že šlo o volbu ředitele České televize. Mě by zajímalo, kdo by platil 500 000 korun, a je tam řeč o doplatku. Čili dejme tomu, že ta sazba byla 1 000 000 korun. A 1 000 000 korun, rada má, já nevím, 12 členů, tak si musel podplatit aspoň 7, jo. Tak to je 7 000 000 korun. Já si mamě zkouším představit, kdo by dal 7 000 000 korun za to, aby byl někdo, pan Novák, zvolený generálním ředitelem České televize. Proč by to kdo platil? To je jedna poznámka. A druhá poznámka, nelze vyloučit, že to je falzum. A já bych rád, aby se to vyloučilo. Protože pokud to falzum je, tak jsme svědky v přímém přenosu toho, že falzem lze dneska ovlivnit politický dění. A už politici ve svém vlastním zájmu by měli vyloučit možnost použití falza. Protože když to bude jednou, když dneska řekneme, protože je tam podezření, že je to pravý, no tak konstatujeme, že to je pravý a dovozujeme to do všech důsledků. Tak příště se to bude muset udělat zas, kde potom bude nějaký práh bezpečnosti a práh jistoty. My si podkopáváme sami jako tu stavbu, která nás kreje, což je stát. Tak my si přece to ničíme sami. A jak je postavený náš trestní kodex? Nepostavený na tom, že dvě zásady. Za první, radši pustit jednoho vinného, teda radši pustit 100 vinných, než zavřít jednoho nevinného. A za druhý, jsou-li pochybnosti, tak se případ vykládá ve prospěch obviněného. To je podstata jaksi našeho trestního práva. My tady říkáme, jo, tak ten Matocha s tím bradáčem, tak jsou určitě zkorumpovaný. Možná, že jsou. Mě Matocha nějak nekonvenuje. Bradáče jsem si splet s jiným bradáčem, takže o tom toho neznám. Ale jak ty lidi? Říkám si, kdyby jsi se dostal do jejich role, tak jakým způsobem by jsi se chtěl očistit? Jaký možnosti by jsi měl? A za sebe konstatuju, žádnou nevidím. Je ta tragédie.
1: Tak oni už ji využili, protože už dali ta trestní oznámení, takže
0: no, vyšetřovat se dobře, to. Ale,
1: což je jediná možnost, co asi můžou udělat.
0: To ti, prostě bláto bylo hozený, bláto na tobě ulpělo a to, že ty dneska se snažíš dát svý oblečení do čistírny, tak znamená jenom to, že v té čistírně to bahno se škrábnou, ale fleky tam zůstanou, víš. A navíc na to potřebuješ čas.
1: Tak to já si říkal jenom, jaký mají možnosti, tak říkám jenom to, co oni už využili a to, co udělali, takže je to jejich způsob, jak se této věci zbavit nebo jak ji vyřešit. Tak, pánové, pojďme tedy na slovenská témata, musíme ještě probrat, než dáme slovo posluchačům, protože dnes budou chtít určitě telefonovat v naší relaci. Mimochodem, Roman, o to si vlastně přišel, tak já jenom zmíním, než se přesunu na Slovensko. Dneska totiž relace, kterou teď právě vysíláme, tak má pořadové číslo 200, takže je slavnostní.
2: Aha, tak to som rád, takže 200 týždňov, 400 týždňov, lebo teda krát, no. Boli nejaké mimoriadné, takže to už je koľko? 8 rokov, fú, strašne druh utieklo, no.
1: Tak to je jenom taková poznámka, takže vážení posluchači, jenom když už jsem tedy vzal slovo v tomto ohledu, tak pokud budete se chtít našich hostů zeptat, stále můžete psát své otázky na e-mail adresu studio@slobodnyvysielac.sk přes naše webové stránky pod zeleným okazem otázka do studia a za chvilku také otevřeme telefonní linku 048 381 0101 a budete si moci jak Romana Michalka, tak Vlka ptát a já určitě maily číst budu, ale než se k tomu dostaneme, tak přece jenom ještě trošku naťukneme i slovenská témata. První audio, které tady mám, tak je vlastně takové duo audio. Ještě k dozvukům tomu, co jsme tady řešili minule a k dozvukům summitu Evropské unie a věcem, které se týkají vlastně evropské politiky s, řekněme, i s dnešní stopou horkou, dalo by se to tak říct, tak pojďme si pustit Roberta Fica a Andrej Danka.
10: Vláda Slovenskej republiky, rovnako vláda Maďarská, vláda Českej republiky túto požičku nepodporili a nie sú jej súčasťou, preto z tejto požičky pre nás nevyplývajú žiadne finančné záväzky.
11: Ja beriem ako politickú prehru to, že Slovensko dneska, hoci predseda vlády hovorí, že za tú požičku neručíme, čo celkom nie je pravda, Európska únia ju bude splácať, hovorí teda, že ropovod je obnovený, on nemá nič s požičkou, tak ja som dneska otvoril novú tému a tou novou témou je, že keď Robert Fico by sa takto zachoval pri strate práva veta, pretože Nemci začali túto slabosť využívať hneď na to nemecký minister zahraničných vecí, že stratíme aj právo veta menšie štáty, tak to som povedal, že to je aj pre mňa hranica, v akej som schopný ešte vo vláde vydržať.
1: Tak, pánové, a zeptám se hlavně Romana, protože z slovenského tématu. My jsme tady minule řešili, jak se zachová Robert Fico ohledně půjčky a ohledně 20. balíku, tak zachoval se tak, jak si tak trošku naznačil, a to znamená schválil oboje a nebyli jste v tom se SNS úplně šťastní.
2: No, nie, tak tam jedna sa hovorí z některé věcí. Mňa veľmi iritovalo osobne, že v podstate Zelenský nakoniec pustil ropu do družby, ale zároveň povedal, že to je v nejakom overovacom režime a že to vôbec nie je akože isté, že to pustí hoci kedy a znova začal vydierať ako keby podmienečne, paradoxne týždeň po maďarských voľbách, ktoré podľa neho asi dopadli tak, ako očakával a ako keby jedným dýchom spustením povedal, že hoci čo sa môže stáť a jednoducho kedykoľvek sa to môže ako zadrhnúť a tak, tak ja som očakával, že lídri Európskej únie neočakával som to, ale chcel by som očakávať, aby jasne mu povedali, že na tieto hry ti neskočíme a jednoducho vydieranie riadených členských štátov Európskej únie to zabudni. Akože toto už naozaj nie. Samozrejme, rátač s Kaju Kallas alebo s von der Leyenovou bola asi naivná, ale minimálne by sme očakávali aspoň takúto nejakú že apel, že toto nebudeme trpieť. A že prídu iné možnosti a svoje právo veta môžeme použiť niekedy v budúcnosti a v žiadnom prípade sa ho nemôžeme vzdať. A čo sa týka otázok o tom, že by jednomyselnosť mala byť zrušená, No tak to je naozaj červená čiara, o tom sa nedá ani diskutovať. Ono sa už dneska to všelijak obchádza, že zásadné rozhodnutia sa vydávajú za technické a všelijaké špekulácie sa robia okolo toho, ale ako prísť o právo veta, to naozaj je otázka, ak by sa toto pripustilo, tak potom je naozaj na mieste začať diskusiu, či máme v takom spolku ešte byť. Je to to, čo sme si veľmi ťažkým prístupovým procesom vydobili. Musíme trvať na tom, že sa ho nemôžeme vzdať a nemôžeme ani len pripustiť diskusie o tom. Oni sú vždycky v nejakých vlnách, v nejakých periodách, že Európa je nedvižná, keď je vojna, nevie razantne reagovať, lebo nejaký troublemaker môže rozhodnutie celej únie zvrátiť a zablokovať a neviem čo, ale jednoducho malé štáty sa toho nemôžu vzdať a toto treba striktne a jasne odmietnúť, že toto nie. A ja plne chápem, ja nemám výčitky voči premiérovi, že vlastne nezablokoval tú 90 miliardovú pôžičku, my sme v opt-oute, takisto ako Česi a ako Maďari, priamo neručíme za tento úver a bol by problém, ak by bolo to, čo Zelenský najprv povedal, že pustí to koncom apríla, teda dneska, hej. On to dal skôr, takže v poriadku. Blokácia pôžičky išla, pokiaľ je blokovaná družba. Neverí mu ani nos medzi očami, je to luhár a je absolútne smutné, že Európska únia kašle na svojich členov a nechá sa vydierať vydieračom. No a to bolo vlastne to posolstvo. Dobre, nech teda je odblokovaná pôžička, ale pokiaľ sa bude hrať s právom veta, tak to teda naozaj nie.
1: A ja som sa na to ptal z toho dôvodu, že som videl článek, mám tady pred sebou, ktorý zní, že Roman Michalko vyčítá Ficovi polovičatosť.
2: No to bola zase druhá vec a to je to, že teraz práve s Mercom sme mali, že teda Merc má prísť práve v čase prehliadky na Slovensko a teda, že či Fico odíde do Moskvy alebo neodíde. Ja naozaj mám, no, keď už som v Moskve na tej prehliadke, mám tu guráž, idem tam, tak by som mal byť na tribúne. Ale také tie veci, že idem dať kvety na hrob vojaka, ale už sa na tribúne neukážem. Mne sa to dá také naozaj smiešné. Akože ja naozaj toto sa asi nezhodneme, že toto je maximum, čo môže robiť. Tým nezískava, tým naozaj Fico prezentuje, že nejaký taký, ako ja neviem, či alibistický, aj chce niečo, aj nechce, tak buď tu guráž mám, som sebavedomý premiér, raz som prijal pozvánku na, minulého roku to bolo výročné, 80. výročie, a potom som tam, kde sú hlavy štátov, všetkých ostatných štátov, ale nie tak, že polovične. Myslím si, že to tomu naozaj nepomôže a myslím si, že aj veľa voličov Smeru, nazvíme to, že to vnímajú rozpačito.
1: A ja, Vlku, promiň, ešte zeptám, Romane, pretože ja som včera videl takový briefing Andreje Danka, kde byl dotazován na onu návštěvu, on říkal, že vlastne ani neví, jestli tam Robert Fico pojede, pretože sa vyskytli samozrejme problémy s letovou trasou a podobne, tak to je jedna vec. Druhá vec je vlastne toho, na ta návštěva Friedricha Merce, že to by mohlo být důvod, proč by tu cestu už jakože úplně zrušil. A třetí věc, kterou jsem se chtěl zeptat, že vlastně to, co si teď říkal, vlastně udělal Robert Fico už loni, vlastně, že tam jako byl, ale nebyl na tribuně a tak to vlastně proběhlo. Čiže by to bolo opakovanie loňského modelu.
2: Jasné, ktoré bolo pod obrovským drobnohľadom a naozaj bola z toho taká nejaká pachuť. A áno, teraz je situácia taká, po Baltie stoplo prelety, Polsko tiež malo veľký problém, no a toto naozaj sa mi zdá, že je skoordinované, aby akože neposlušné dieťa Európy dalo na vlastnú cestu, tak sa ako keby prizval alebo ohlásil návštevu Merc presne v čase, kedy teda je tá prehliadka. A zatiaľ som, že nemám informácie ani z úradu vlády, ani teda oficiálne nebolo kde a teraz sú také pomaly stávky, že teda príjme Merca a ostane teda na Slovensku alebo pôjde do Moskvy, hej, a teraz sa hovoria, no tak nebude mať guráž ísť do Moskvy, predsa len Merc je to líder najvýraznejšej, najvýznamnejšej krajiny Európskej únie, Väčšina hovorí, že ostane a príjme Merca, teda to stretnutie absolvuje a v podstate Moskva bude na vedľajšej koľaji. Nebudem odhadovať a nebudem hovoriť dopredu, ako to bude, ale celkom zjavne sa mi zdá, že to ani náhodou nie je náhoda.
1: Tak Volku, teď tvoj prostor k tomu, co sme slyšeli. Je od Romana.
0: Já s Romanem nesouhlasím, pokud jde o hodnocení Roberta Fica, toho, že nebyl na té přehlídkové tribuně. Si myslím, že Robert Fico má vyvinutý mimořádný smysl pro to, co si ještě může dovolit a co už si dovolit nesmí. A loni, kdy bylo to 80. výročí vítězství nad fašismem, tak dejme tomu, že se tam objevit mohl. Jo, na té tribuně, protože to bylo kulatý výročí. Dneska, kdyby tam šel, tak by mu to nikdo nevěřil. A bylo by to prezentováno jako hold ruské armádě, což je dneska symbol okupanta a útočníka, záketní útočníka. Takže tomuhle se Robert Fico chce vyhnout. Ale Robert Fico tou cestou do Moskvy by dal jasný signál, že patří k těm, kteří rozhodně s Ruskem chtějí mluvit, jednat a mít s ním rozumný vztahy. Já si myslím, že to jako je poměrně snadno pochopení. Ale Romane, vidíš to jinak a máš na to plný právo. Něco jiného je ta Mercova návštěva. A kdybych si měl vsáhnout, to určitě není náhoda. To určitě Merc věděl, že Fico chce do Moskvy. Takže věděl, že může být odmítnut. Ale věděl taky, že odmítnut nebude a já si myslím, že Robert Fico do té Moskvy nepojede a přijme Merce. Z konců čas nás velice rychle rozsoudí.
1: No.
2: Ano, tiež si myslím, tiež predpokladám a predpokladá to aj dokonca aj opozícia, že dá prednosť Mercovi a že samozrejme títo interpretujú, že troublemaker, neposlušné dieťa, enfant terrible Európy, Viktor Orbán skončil a teraz treba dať stratenému alebo zblúdenému synovi šancu, aby sa vrátil do košiara a že teda ako tak cukora bič, že takým cukrom chcú dať, že Robo Fico, vieš, ešte si to nemusel stratiť, neprešiel si ešte tú červenú líniu, tú červenú čiaru, ak budeš poslušný, tak ťa integrujeme a budeme ťa brať vážne. To je interpretácia opozície, hej, aby bolo jasné. A áno, je v ťažkom postavení, tiež ak by som mal odhadovať, myslím si, že skoro si neviem predstaviť, že by ignoroval návštevu kancelára a odišiel do Moskvy, takú gúráž asi nemá.
0: To není o kuráži. Romane, to není o kuráži. Ja neviem, jak čteš špatnú kopii železného kancléře Bismarcka, Merce. Macron se považuje za novýho Napoleona a tenhle se považuje za novýho Bismarcka. Jak ho čteš, ale já ho čtu tak, že je nesmírně ješitný. Sebestředný, ješitný. Ne sice tak excentrický jako Trump, ale velký rozdíl mezi těma dvěma není. Akorát Merz to na sobě nedává tak znát. A pokud by Fico odjel do Moskvy, když on ho chce navštívit, tak by to bral jako smrtelnou urážku. Podle toho by definoval svoji politiku vůči Slovensku do konce svého úřadování v německém kancléřství. Čili tohle by pro mě byl hlavní důvod. Chci si udělat z Merce smrtelného nepřítele. Chci nebo nechci. Nehledě k tomu, že existuje i určitý doplněk, který se objevil v týdnu, kdy Evropský parlament vyzval k zablokování transferu unijních peněz na Slovensko. No a Evropský parlament, tam hlavní slovo, má frakce evropských lidovců, kde hlavní osobou je Manfred Weber, což je stranický kolega od kancléře. No a samozřejmě k tomu ještě si připočtila Jenovou, taky stranická kolegyně od Friedricha Merce. A

0: máš ten obrázek jako naprosto kompletní. Čili smrtelně uražený německý kancléř osobně, no a podpora evropských veličin, který rozhodují o penězích pro Slovensko. Čili ta kombinace je smrtelná, ale já bych tam mutil teda 8. do té Moskvy, anebo bych tam měl 10. Prostě stejně bych do té Moskvy jel. Takhle bych to udělal já.
1: Tak já jenom si vezmu kratice slovo, Romane, promiň. A já jenom vyzvu tedy posluchače, pokud byste chtít zeptat telefonicky našich hostů, v této chvíli můžeme otevřít telefonní linku a můžete volat případně na ono zmíněné telefonní číslo. A já teda hned, Romane, když jsme to zmínili, tak na to samozřejmě navážu, protože i to, co teď Vlk zmiňoval, tak byl vlastně důvod, proč si přišel trošku později, a já to doplním e-mailovou otázkou od Luba. Dobrý večer, zdravím vás, měl bych sem rychlou otázku na Romana. Dnes proběhla zpráva, že Evropská komise nám pozastavuje fondy kvůli habaďůrám ve výzvě na PPAčce ohledně tzv. Hacient, co je na tom pravdy a jestli máte o tom nějaké bližší informace. S pozdravem. Děkuji za odpověď, Lubo.
2: Je to velmi nepresné. Zaprvé bylo hlasované v Evropském parlamente, a to hlasovanie, ja som hovoril s jednou verou poslankyňou, preto som troška neskôr sa pripojil, takže dám zo pár informácií. Vlastne pripravoval sa záverečný účet Európskej únie, čo sa každý rok robí, a spravodajcom tohto bodu programu bol nemecký zelený Freund sa volá. Zelení v Európskom parlamente to sú čistí slniečkári, ale každá jedna frakcia má svojho takého kospravodajcu a predtým, než to pôjde, sa to prejednáva. A tam sa ukázalo, že naši progresívci neurobili absolútne nič, keď oni hovorí, aký majú vplyv, tak robili všetko preto, aby toto uznesenie, ktoré je jeden riadok a ktoré má čiste politicky deklaratívny charakter, sa tam dostalo a nafukuje sa to ako vnútropolitická téma. Samozrejme, ak by toto podporili naši opoziční poslanci, tak to je esenciálna vlastizrada. Takže oni za to ani nehlasovali, ale neurobili ale že nič preto, aby toto prešlo. Pôvodne mal prísť tým uznesením Zdechovský, ale to už ani oni sami vysvetlili alebo pochopili, že to by bolo už fakt moc. Zdechovský je tak skompromitovaná osoba, že nonsense. Ale však tí zelení nie sú o nič lepší. Toto tu je čistá deklarácia. Európska komisia v podstate môže ako najvyššiu sankciu dať zrušenie hlasovacích práv a po zmrazení eurofondov iba pri veľmi zásadných pochybeniach, a musia o tom hlasovať, není tam jednomyselnosť, ale všetci okrem tej krajiny sa musia zhodnúť. Preto sa roky a roky Orbánovi tým vyhrážali, ale vlastne prišlo to až vtedy, keď táto spojenectvo medzi Polskom, Kačinského Polskom a Orbánovým Maďarskom padlo kvôli vojne na Ukrajine, a vtedy zmrazili tie eurofondy. Šanca, že toto takouto procedurou prejde Slovensko, je limitne blízka. No, dneska určite, už len preto, že v Bulharsku boli voľby, kde vyhral nečakaný premiér, a ten teda pochybujem, že by takéto zvrhlosti podporil. To znamená, je to veľká mediálna téma, vykrikujú tu všetci, že jaká je to ako hrvôza, a ona to žiadna hrvôza nie je. Druhá vec je PPAčka. PPAčka má, teda sú návrhy na pozastavenie licencie za vyplácanie, teda poľnohospodárska platobná agentúra. Minister pôdohospodár sa veľmi dobre vie a tuším, že do septembra má urobiť nápravu a udržať licenciu. Samozrejme, opozícia okamžite robí absolútne katastrofické scenáre v tom zmysle, že sa budú musieť vracať tie peniaze, pôjdu z nášho rozpočtu a neviem čo. Tam sú nejaké technické veci a samozrejme máme tam aj nejaké veci z minulosti, ale jednoducho, keď sa nájde to, že to bolo vyplatené neoprávne, tak sa to bude vymáhať tam niedočom. Troška som prekvapený, že minister je taký až alibistický a všetko necháva na súdy a tak, lebo podľa mňa tam boli zjavné Fafokán a podobné kauzy podvody. Takže akože mal mať tú gúraž nepodpísať to.

0: mohol by byť aj funkčný. No a my máme ešte jeden paradox, a to teda si obhajoval pán Lindner ako právnik. Ono nakoniec je zaujímavé, že je tam kladený dôraz na odbornosť. Ekonom, právnik, ITčkár, ale je tam málo na odborníka televízie, priamo na program, na tvorbu, na recenzie toho vysielania. Pán Lindner si povie, že on nerozumie programu, on nemá ani televízor doma, on ani nesleduje televízne vysielanie. A keď už je nejaká kauza, tak potom si to pustí zo záznamu. Takže áno, je tam len na právo. On si je toho plne vedomý. Ďalšia vec je teraz ešte iný paradox, čo sa stal, že sú dvaja vysoko postavení úradníci ministerstva kultúry v rade a jeden sa z nich stal teraz predsedom a ten druhý zastupoval je podpredseda. Takže ja sa ospravedlňujem poslucháčom, som tak dlhšie rozobrala. Možno do toho málo kto takto vidí, ale ja osobne po tých všetkých skúsenostiach, a je to možno už až vyše 25-ročná aj viacročná aktivita, čo sa týka záujmu o programovú službu, vtedy to bol rozhlas, televízia, teraz je to jedno, jedna firma, tak sa nedosiahne nejako vôbec. A už len to, že teraz ponovom sa môžu menovať tak, ako sa menujú ministerstvo jedno, druhé má po jednom, tam kultúra až po troch, no veď to je úplne jasné, z akého súdka to je. Ja nemám nič proti tomu, len to potom vždy bude zneužívané na tú garnitúru, ktorá je práve pri moci. Tak, pane Michalko, máte tam čo robiť na mediálnom výbore, ale s tým si nepohnete. Neviem, či ste boli tvorca zákona, či ste to pripomienkovali, ale tento zákon o tejto STVR, ktorý bol do určitej miery účelový, aby sa to prehodilo, veď to si povedzme medzi nami dievčatami trošku, tak asi zrejme veľa. A ja neberiem teraz celú programovú službu, ale gro je spravodajstvo. A to vadí poslucháčom veľmi. Či už divákom, alebo poslucháčom. Prepáčte, vážení poslucháči, alebo aj tí vy v štúdiu, že som bola taká dlhá. Prajem vám ešte nerušené vysielanie a samozrejme teším sa na ďalšie pokračovanie. Ďalší desiatok Trikolor. Pekný večer prajem.
1: Pekný večer, pani Janko, a ďakujeme za zavolanie. Tak, Vlku, chci si vzít pani Janku, protože to je tvoje oblíbená posluchačka.
2: No, jako když jsem vyzván, tak ano. Pani Janko, děkujeme za to přání. Intibo to komunikoval váš měl hned na začátku. To chci, abyste věděla, protože vám to pravděpodobně uniklo. No a těch dalšího okrouhlý výročí, tak jsem počítal. To znamená, že nám přejete ještě další 4 roky vysílání. To bude mít Roman Fousy až po kolena. Jo. Intibo je mladší, tak ten nebude mít jenom do pasu. Ale znamenalo by to další 4 roky. To je všechno, co chci říct. Děkuju, že jste zavolal a zbytek je na Romana.
1: Tak určitě.
3: Dobre, tak ja len k zo pár poznámok. Vždycky verejnoprávne vysielanie je cez rady a na malé výnimky, ja som si dal robiť analýzu. Kreovanie rád robí politický orgán, rozumej parlament. Sem tam v Nemecku sú aj tie krajinské vlády a BBC má nejaký širší okruh ľudí a pri voľbe je také ad hoc nejaká sešlosť, ktorá to zvolí. Takže ako nedá sa nájsť úplne že nezávislý model. Čo je druhá vec, chcem povedať, že bol to vládny návrh zákona, jeden z dvoch za toto volebné obdobie, druhý audiovizuálny fond a potom nejaké užba normy. Takže iniciatíva nebola poslanecká, ale iniciatíva bola z ministerstva kultúry. A viac menej jasné, kto prioritne písal ten zákon a vysoký ministerský úradník. Ale ten zákon bol minimálne 3 alebo 4 krát prepracovaný, on sa ťahal asi pol roka. Ďalšia vec bola, že veľmi dobre viete, ako strašne ťažko, asi 9 mesiacov sa kreovala rada. My sme mali obrovským vypätím síl, sme zastavili Krajcera, čo bol úplne že vrchol. a ktorého bohužiaľ jeden koaličný partner extrémne silne pretláčal. Ja som verejne a spolu s Jariabkom veľakrát vystúpil, že to je absolútny výsmech. Krajcer sa potom veľmi ostro vyjadril ku mne, že máme nejakú obsesiu, ale človek, ktorý extrémne účelovo spojil televíziu a rozhlas proti všetkým odborným koncepciám a odborníkom a robil to hrubo a silovo a dokonca tuším v skrátenom legislatívnom konaní, tak tento človek sa chcel dostať do televízie, do rady, tak to bol výsmech zvrhle absurdné, že ho pretlačil koaličný partner, ale ako viete, podarilo sa nám to zablokovať. Pana Gala sa nepodarilo, to už sa nedalo. To už keď sme si mali vybrať, že ktorého z tých dvoch, tak sme to urobili takto. A teda za televízne vysielanie tam je pani Poprená, vy ste asi viete, kto to je. No, chcem povedať, že áno, my dneska nemáme vplyv na televíziu, má to rada. Ľudia, ktorí sa tam dostali, sú výsledkom veľmi, veľmi ťažkých koaličných kompromisov. Veľmi ťažkých, naozaj. To, čo hovoríte, že vedenie rady sú vysokí ministerskí úradníci, je naozaj bez na oko a minimálne to odporuje dobrému vkusu. Nie je to síce striktne protizákonné, ale no, moc veľa imidžu nám to neurobí a ja si myslím, keby to bolo na mne, tak ja by som teda rozhodne touto cestou nešiel. Nakoniec, ja neviem, 7-8 mesiacov trvalo, dokiaľ sa vôbec zvolil predseda rady, čiže ako som vravel, 6 hlasov z 9, treba nie 5, čiže viac ako nad polovičnú väčšinu. A to sa ťažko dalo. Samozrejme, že opozícia možno pôjdu všelijaké podania na všelijaké orgány, že toto je veľký problém, ale bohužiaľ istí ľudia vo vedení ministerstva kultúry nemajú celkom dobrý vkus, čo je vhodné a čo nie je vhodné, ale tak to tiež chcem zase povedať, že my nemáme absolútne žiaden vplyv na to, ako rada nejakým spôsobom rozhodne. Oni už sú teraz úplne autonómni. Sú naozaj absurdné urbané legendy, že nedaj Boh, politici volajú s radnými a radní sú len nejaké figurky, ktoré vykonávajú ich zadania. Vôbec to tak nie je. Čo sa týka smerovania televízie, jediná vec, ktorá sa tam stala, je, že tam teda zrušil sa Havran a vytvorili sa odpovede s Ankou Žitnou. To je celkom dobrý formát, až na nejaké výnimky, ale dobré. Som rád, že stále je do kríža, aj keď teda som počul, že oni odchádzajú do Teatrojky. Áno, nepodarilo sa žiadnu výraznú mienkotvornú žurnalistickú osobnosť dostať do verejnoprávnej televízie, čo je veľký problém. Na druhej strane, ľudia, ktorí budujú komunitné médiá 10, 12, 15 rokov, tak kvôli dvom alebo trom rokom verejnoprávnej televízii neopustia svoje projekty a nenechajú ich padnúť. Takže a my nemáme žiadne profesionálne médiá, kde by mohli vyrásť žurnalisti. Ja neviem, 15 rokov nie je Nový deň, možno 17 nie je Republika. Tí novinári nemajú kde vyrásť. Takže to je tiež troška problém, že nie je veľmi kde brať. A áno, ja nie som spokojný. Sú naozaj premotivovaní niektorí moderátori. Včera bola Únia novinárov, tam som presne toto všetko povedal, niekde na YouTube Jurečka to točil, takže nechcem reprodukovať svoj prejav, ale tam som to všetko povedal. Zároveň som povedal, neobracajte sa na nás, na politikov, lebo my naozaj nemáme priame. Ja, môžete mi veriť alebo nie, aj keď som sa asi trikrát stredol s generálnou, nemám číslo, nedala mi číslo, nepýtal som od nej, alebo teda nevyžadoval som kontakt na ňu. Jasne dala najavo, že nechce komunikovať s politikmi. Na troch ľudí z rady mám kontakt, ale len a len preto, že som mal ešte predtým, než sa stali členmi rady. No a v podstate všetko riešia takto. Čo sa týka ľudí, viete, sú to verejne známe osoby, sú veľmi dobre platení. Treba ich nastavať im zrkadlo a verejne ich pranierovať, pokiaľ sú arogantní, odmietajú. Jasné, že nemáme páky ich nejakým spôsobom donútiť, aby sa správali slušne, keď niekto nie je slušný a neuvedomuje si váhu úradu, ktorý zastáva, tak ho treba aspoň verejne pranierovať. to zloženie rady asi nebolo dokonalé, ale bolo výsledkom veľmi, veľmi ťažko hľadaného kompromisu, ktorý sme nakoniec našli, a boli tam ľudia, aspoň takí, ktorí nie sú úplne pes na oko, lebo ja osobne by som pokladal za absolútny výsmech, ak by tam bol Krajcer. To naozaj, to bol totálny výsmech. Nedalo, viete veľmi dobre, že veľmi často kritizoval a robil všetko preto Dušan Jarabek, aby tam Igor Galo nebol, a však poznáme všetci, viacerí sme sa aj v interných diskusiách snažili niektorých ľudí tam nedostať, ale nedalo sa celkom. Jednoducho nejaké ťažké kompromisy sú nevyhnutné a nie je to ale človek, ktorý tam tvrdí muziku, to je dneska úplne jednoznačné. Pokiaľ sledujete rokovanie rady, tak viete, kto tam má hlavné slovo a kto tam nemá. Človeka, myslím, ktorý je de facto ten hlavným, na ňo asi máte kontakt, je to človek známy z našich kruhov. Druhá vec je, že tiež je veľmi ťažké rokovať s ním, takže ak má niekto čierneho Petra, ja si myslím, že dneska je úplne jasné, kto je tým človekom. A treba mu vstupovať do svedomia a požadovať od neho, skrátka, aby sa zaoberal podnetmi. A ešte posledná vec, vznikla, alebo kreuje sa aj tá etická komisia, kde sú ľudia ako Edo Chmelár a podobne, by mali dávať kvalifikované podnety na radu. Edo Chmelár je všeobecne známa osoba, takže jemu treba tiež dávať, plus tuším, že Smolec je za Maticu a tak ďalej. To sú všetko ľudia, ku ktorým máte prístup. Treba na nich apelovať, len štatút tých komisí má vydať rada a zatiaľ ho nevydala, takže to je tiež také troška problematické. Ale ak sa dnes niekto je nespokojný s verejnoprávnou televíziou, ja si myslím, že úplne, a ja to budem tisíckrát opakovať, adresáti týchto vecí sú jasní. Pokiaľ sa spravujú arogantne, treba ich pranierovať. To je jediné, čo môžem povedať.
1: Tak jeden konkrétny příklad se stal, Romane, a to asi víme oba, že právě v oné relaci do kříže se dovolil vlastně oba hosté a i moderátor říct, že pan státní plochozemec je normalizátor, a hned bylo aj na střeše.
3: A v podstate povedal to, samozrejme Machala, keď už hovoríme, sa potom dožadoval v špeciálnej relácie, nepozvali jeho, ale bol tam Rybníček s súčasnou Flašíkovou. Boli tam tvrdé veci. Myslím, že Daniška sa pýtal aj nepríjemné otázky na jedného, na druhého. A aj v Markeri dal veľmi obsiahlú odpoveď na Machalu. A ja si myslím, že to je naozaj, keď si zoberieme či už s Havranom, alebo nedaj Boh s Lampou, tak najkvalitnejšia relácia. Aj myslím, že intelektuálne podstatne hlbšia, než je Anka Žitná. Troška smola je, že ako som počul, odchádza z STVR-ky a ide do TA3-ky, tak v poriadku. Podstatné je, že ten typ relácie nejaký bude aj v Markeri, majú vlastný diskusný formát. Ale myslím si, že väčšie by mu to svedčilo na verejnoprávnej televízii, a dvojka má podľa mňa lepšiu sledovanosť, ako bude mať tá trojka, takže je to škoda. Do kríža malo ostať.
1: No, možno neodchází to kvôli tomu? Jenom tak ako...
3: Nie, to už bolo dávnejšie. Tam vraj mal nejaké aj finančné, aj nejaké iné podmienky, a dobrý mesiac a pol, možno pred dvoma mesiacmi sa nejak, že po skončení tejto televíznej sezóny, čiže do leta, myslím, že bude do kríža, a od jesene by mal byť na TA3-ke, čiže možno, že stabilnejšia pozícia je v komerčných televíziách, lebo tam, keď človek robí nejaké čísla, tak v zásade si ho nechajú a nie je až tak, by som povedal, vystavený politickým tlakom. Alebo vplyvovým tlakom, tak to je lepšie. Politické tlaky priame nie sú, ale vplyvy samozrejme sú.
1: Tak poďme k ďalším mailu.
2: Počkej. Já si dovolím jednu poznámku. Mě zarazilo to, že on říká, že do veřejnoprávní televize se nepovedlo dostat žádný osobnosti, měnkotvorní a tak dále. Potom slyším, že tam měl svoji relaci pan Daniška, nebo ještě teda pořád má. Podle toho je pan Daniš taky v Markery. Tak proč by nemohl mít on svoji relaci? A jsou tam další. Ale především, my jsme na Svobodné vysílači. A to fakt nikoho nenapadlo zkusit Borýska třeba takhle. Já nevím, jestli by Borýsek šel, může být, že mi dá co pro to po vysílání, ale pro Boha zlatýho, kde máte tak jako distingovanýho moderátora a člověka, který se dokáže tak dobře připravit jako Borýsek. Kdyby Intibo mluvil slovensky, tak bych přidal ještě k tomu Intiba. Jo. Intibo, mimochodem, kdybych já byl někdo odpovědný z České televize a chodil jsem tajně poslouchat tuhle relaci tvojí, tak bych tě minimálně pozval na kamerový zkoušky, jestli by si nebyl kandidátem na novýho Moravce a místo Řeznička a místo Dolanskýho, jo. Ale Romane, já vím, že jsem možná naivní, ale fakt jako nikoho nenapadlo zkusit Borýska?
3: Nechcem za neho rozprávať, len to je to, čo som ti vravel. Asi by bol dosť problém, ak by niekto mal vlastné médium a zároveň robil pre konkurenciu. Väčšinou tam je nejaká konkurenčná doložka. Myslím si, že
2: U Slobodného vysielača konkurenční doložka, jo. To mi príde komický.
3: No, nebýva zvykom, že máš vlastné médium a robíš pre cudzie médium. Akože neviem, viem, že je striktne zakázané robiť pre konkurenciu, keď si vo verejnoprávnych médiách. Troška je možno rozdiel práve v tom markeri. I takto, aby bolo jasné, Daniška robil ešte za Machaja. To nie je, že on prišiel s novou garnitúrou. To bola chyba v systéme, že takýto človek vôbec mal nejakú reláciu a on len ďalej pokračuje. A poviem to takto. Viacero ľudí z komunitných médií aj sa rozmýšľalo, že by išli povedzme do iného média, teda do verejnoprávneho média, ale nechcem hovoriť za nich, ale čo som s nimi hovoril, viac menej bola podmienka. Nemôže byť tvárou jedného média a vlastníkom druhého média. Jednoducho to je troška problém a nestojí to tým ľuďom za to, aby dlho budovaný projekt potopili kvôli nejakej podenkovomu tomto. Ale keď chce sa k tomu Boris povie, nech sa k tomu vyjadri, akože nechcem hovoriť za neho tak.
1: No, bola by škoda, když ho tady máme, aby sme sa nezeptali, tak Borisku, jak je to s tebou?
4: Ja som sa musel až Borisek, chvíľu striasť, lebo...
2: Borisek usnul.
4: Neusnul, ale mi to chvíľu trvalo, kým som si to všetko pozapínal, aby som ja mohol k tomu niečo teda hovoriť, lebo som nepočítal s tým, že budem dnes vyzvaný. No, pravda je taká, že som ponuku dostala v minulosti, keď som ju dostala, Vlčko o tom vie, tak som tú ponuku odmietol. Ani by som ju nikdy nezobral. Takže taká je pravda. Dostal som nie tak dávno nejakú ponuku a ja som ju odmietol.
2: No. Tak Borisku, vidím, že budu muset popustit trochu svou fantazii trošku. A Romane, ty poslouchej taky. Jsou pořád stížnosti na to, že veřejnoprávní média jedou v tom tunelu prostě těch je jedině a vždycky správných. Já si myslím, že je na čase teda, aby veřejnoprávní média dali příležitost i druhé straně. A aby vzniknul pořád, který se bude jmenovat ne na kříži, ale který se bude jmenovat třeba názor alternativy. A Borisku, do pořadu jménem názor alternativy, to by tě nelákalo tam prostě tenhle pořad nějakým způsobem
4: držet a moderovat? Já si myslím, Vlčko, že by bylo, akože, a teraz to myslím naozaj, úprimne a vážne, bolo by dobre od tejto témy podľa mňa odísť, lebo ja si nie som celkom istý, či je dobre toto teraz verejne rozprávať. Ja poviem jednu vec a dúfam, že namierim túto debatu ku koncu.
2: Dobre.
4: A my sme mali teraz jedno stretnutie mediálne na Zubereckých chodníčkoch, ktoré organizoval poradca šéfredaktorky RTVS, pán Peter Bohuš. Na toto stretnutie mala prísť riaditeľka RTVS. Keď sa denník N dozvedel, že riaditeľka RTVS má príť na toto stretnutie, okamžite písal článok, denník ZME, okamžite sa ozvala Dorota Nvotová zo strany Demokrati od Primitíva Naďa a vyvinuli tlak. Ani nie veľký, iba taký strašne maličký, že napísali článok o tom, ako sa idú konšpirátori a dezoláti stretnúť riaditeľkou RTVS. A čo spravila riaditeľka RTVS? No hádaj trikrát, čo spravila. Samozrejme, že na tú akciu neprišla, na tú našu. Na tie zuberecké chodničky neprišla. A ja si myslím, že sám Peter Bohuš. No, preto sa mi o tomto nechce rozprávať, lebo ja neviem v tejto chvíli, čo ja všetko môžem hovoriť, ale myslím, že nič nepokazím tým, keď poviem, že bude teraz sám prehodnocovať svoje zotrvanie v tejto televízii, pretože keď ti raz nejaká riaditeľka slúbi, že niekam príde a potom sa vyplaší z jednej obyčajnej správy denníka N a potom ešte niečo napíše v zmysle, že ona súhlasila s účasťou, ale iba do momentu, kým nevedela, kto všetko tam príde, a keď zistila, kto tam príde, tak ona sa nebráni debate, ale nie s ľuďmi tohto razenia, alebo nejak tak, teraz parafrázujem, proste niečo v zmysle, že sme asi neboli hodní jej úrovne na diskusiu a bude argumentovať tým, že však ja nemám problém s debatou, veď ja som bola aj na, alebo teda človek z RTVS bol nedávno na diskusii Mediálne trendy 2026. Mediálne trendy boli mimochodom stretnutie mainstreamových médií, kde nechybala zástupkyňa RTVS, zastupujúca šéfredaktorka pani Hlucháňová. Tak RTV sa bude brániť tým, že však my nemáme problém diskutovať, pozrite, veď sme boli na diskusii s mainstreamom. A keď máte prísť na zuberecké chodničky, tak zrazu pani riaditeľka stiahne účasť, lebo tam denník ju trošku vyplašil. Tak smerujem k tomu, Vočko, akože čo ty chceš v tejto situácii robiť, keď tu riaditeľka RTVS sa akože zľakne jedného obyčajného článku denníka N a zruší účasť na jednej obyčajnej na nejakom obyčajnom stretnutí, kde si na Orave. Vieš si ty vôbec predstaviť, čo by sa tu dialo, keby sa tu naozaj niekto z RTVS, teda niekto z alternatívy objavil v RTVS, akože taký echt alternatívec. A to si ani predstavovať nemusíš, lebo tí ľudia, ktorí RTVS vedú, by toto v živote nikdy nedopustili. To, že niekto niečo niekomu navrhne a povedzme je to na úrovni nejakej polopartizánčiny, to je jedna vec milá, ale keď tieto veci trošku sleduješ, tak vieš, že to není šanca, že by niečo také momentálne dnes prešlo. Nie je absolútne žiadna šanca na to.
2: Nic nemá, ale už som sticha.
3: Dobre. Ja poviem len jednu vec. Raz bola taká relácia s alternatívou ešte dokonca večera s Havranom a tam Borisko bol. Takže ako jeden z mála sa dostal dokonca jamy levovej. Ale tým to skončilo a hovorím, je to oportunizmus a hlavne to, že tí ľudia nebudú riskovať to, že niečo, čo dlhé roky budovali, si kvôli nejakému krátkému angažmá v verejnoprávnych televíziách nechajú zničiť, lebo tie projekty stoja a padajú na tých otcoch zakladateľov a to nie sú nahraditeľní. Každý je nahraditeľný, ale ukazuje sa, že naozaj tieto médiá stoja a padajú na tých ľuďoch, ktorí sú tým tou hlavou a to sa potom jednoducho nedá. No. A bola by to aj škoda.
5: Tak jo, tak poďme sa vrátiť k mailovým posluchačským otázkám. Hned tedy jeden z nich je reakcí na to, co sme tady mluvili. Zdravím do studia, pane Michalko, poslouchal jsem vaši opakovanou kritiku premiéra ohledně jeho návštěvy Moskvy. Jak komentujete nejnovější informace, které dnes v 18 hodin odvysílal ruský kanál Rasia 1, že Kreml potvrdil návštěvu Fica za účelem kladení věnců a bylo oznámené i střetnutí s Putinem a podle tohoto média má jeho vládní speciál už povolený zhruba 3-hodinový přelet do Moskvy přes Polsko a Bělorusko. Děkuji za vaši reakci, Ivano.
3: To, že je to dohodnuté a povolené a že má prelet, lebo áno, Polsko vravilo, že už to nie je problém. Polsko najprv chcelo ako keby robiť tiež problémy a pravdepodobne to čítam tak, že sa ráta s tým, že dá prednosť Mercovi. do poslednej chvíle sa to dá zmeniť a ja nebudem predikovať, ako to nakoniec skončí, však počkáme tých pár dní a uvidíme, že ako to bude. Či to pôjde tak, ako vral Vlk, že príde 8. alebo 10. alebo či tam pôjde. Ja nebudem dopredu hovoriť, ako to skončí. Obaja sme sa zhodli na tom, že ako to asi bude pravdepodobné, ale na 100% to nevieme zaručiť.
5: Tak, Vlku, jenom kdyby to dopadlo tak, jak říká Ivan, potažmo Kreml.
2: Kdyby to bylo velký překvapení. Jak říkám, já čtu Merce a ten by to vzal jako smrtelnou urážku. Fakt je, že existuje i možnost, že Merc teda přiletí ve 12, státní návštěvu skončí ve 2. A Fico může být v Moskvě, dejme tomu, v 8 hodin večer, jo. To se stihnout teoreticky dá a všichni, takzvaně všichni spokojení.
5: Tak, pojďme k dalšímu mailu. Je z České republiky, paní Lenka ze Vsetína je autorkou a napsala následující. Moc vás všechny zdravím, blahopřeji Trikoloře k výročí, jste výborní, Slobodný vysílač Českého rádio. Otázka, prezident Pavel je školený v tom, aby přelstil, oklamal, ublížil nepříteli, je Česká televize podobně naočkována, jsme my obyčejní lidé nepřátelé a přeji Vlkovi všechno dobré. Lenka ze Vsetína.
2: Děkuju, paní Lenko, za přání. A ano, až prezident, bohužel prezident, má přesně ten výcvik, jak jste ho popsala. No a Česká televize zřejmě absolvovala to též. Jo. Nevím teda, jak to dokázali, protože ten kurz byl Tajdův mok, takzvaně, a dostat tam několik tisíc lidí z České televize, to asi nešlo, ale hold, povedlo se, no.
5: Tak jenom možná zeptám se, Vlku, viděl jsi ten průzkum teďko CVVM, jenom k tomu ohledně důvěryhodnosti různých institucí.
2: Ale viděl, to je, to ukazuje sílu mainstreamu tohle z toho. Čím, já bych se těch lidí zeptal, co konkrétního udělal současný prezident, že mu důvěřují. Co konkrétního? Ne, že nás dobře reprezentuje. To už jsme rozebírali. To je obecná floskule. Ale co, ať jmenujou jeden jediný čin, kterým je prezident republiky přesvědčil o tom, že si zaslouží ze všech institucí největší důvěru. A rád bych si přečetl odpovědi. Dokud nebudu mít tohle, tak je to blábol, který je založený na tom, že prezident je adorovaný, ať udělá cokoliv, tak vždycky je to dobře. Paní prezidentová, ať se objeví, kde se objeví, tak je úžasně elegantní, krásná, ducha plná, lidská, já nevím jaká. To je prostě mediální výtvor tohle, nic jiného. A ono to funguje, ono to zabírá.
5: Tak já jenom pro ty, kteří nevědí, tak vyšel průzkum CVM, který říká v zásadě, že podpora Petra Pavla je nejvyšší od zvolení. A druhý paradox, který tam z toho vyšel, je, že vláda Andreje Babiše je ještě méně populární než vláda Petra Fialy na konci.
2: No, to je zajímavý. Jako tak, ať mi teda někdo vysvětlí, že vláda Petra Fialy na konci byla populárnější než vláda Andreje Babiše. Ale když se podíváme na volební preference, tak Andrej Babiš nevede oparník, ten vede letadlovou loď, jo, před těma ostatníma všema. A jak to, že si drží takhle vysokou popularitu, když jeho vláda je tak nemožná? Tohle ať mi někdo vysvětlí. Ať mi to vysvětlí výzkumníci z TVVM.
5: Dobrá, no a poslední věc, kterou ještě teda řeknu k tomu, to jsem na to, nevím, jestli to nazval, ale počítám, že jo. Víte, četl jsi dneska rozhovor s prezidentovým poradcem Tomášem Lebedou?
2: Četl jsem jenom headline a ten mi bohatě stačil. A Tomáš Lebeda, my jsme se jako znali na dálku virtuálně z diskuzí nad blogy aktuálně, když dávno, to už je teda opravdu dávno. A docela jsme si notovali tenkrát jeden druhý. Já jsem velmi vítal, že se stal poradcem prezidenta Pavla a nikoliv poradcem obyčejným, ale on je šéfem vnitropolitického odboru, jestli se dobře pamatuju. A Tomáš Lebeda je pro mě obrovským zklamáním, protože ten headline zněl, že pokud Pavel nepoletí na summit NATO do Ankary, takže mu poradí, aby podal kompetenční žalobu. No, to ukazuje jenom na to, že se z kdysi nezávislého a velmi, velmi dobře fungujícího mozku prostě aparáčík nejhoršího druhu a že si hrad je jistý tím, jak rozhodne ústavní soud. A já si myslím, že jako ústava říká, že prezident republiky reprezentuje Českou republiku v zahraničí. To je jedna uzance. A stejná ústava říká, že za zahraniční politiku České republiky nese odpovědnost vláda. Čili na jedné straně máme pojem reprezentace, na druhé straně máme termín odpovědnost. Mě odpovědnost vždycky přebíjí reprezentaci. Jo? Reprezentace je formální záležitost, ale odpovědnost je prostě odpovědnost. No a Tomáš Lebeda se zřejmě jistý tím, že mají ústavní soud v Brně ochočenej tak, že ten dá přednost reprezentaci před odpovědnost. Jestli to je pravda, tak je to naprostá tragédie českého státu.
5: Tak jo, tak to byla jen taková rychlá odbočka a pojďme tedy k dalšímu mailu. Ten bude poněkud delší, tak možná ho přečtu na několik částí, ale jeho autorem je, jak se podepsal, stálý posluchač Perturabo a byl by hrozně rád, abych ho přečetl ještě za přítomnosti Vlka, takže budu číst, ale začíná následovně. Dobrý večer, měl bych otázku na Romana, proč drtivou většinou politiků enormně trápí to, že Slováci něco vlastní, ale už ať už je to nehnutelný nebo nehnutelnosti jsou nemovitosti, movitý a nemovitý majetek. Před rokem okolo toho procházel Kamenický a přednedávnem vyšel článek s názvem NBS našla lék na drahé nemovitosti, pomoc při zlacňování domů a bytů má vyšší daň. V kterém se píše, že to má pomoci ke snížení cen nemovitostí, dostupnosti bydlení a že se to nedotkne vyššího nájmu a podobné pohádky. Krom jiného tam bylo i to, co cituji, starší vlastníci, kteří žijí ve velkých domech anebo bytech s nevyužitými místnostmi, by měli silnější důvod se zamyslet nad tím, jestli takovou nemovitost skutečně potřebují. Častěji by se tak mohli rozhodnout pro menší bývání, co by uvolnilo větší nemovitosti pro mladší rodiny. To už mi skutečně přijde jako úvaha od bytových spekulantů, podvodníků, jak se dostat k lukrativním nemovitostem, po starých lidech a staré lidi vyhodit pod most pod kartonovou krabici. To skutečně nikomu nevadí, že zahraniční lidé tu vlastní XY nemovitostí, častokrát lidé z Izraele tu mají až 10 bytů, v kterých nikdo nebydlí, ale NBS se jde zaměřit na staré lidi, popřípadně paušálně na všechny. To skutečně je politikům v okou daň z nemovitosti s megatupým argumentem, že přece je nejmenší v celé Evropské unii. To skutečně a ten krutý fakt, že máme nejmenší platové ohodnocení a koupyschopnost v celé Evropě nikoho nezajímá. Tady bych teda skončil, protože pak to má ještě to pokračování a poprosím vás tady oba dva o komentář, teda Romane, speciálně tebe, protože se to týká Slovenska.
3: Ale to možno aj pre ono. Ja len krátko by nechal priestor Vlkovi. Myslím, že aj Česi a Slováci majú podstatne nižšie majetkové dane ako v západnej Európe. A je to preto, lebo je nejaký vývoj. My si veľmi dobre uvedomujeme, že radikálne zvýšiť majetkové dane a robiť nejaké cenové mapy je veľký problém, pretože v 50., 60., 70. rokoch ľudia strednej triedy si v meste mohli postaviť aj v širšom centre alebo centrom dom a dneska majú 80 rokov, majú oveľa nižšie príjmy a dať im, ja neviem, ako tam že návrh 1% z hodnoty dome a majetkovú daň je absolútne likvidačné, takže nikto do toho nepôjde, lebo to sa jednoducho nedá. My nemáme ako niekde na západe, že boli nejaké vilové štvrti alebo nejaká smetánka alebo Beverly Hills, kde boli vždycky tí najbohatší a potom niekde na okrajoch štvrti boli na predmestiach tých chudobných a podobne. Jednoducho toto tu nie je podľa mňa aplikovateľné, alebo ak je, tak by to vyvolalo obrovský prúser a problém. Čo je možno na zváženie bolo práve, čo tam ďalej sa hovorí, tí špekulanti s bytmi, ktorí kupujú tzv. Investičné byty, ktoré ešte by som to zniesol, keby aspoň prenajímali, čím by bola ponuka bytov široká a nepriamo by sa tým, alebo aj nejak, áno, znižovala cena nájmov, keby bolo na trhu veľa bytov, ale pokiaľ niekto 10 rokov drží investičný byt a potom so ziskom predá, tak je to problém. Tuším, v Prahe Piráti prišli s tým, že byty, kde nie je nulový odber, tak chceli osobitným spôsobom zdaňovať. Toto je vec, ktorú môžem hovoriť, ja poznám a čítam rôzne veci, že rôzne developeri, že im zavolajú, vieš čo, mám teraz nepoužité prostriedky voľné, kúpim si 10 bytov a podobne. Toto mám, s týmto mám problém a s tým treba niečo robiť, ale zdaňovať starých ľudí, ktorí majú náhodou v centrách miest nehnuteľnosti, ktorí dneska majú úplne inú cenu ako v čase, kedy to stavali, a kde dneska sú na dôchodku a niekedy patrili k strednej vrstve, tak to je podľa mňa, to by bolo absolútne kávo a zatiaľ nikto do toho nejde, ak naozaj to, čo tam ďalej píše, by chceli progresívci zaviesť daň 1% hodnoty toho domu alebo bytu, čo dneska môže byť 300-500 tisíc, čo je 5000 eur mesačne ročne, a to je 500 mesačne pre dôchodcu, to je nonsens, to je kolaps, toto podľa mňa nikto, žiaden človek, ktorý mal elementárnu mieru politickej príčetnosti, do toho nemôže ísť.
5: A pokud tvoje reakce k tomu?
2: No, tak ja souhlasím se vším, co říkal Roman, ale přidám k tomu pár poznámek. Ano, my tady v bývalém Československu máme skutečně nejnižší majetkové daně. A jestliže máme něco nejnižšího, tak se to určitě zvedne. Takže mám špatnou zprávu pro všechny posluchačky a posluchače. S majetkovými daněmi se určitě bude hýbat. A určitě půjdou nahoru. A podle mě to začne u takzvaných rekreačních nemovitostí a bude velký tlak na to, aby do toho spadly ty investiční byty a nevím, dejme tomu druhá, třetí nemovitost, čtvrtá nemovitost, že bude zatížená vyšší daní. Ale jak dalece to povede k uvolnění těchto nemovitostí, speciálně bytů, tam, kde jsou potřeba, a jak dalece by to vedlo k snížení jejich cen a snížení cen nájmu, já nevím, to se prostě bude muset zkusit ze vším všude a pak teprve uvidíme, co jak, ale určitě k navýšení majetkových daní, ne, daní to jde. To berte jako axiom, jenom otázka kdy. A to 1% je skutečně vražedný. Pro posluchače v České republice u nás v Plzni stojí průměrný byt kojitý velikosti 70 metrů, tak stojí okolo 5 milionů korun. Kdyby to bylo 1%, tak je to 50 tisíc. Dnešní daň za ten byt je tuším asi 4 tisíce. Takže by to bylo víc než 10x. Nebavme se o domech. Roman mluvil o domech, který si stavěl lidi v 60. 70. letech. Tam už by to bylo vůbec k nezaplacení. A i u těch bytů, paneláků, u sídlištních bytů, by to znamenalo nárůst 10x. Která rodina si tohle může dovolit? Já prostě z toho nevidím východisko. Ale majetkovýma daněma se půjde nahoru.
5: Já tady dočtu mail posluchače. Dokonce progresivci chtějí jít ještě dál a dát na úroveň a dát daň na úroveň procenta z tržní ceny. Někde jsem zaslechl, že až 1%, takže pokud v Košicích stojí dvoupokojový byt 120 tisíc eur, tak by člověk měl ročně platit 1200 euro daň. Prakticky by tak aby to dokázal, musel by si odkládat měsíčně každý 100 euro a taková suma by pro mnoho lidí byla likvidační. Dostáváme se tedy k realizaci Klause Švába, který řekl, že cílem je, aby lidé nic nevlastnili a byli spokojení, aby mohl vlastnit jenom 1% populace, to je správné. Fascinuje mě, jak se k této tematice vyjadřují lidé, co sami mají XY drahých nemovitostí, drahé auta a operují s výroky, že bohužel na Slovensku to tak funguje. Všichni chtějí něco vlastnit, hlavně že dotyční mám v garáži dvojici luxusních aut. Narážám tím hlavně na kandidáta na primátora Košic Lerince. Děkuji za odpověď, Intifo, byl bych velmi vděčný, když byste tento mail přečetl. Jinak pozdravuji Vlka a přeji mu pevné zdraví, stálý posluchač Pertu Rabo.
2: No, tak já myslím, že jsme řekli všechno.
5: Jenom ti přeje pevné zdraví.
2: Děkuji.
5: Tak a poslední mail teda, který stihneme, protože Vlku, ten ti píše také paní Zuzana, tak ještě stihneme toto přečíst. Dobrý večer, přeji všem. Pan Bohuš a doktor Lindner byli jako hosté na Infovojně 2 týdny před těmi zubereckými chodničky. V podstatě pozvat lidi na setkání a řekli tam, že přijde i ředitelka STVR a šílená Notová reagovala tak, že ona chce také přijít, že chce zjistit, o čem se konspirátoři baví. Samozřejmě, že to byla provokace. No a provoka celá STVR je prošpikovaná progresivci, Hlucháňová je jakože z KDH, ale je to též progresívka. S pozdravem, Zuzana.
2: Dobře, já to beru na vědomí. Děkuju, paní Zuzano.
5: Tak Roman, ty se asi vyjádříme, až se tady s Vlkem rozloučíme, protože často vypadá, že právě uplynul. Tak Vlku, děkujeme ti tady za účast, protože čas se skutečně
2: ne, časový. Ne, bylo mi potěšením a jsem rád, že jsem to absolvoval celý a doufám, že to budu moc absolvovat celý i zítra. Takže Romane, děkuju, Intibo, děkuju, Borisku, připravil jsem tě těžkou chvilku, tak mi to odpust. A spočítej mi to soukromně. No a pro ty, kteří nehodlají zítra poslouchat hodinu vlka, tak uděláte dobře. Pokud vyrazíte někam ven, pokud vezmete toho svýho za ruku, nebo tu svou za ruku a vyrazíte s ním pod nějaký rozkvetlej strom a abyste jeden druhýmu neusknuli, přeju vám, aby se vám to podařilo. Pěkný 1. máj. Dobrou noc.
5: To byl vážený posluchači Vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosa a jsme tedy velmi rádi, že tady s námi byl, tak děkujeme za účast a budeme se těšit opět za 2 týdny. Romane?
3: Takisto, jako děkujem za účast, bylo to velmi podnetné, čo sa týka české, ale aj slovenské časti a teda prajem veľa síl a aby sme ešte nejaký čas tu válčili a dokázali podstatne lepšie zorientovať našich poslucháčov v českej a slovenskej politike. Bolo mi cťou a potešením.
5: Tak, vážení posluchači, pokračuje tedy relace Trikolora, naším hostem zůstává Roman Michalko a já v tomto čase tradičně vlastně vám dávám v podstatě poslední výzvu k tomu, pokud se budete chtít ještě teď už tedy jenom Romana zeptat na cokoliv, tak můžete dál psát a můžete samozřejmě i volat na známá telefonní čísla 048-381-0101, případně na mailové a písemné otázky přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, anebo na e-mailovou adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Takže to je způsob, jak se do naší diskuze zapojit a myslím si, že ještě tak určitě půl hodinku dáme, protože máme samozřejmě o čem ještě mluvit a ještě maily tady máme k přečtení a určitě Roman na ně bude reagovat, takže v tomto ohledu je to asi poslední výzva, kterou stihneme. Tak Romane, jenom ještě, co se týká mailu paní Zuzany, tak velkou část jsme vyřídili, tak chceš ty něco k tomu? Toho novou setkání nebo podobně?
3: Bohu už povedal to Boris. Bolo to sklamanie a ukazuje sa, že pani Flašiková má veľmi jasné svoje osobnostné limity, takže ak boli nejaké neočakávania, tak boli nereálne.
5: No, já přišel hned jeden mail, který je relativně jasný, asi tuším, jaká bude odpověď. Slovensko je na tom velmi špatně, současná koalice oklamala voliče, nesplnila nic, co slibovala, prodává zbraně ukrofašistům je zločin. Nebylo by vhodné, aby SNS povolila vládu, píše posluchač Igor.
3: Nebylo by to vhodné, protože predstava, že vláda, ktorá nie je dokonalá, bude vymenená Jarom Naďom, Hamranom a Čurilovcami a Boh vie kým, tak to naozaj nie. Strašne veľa ľudí koaličných na nás nadáva, ale ak by sme naozaj umožnili rok a pol nástup toho najhoršieho, čo v slovenskej politike je, tak toto by nám určite nikto neocenil. A tak treba mať reálne očakávania. Samozrejme, to je také kategorické, všetko je na nič. Nič ste nesplnili a tak. My dáme svoj odpočet. Ja mám desiatky, aj na tejto schôdzi mám 12 zákonov. Všetky sú v prospech ľudí. Sú tam aj veci, ktoré nemajú nárok na štátny rozpočet, či už je zákaz deepfakeov, ktorý naozaj sa tu rozmohol a mohol by obrovským spôsobom problematizovať a zošpinaviť budúcu volebnú kampaň. Či je to jasné pravidla pre prieskumné agentúry, aby naozaj tu neboli, aby museli jasne presne zadefinovať svoju metodiku a mať archivované tie anketové otázky a zber tých toho materiálu pre prieskumy a tak ďalej. To sú veci, ktoré nestoja nič, ale zavádzajú nejaké veci. Plus, a nechcem teraz hovoriť, môžeme o tom pred koncom, že čo všetko sme urobili. Na každej schôdzi máme 10-12 zákonov v prospech ľudí, takže tých schôdzi bolo, ja neviem, 41, neviem, že 400 zákonov sme prijali, ale ako k stovke to určite bude a myslím si, že aj mnohé veci na rezortoch, ktoré máme ako nominanti, nerobíme to celkom zle. A áno, máme koaličných partnerov, akých máme. Osobitné hlas asi mnohým leží v žalúdku, ale tak to boli rozdané karty. No tak čo už. Povalením vlády by sme určite nič lepšie nezískali.
5: No, mám samozřejmě spoustu věcí, které bych se ptal i k probíhajícímu jednání Národní rady, ale jenom si zmínil hlas, tak já jsem teda viděl nedělní relaci s panem Ferjenčákem, tak to jsem teda velo vločit celkem, co se možná děje. Jestli to chceš nějakým způsobem zkomentovat, protože...
3: Já to velmi krátko chcem povedať, že pan Ferjenčák je samozřejmě má osobnou vendetu s šéfom strany, s Šutajem Eštokom. Môžem len to, čo som aj už sa k tomu vyjadroval, že striktne odmietam akékoľvek fyzické násilie, ale ako predstava, že špičky hlasu si najali nejakého vyšinutého človeka, aby ho fyzicky napadol, tak to je to s pravdepodobnosťou hraničiacu z istotou vylučujem takúto hlúpu školácku a neviem už, akú chybu by určite neurobili. To, že spoločnosť je polarizovaná a že možno ten útok mal politický motív v tom zmysle, že niekto ho tak silne nemusí, že to vedel riešiť takýmto spôsobom, sa nedá vylúčiť, ale teda nikto sa k tomu nehlási ani nikto to nepodporuje. No a čo sa týka nejakého že trestného stíhania a podobné, tak Ferenčák robil zo seba morálny etalon, ukazuje sa, že možno až taký morálny nebol. Ale však v poriadku, nech sa to jednoducho vyšetrí. Každý v verejnom priestore pod obrovským drobnohľadom, pokiaľ sú tam veci, ktoré sú dokázateľné a nezávislý súd to odsúdi, tak musí každý niesť následky. A ja neviem, akože predstava, že ako ja absolútne vylúčujem, že by útok bol pripravovaný v sekretariate politických strán alebo v úzkom vedení nejakých špičiek hlasu. To myslím si, že takúto hlúposť naozaj neurobili. No a je to výraz polarizácie. Pán Ferenčák, keď bol šéf výboru a keď bol jedným z lídrom hlasu, tak bol poslušný, až potom nejak dostal také vnuknutie, že má byť predseda parlamentu, keď už Migal sa stal ministrom. Tak toto celkom nevyšlo. No a teraz akože naozaj tie tie jeho reakcie sú také, že urazené a akože ten osobnú zášť alebo nejako ťažko možno tam nevidieť.
5: No, musím sa to na jednu vec, ktorú kdyby sme byli ešte, řekneme, v první stovce našich relácií, tak si věřím, že by si tohle užil, ale měli jste v Národní radě takovou velice zajímavou konferenci, kde se objevili dva siroci, kteří k sobě tak nějak inklinují a už zjistili po určitém čase, že jak si nemůžou chybě topit v politice. A ty dva se jmenují Jana Bitoc a Cigáníková a Richard Sulík, který si ohlásil návrat pravděpodobně tedy pod hlavičkou strany s Borisem Kolárem. Tak co myslíš, jaká je budoucnost?
3: Pravdu povedať, neistá. Akože po tom, čo všetko bolo známe o Borisovi Kolárovi, ja naozaj nemám ilúzie, že by tento človek s toľkými kauzami mohol ešte nejak presvedčiť. Ja by som skôr, takto by som povedal, v slovenskej politike by Richard Sulík a Cigániková najviac pomohlo, keby založili pravú Sasku, ako bolo práva SNS, ako práva IRA. A asi by sa nedostali do parlamentu, ale vedeli by osloviť podľa mňa okolo 2-3% voličov a to by znamenalo odsatie tých tradičných voličov v Saskej súčasnej a vyradili by ich z politiky, čím by pre Slovensko urobili obrovskú službu. Pokiaľ pôjdu k Borisovi Kolárovi, možno mu o 1-1,5% pomôžu, ale nebude to stačiť, to je jedna vec. Druhá vec, ja si myslím, že oni sú od jedného brutálneho, hrubého populistu s obrovskými kauzami. On mal ešte nedávno takú absurditu, že chcel dať každému 18-ročnému 50 000 eur, aby mal akontáciu na hypotéku a chcel takto riešiť bytovú otázku, no tak akože to je tak nebetičný populizmus, že to ja už ani slova nemám, takže rozpočtovo zodpovedná strana, to je absolútna antitéza a to už nehovoriac zo všetkých jeho, že on je pravičak, tak to on je hrubý populista. Nevidím veľkú perspektívu v tom, že by títo dvaja mohli pomôcť jemu, aby mohol, a nie sú podľa mňa kompatibilní. Je to len skôr také, že dobre, taký hec, že neodchádzame z verejného života, ale hovorím, ak by predsa len mali nejakú silu takú, že oslabia Sasku, tak fajn, je to dva v jednom, oslabia Sasku, ideálne tak, že by sa nedostala do parlamentu a zároveň ani oni, tak to by bolo, že úplne ideálne, ale až taký optimista nie som.
5: No, jednoduchá otázka, jak se podstavíte k podpoře Milana Mazureka v Prešovském kraji a jestli Tibor Gašpar bude kandidovat v Nitře.
3: To druhé, Tibor Gašpar, podľa mňa to je taktická informácia, aby sa začalo jednať. Proti Becíkovi nie som si istý, že či by mal šancu a je to jednokolová voľba, nie existuje nič horšie ako rozdeliť hlasy. Takže ja tú jeho kandidatúru, aj z toho, že mám viac informácií ako bežní ľudia, si myslím, že to je iba taktické ohlásenie kandidatúra, nie je celkom vážne myslená, to je prvá vec. Čo sa týka Mazureka, no ak si máme vybrať medzi Migalom, Majerským a Mazurekom, tak si myslím, že absolútna väčšina našich voličov to podporí ako spontánne a jasne Mazureka, to je pre nich určite tá najmenej nepriateľná alebo najpriateľnejšia alternatíva. Či to bude verejne a otvorená koalícia, alebo tak, že nikoho nepostavíme a vlastne nepodporíme nikoho iného, dneska neviem celkom povedať. Toto možno bude v prípade Smeru, v prípade SNS-ke možno, že bude priama a otvorená podpora.
5: No vlastne pro Smer je to možná ešte horší voľba, nebo ne voľba, ale to rozhodnutí koho z nich? Aspoň to tak vypadá.
3: To neviem, či je, ja si myslím, že absolútna väčšina voličov Smeru by mala podstatne bližšie k voľbe Mazureka než Majerského a o Migalovi tu už aj nehovoriac. tam naozaj nevie, kto by už toho človeka mohol voliť. Ale samozrejme, politické náklady otvorenej podpory by boli relatívne vysoké, takže preto nie som si istý, či budú mať gúraž to urobiť, alebo ako si to nechajú zmerať, že čo by to urobilo, že by to bolo, akože by to nabilo opozícii a podobné. Takže v tejto chvíli viac menej to skôr si predpokladám, že pôjde tak, že naši voliči vedia, že kto je priateľnejší a bude to takáto nejaká nepriama podpora.
5: Tak mám připravené audio. Vlastně, když bych ho měl uvést, tak bych řekl, že v parlamentu se tento týden stalo něco, co si asi komentovat a máme. A já jsem nevybral ten inkriminovaný moment a vybral jsem jeden, který je tomu velmi podobný a hlavně z toho důvodu, že se tam o tobě Romane mluví, tak pojďme se opustit a jak říkám, vlastně to audio obsahuje více do tématu, kde bychom mohli mluvit, tak uvidíme, jak to probereme, ale pojďme si pustit právě záznam z jednání Národní rady.
6: Dobrý den, kolegovi a kolegyně, děkujem za slovo. Jsme tu uprostřed rozpravy, kde je koalícia, konkrétne...
7: Prepáčte, pani poslankyňa. Víte, pani poslankyňa, vidím, že ste si donesli tie spomenuté hárky. Vysvetlite nám, na čo budú...

0: že to sa zdá, že niečo nesúvisí, ale keď pozrieme na štruktúru mozgu, tak si zrazu udrieme do čela, že jaj, však toto je v mozgu vedľa seba, však to tam je prepojené, preto to súvisí. Preto sa to... No, a, alebo taká modrá farba, sme spočítali s jedným mojim ako žiakom, tiež vyššie na, na vysokej škole, tak urobil takú prácu, že urobil proste podiel, akú plochu majú na vlajkách štátov v rôzne farby. A jak sa to vyvíjalo v čase. A tam vidno, že za, jak bolo marsické obdobie, tak bolo veľa červenej. Vieš, ako komunisti mali všade červenú.
1: Áno, áno.
0: A jak v 89. to zrazu sekne a ubudne tej červenej a nahradí to modrá. Čiže prudko klesne červená a prudko stupne modrá. Lebo prečo? No tak navonok by si povedal, no tak komunistické štáty sa rušili, tak ubudlo červenej z vlajok a pribudlo modrej, čo je taká nejaká, no ja neviem, modrá západ, modrá Európa, modrá zrazu a tak. No ale nikto nevie, že 89. rok je presne odchádza červený anjel Samael a prichádza ten, ktorý má modrú farbu. Aniel Jupitera. Hm. Takže to priamo všade vlaje na vlajkách tí duchovia času. Hm. Len my o ničom nevieme, že proste tie, ten Zachariel jednoducho existuje. To je, označuje intersubjektívnu prežívanú skutočnosť, ktorá pôsobí, vzniká z toho realita, takzvaná, ktorú hovoríme, že je reálna. A označoval ju vždy ten Zachariel. My sme proste zabudli, čo to slovo znamená. A teraz ja to znovu objavujem.
1: Hm, to sú neuveriteľné veci. Ako to... Ako nás to ovplyvňuje, ani si to neuvedomujeme všetci. No a to, tam som pochopil vlastne, že o ten mesiac, keď sa tu stretneme, tak to už bude... Toto bola taká, by som povedal, teoretická predpríprava. Pôjdeme do tých už takých praktických pohľadov, že kde všade to uvidíme, ako sa to vlastne celé zrkadlí v týchto našich svetoch a životoch, tak to bude mimoriadne zaujímavé. Už teraz sa na to teším, Emil. My sme si už dali aj termín, to môžeme ľuďom povedať, že ak sa nemýlim 6. to je vlastne 1. júnová sobota, čiže
0: áno.
1: 6. júna sa tu takto opäť stretneme a budeme pokračovať v tejto téme. Takže ak je to všetko, Emil, na dnes, tak ti veľmi pekne ďakujem a lúčim sa aj s poslucháčmi a o mesiac opäť teda.
0: Aj ďakujem aj ja za pozornosť a dobrú noc.
1: Dobrú noc, Emil Páleš, sofiolog a spolu s ním vám dobrú noc praje spoza mikrofónu aj Boris Koroni.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
3: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
4: V roce 1983 přišel k nám do divadla Semafor herec Jiří Krampol. Jednou v představení Zavěste prosím volá Semafor, které je založeno na otázkách diváků, se ho kdo si z publika zeptal, zda se znal s Jiřím Grossmanem. A já jsem ke svému údivu zjistil, že oba Jirkové se nejen znali, ale že byli společně nějakou dobu i na vojně, tedy v Auzu, že Jirka Krampol byl fanda všech našich představení a některé z našich povídek přečetli v rozhlase. Tenkrát po představení jsme si v klubu našeho divadla dlouho do noci povídali a tenkrát jsme si také slíbili, že tohleto představení uděláme. Že budeme nejenom vzpomínat, ale zároveň pokračovat v humoru, který nás s Jirkou Grossmanem zbližoval a bavil. Až do svých 40. narozenin jsem si žil celkem spokojeně. Každé ráno, abych ušetřil korunu za veřejnou dopravu, jsem prohnal kolečkové brusle až na své pracoviště do Vysočan. Cesta ubíhala poměrně dobře, protože jsem se držel v těsném závěsu za autobusem číslo 137. Pravda, trochu mě znervózňovalo, že školní mládež a učňové na mě ze zadní plošiny pokřikovali za vozem, za vozem.
5: Copak na podzim a v zimě jsem posměch vydržel, ale na jaře a v létě, kdy okna autobusu byla otevřena a školáci přidali mnohdy k pokřiku i slinu, jsem musel jezdit v gumové koupací čepici. Jakmile jsem přijel do továrny, uložil jsem brusle do skřínky, svlékl koupací čapku a omyl obličej solvinou. Pak jsem si oblékl pracovní kombinézu s nápisem Formule 1 a ujal se řízení ještěrky, se kterou jsem již ujel 30 kilometrů bez nehody a která byla stále jako nová, neboť se mi denně leštil. Miluji totiž dopravní prostředky všeho druhu. Proto jakmile přijdu domů, pracuji na výrobě dvojkoloběžky, se kterou bych se rád vydal na cestu kolem světa. První etapu jsem nazval od Ašaš k Tatrám. Práce mi jde od ruky. Už mám řídítka, dva zvonky a o kolečko víc. Jistě se ptáte, proč stavím dvojkoloběžku, když jsem jen jeden, ale hodlám se v Brzku oženit a rád bych, aby moje cesta od Ašaš k Tatrám byla i naší cestou svatební. Nejprve jsem se chtěl oženit, až bude koloběžka pro dva v cajku, ale právě v den mých 40. narozenin rozhodla maminka, že musím stavbu přerušit a pohlednout se po nějaké rozumné, inteligentní krasavici. Jsem zvyklý poslouchat maminku na slovo, neboť má známé u policie. A proto jsem hned druhý den zanesl do novin inzerát. 40-letý mladý gentleman, zajímavého vzhledu a vzrůstu, majitel dvojkoloběžky, ruksaku a mapy, hledá dívku podobných vlastností. Značka Buzola Vítána. Do týdne přišlo několik nabídek. Vesměs z Bohnic. Nevím proč, ale maminka mi na ně nedovolila odepsat, přestože jedna dívka žila podle dopisu vysloveně na úrovni. Psala, že bydlí ve velikém domě s obrovskou zahradou, po které se pohybuje tiše služebnictvo v bílých pláštích. Značka koupele a skotské střiky třikrát denně. Rozhodl jsem se proto, že si najdu nevěstu v nějaké lepší restauraci. Vybral jsem si skladní knížky na heslo Vašík jede do světa, 13 korun a vyrazil do centra. Dlouho jsem bloumal pěší zónou a šátral okem v oknech drahých restaurací, ale nakonec jsem se rozhodl pro automat Koruna, neboť mi bylo sympatické, že tam se likvidují pokrmy ve stoje a odpadá tudíž ta trapná věta: slečno, dovolíte, mohu si přisednout? Protože se mi třásly ruce trémou, dal jsem si sulc. Takovou krmi jsem opravdu ještě nejedl. Po několika soustech jsem úplně ztratil chuť k životu. Ale nějaký dobrý člověk se naštěstí nabídl, že to za mě dojí. A tak jsem opět začal hledat nevěstu. Bloumal jsem Korunou sem a tam, ale ten den se zřejmě sytil jen starší ročníky. Po hladové inteligentní krasavici nikde ani stopy. Náhle ve mně uzrálo rozhodnutí. Najdu si nevěstu na diskotéce. Druhý den večer, oblečen ve své nejlepší švestkově modré šaty, fialového motýlka a sandály, jejichž podrážku jsem si v dílně zdrsnil rašplí, abych neměl na parketu problémy s rovnováhou, jsem se vydal do klubu mladých v Praze 9. Klub jsem našel snadno, hudba středního proudu byla slyšet až k refíži. U vchodu jsem požádal o vstupenku. Nesplecte se ale, pane, Vlachovka je v Praze 8, pronesl urostlý uvaděč. Ale když jsem mu domluvil s propitným, pustil mě dovnitř. Děvčat byla v sále opravdová úroda. Chtěl jsem využít toho, že jsem zatím v klubu jediný chlap a požádal nejbližší dívku o tanec. Vole, nech se vyšetřit, řekla dívka hlubokým hlasem. Pochopil jsem, že ne každý, kdo má dneska v uchu náušnici, musí být holka. Když jockey nasadil punk hard rock a všichni se vrhli na parket, přimáčklý do kouta jsem pochopil, že jsem si sandály zdrsnil zbytečně. Skoro všichni tančili na hlavě. Také mi došlo, že můj účes zvaný Eman už asi delší dobu neletí. Skoro každá hlava byla ze dvou nebo alespoň z jedné strany vystříhána. Někteří mládežníci měli dálnici uprostřed. Také barvy vlasů nebyly tradiční. Převládala červená, modrá a fialová. Vzduch připomínal autolakovnu. Rovněž můj oblek se do klubu nehodil a ostře kontrastoval s ošacením ostatních. Měl jsem volit raději nějaké volnější roucho a kalhoty takzvané mrkváče. No nic, pro dnešek se s tímto tanečním kroužkem rozloučím, pomyslel jsem si. Ale zítra všichni uvidí, jak umím jít s dobou. I když už jsem 40krát slyšel z jara zpívat kosa, mám mladé myšlení. Druhý den, v polední 20minutové pauze, kdy je dílna nejméně 2 hodiny prázdná, jsem oželel oběd a začal pracovat na své vizáži. Nejprve jsem si šuplérou změřil hlavu, nastavil frézu a před zrcadlem, které jsem přinesl z umývárny, začal kadeřnické dílo. Vyholil jsem si strany tak dokonale, že jsem byl rád, že mi zbyly uši. Napínáčkem z nástěnky jsem si propíchl boltec a zasadil do něj fialovou šponu, kterou jsem sebral u soustruhu. Opět jsem pohlédl do zrcadla. Musel jsem se představit, protože jsem sám sebe nepoznal. Zdálo se mi dokonce, že jsem jaksi předběhl dobu. Začínal jsem si sám sebe vážit. Ocelovým kartáčem jsem vyčesal zbylý pruh vlasů do kohouta a rozmýšlel, jak ho obarvit. Opět pomohla nástěnka, jejíž heslo Dnešní mládež má zelenou bylo do očí. Vykročil jsem do lakovny. Povedlo se, protože když se moji spolupracovníci vrátili pozdě odpoledne z oběda, zeptal se mě mistr: hej, zelený mužíku, neviděl jsi Vaška? Ale já jsem přeci Vašek, odvětil jsem hrdě a mistr mě poslal k závodnímu lékaři. Místo do ordinace jsem spěchal domů, abych si na večer připravil vhodný oděv. Své modré kalhoty od obleku jsem podkasal a přichytil nad kotníky gumičkou od zavařeniny a vytvořil takzvané švestkáče, což domovnice Jeroutková potvrdila, protože pravila, že mám pecku. Místo saka jsem si oblékl ubrus. Dírou uprostřed jsem prostrčil hlavu. Všiml jsem si, že v rohu ubrusu je přilepená vidlička, tak jsem ji tam nechal. Opásal jsem se řetězem z vánočního stromku, do špony fuchu zavěsil prskavku a vyrazil do Prahy 9. Cesta mi pravda trvala poněkud déle, neboť ze 2 tramvají mě vyhodili a jeden občan mě dal omylem do čistírny. Ale nakonec jsem se do klubu přeci jen dostal. Co vám mám povídat? Panáček u vchodu mě pustil bez vstupenky a ještě se mi hluboce uklonil. Mládežníci mě ten večer zvolili králem diskotéky. Akorát nevěstu jsem opět nesehnal. Už jsem jí měl na dosah ruky, ale když jsem jí požádal o tanec, zvolna pronesla: vrať se do hrobu, Magore. Ano, vrásky ve tváři bohužel prozradili můj skutečný věk. Ale není zdaleka všem dnům konec. Už to mám vymyšlený. Zítra si nechám od kluku v klempírně vyklepat obliček.
6: Pojď, Jirko, pojď. Já se tě musím k něčemu přiznat.
7: Sice.
6: Já mám takovou sdílnou chvilku. Já strašně závidím slavným lidem.
7: A co jim závidíš, snad ne peníze?
6: Peníze ne, když mě znáš, ne.
7: No právě.
6: Ostatně si uvědom, že slavní lidi nemusí být za každou cenu bohatý.
7: Jak to?
6: No vem si takovýho Diogéna, Pantátu Bezouška, Boženu Němcovou, Ivana Lendla. Všechno poměrně skromný až chudobný lidi.
7: No a co těm chudobným závidíš?
6: No, například to, že se o nich ví. Vem si zmíněnýho Lendla, toho trochu bolí ruka, hned se o tom všude píše. No ne, všude ne, ve světě teda.
7: Jo.
6: A nemusí hrát, je omluvený. Mě dneska bolí celý tělo, neví o tom, nikdo hraje 2x.
7: No, já pořád nechápu, co těm lidem závidíš.
6: Ty snad nechceš chápat. Závidím jim popularitu. Popularitu, který já nikdy nemůžu dosáhnout.
7: No, proč by si nemohl?
6: No, nemůžu.
7: Tak si udělej interview, nech si to otisknout. Lendl si to přečte. Dostane mindrák. Hodí rakety do kanálu, zaleze do svých 42 plus 1 a začne živořit.
6: Víš, co se mi na tobě líbí?
7: No.
6: U tebe je všechno jednoduchý. Ty si řekneš, udělej si interview. To by za mnou musel někdo přijít a to interview se mnou dělat, ne?
7: Přišel jsem já.
6: Ty? Při vší úctě k tvýmu obleku. Z kterého si plátku? Z mateří doušky, ne? Jenže kamaráde, já nejsem Ferda Mravene. Ani Brouksáček.
7: Jenže já, když Slávku budu chtít, tak já to interview dostanu, do kterých budu chtít novin.
6: Nevytahuj se, nesluší ti to.
7: Já se nevytahuju, já mám styky.
6: Kde? U pokryvačů, jo.
7: Hodně vysoko.
6: Jo.
7: Hodně vysoko. Ovšem mám styky i dole.
6: No jestli máš styky nahoře a zejména i dole, to by potom mohlo vít. A co pro to mám udělat já?
7: Ty nic, chlapče. Ty si jenom sedni a buď moc hodný.
6: Takže normální život. Ty máš styky, já budu sedět.
7: Dobrý den, mistře. Mohu vás požádat o malé interview?
6: V žádném případě, doťorný pisálku. Vypadněte z mého bytu, nesnáším novinářské kachny.
7: Ty jsi blázen.
6: Proč?
7: Ty chceš dělat interview a vyhazuješ mě z bytu, jo?
6: Je, promiňte, síla zvyku, já jsem příkrej k lidem. Vemem to znova.
7: Dobrý den, mistře. Dovolíte, abych vám položil několik zajímavých otázek pro náš list.
6: No, jste velice laskav, že jste šoupal plochou nohu až do mého domu. A já se strašně stydím.
7: Mistře, já hrozně rád zaznamenám, že jste skromný, ale čtenáři našeho listu by byli velice zklamáni, kdybyste mi dal košíčkem a neodpověděl mi tady na otázku. Čtvrtka másla, kilo hrubé mouky.
6: Pardon, jak zní ten dotaz?
7: To mám koupit domů, víte? To tam nepatří. Mistře, já kápnu božskou. Já jsem si nepřipravil moc dotazů, já mám jenom jeden, ale ten rozvedeme, jo?
6: Prosím, prosím.
7: Tak tady to mám. V chatrném oděvu ploužím se městem, jsem jenom pekař a laskám se s těstem.
6: Pardon? To je nákup ve verši?
7: Ne, to je moje nová báseň Jak se rodí chléb. Kdybyste dovolil, já bych vám ji zarecitoval.
6: Ne, prosím vás, jen to ne. Ne? To bych si mohl pamatovat a to bych neradil.
7: Tak my se budeme pokračovat. Co je váš největší problém?
6: Tak tohle už myslíte vážně, ano?
7: No, vidíte, že si všechno píšu a budu žertovat. Co je váš největší problém?
6: No to vám rád odpovím. Můj největší problém je nespavost.
7: A jak se to v praxi projevuje?
6: No asi tím, že nemůžu usnout, ne?
7: A zkoušel jste si lehnout?
6: Vidíte, to mě nenapadlo. Já jsem asi idiot, který si večer do postele stoupá.
7: No jo, Slávku, ale to si musíš do postele lehnout.
6: To víš, jo, Jirko, že si lehnu. Já si lehnu, přikraju se a nemůžu usnout.
7: No, nebude to nespavost?
6: Jenže co je s tebou, teď říkám, nespavost, to je můj největší problém.
7: A zkoušel jsi třeba počítatovce?
6: Moc krát, je starý tri.
7: Kolik jsi jich napočítal?
6: Naposled asi 37 512.
7: A proč jsi nepokračoval dál?
6: Proč? To nešlo. Jsem musel vstát tady do práce.
7: No jo, člověče, když ty chodíš do práce, to je těžký.
6: Já musím, já nemám takový štěstí jako ty, aby mě živila tchyně.
7: To já přijdu domů, vlezu si do pelíšku, tchyně Jaruna, mě hezky přikryje, dám mi malou čokoládičku a já hezky jedna ovce, dvě ovce.
6: Škýrko, trapa.
7: Co je?
6: No ve filme hraješ pořád mladý, snaživý svazáky a tady si usnul jak starý krampol.
7: No jo, ve filmu. Já za to nemůžu, na mě ovce zabírají perfektně.
6: Na mě hodně, to jsi šťastný kluk.
7: Co kdyby jsme v tvým případě zkusili hypnozu?
6: Hypnozu? Počkej, není to něco tajemného, aby mi to nezničilo nějak figuru.
7: To myslíš, že se dá ještě zničit, jo?
6: To víš, že jo.
7: Hele, upřeně se mi dívej do očí, jo.
6: No, co tam uvidí? Řekni rovnou, že zase chceš půjčit prachy.
7: Sny obestírají...
6: Nepůjčím, mám děti, nepůjčím.
7: Hlava je...
6: Počkej ty hlavo, jeď mi vydloubneš v oko.
7: Vykašli se na detaily.
6: Jaký detaily? Ještě, že jsem měl brejličky, byl bych o jedno přišel. Máš prsty a kolíky na řípu.
7: Pojď sem. Chceš to v životě někam dotáhnout?
6: No rád bych, no.
7: No tak musíš riskovat, no. Vzpomeň si třeba na Jana Žižku.
6: Ale Prostnou. Prosím tě, jsou jiný vzory.
7: Ten měl tak jedno oko, no.
6: No, já nejsem kyklop.
7: No, soustřed se. Sny obestírají
6: zase,
7: tvojí hlavu.
6: Teda hypnoza ze zadu, to slyším prvně.
7: Hůra ti sedá na čelo.
6: Jaká hůra, jak můžu usnout, když mi lítá kolem hlavy hmyz? Přestaň se pitvořit, tohle mě vynervovalo, ne uspalo.
7: Zbývá poslední možnost.
6: Jaká pak?
7: Černošská ukolebavka.
6: Černošská ukolebavka, to zní nobla, jak by to vypadalo v tvým podání?
7: Dáš mi hlavu do mýho vlídnýho černošskýho klína. A já ti budu zpívat jako stará, hodná, vlídná černoška.
6: Tam ti dám hlavu.
7: Do mýho černošskýho klína.
6: To je zajímavý, mě se nějak spát nechce. Já jsem čerstvá grybička, abych vůbec už spát nemusel. Prosím tě, stará černoško, nebyl by jiný klín k dispozici?
7: Hele, bělochu, ber, co je.
6: Takovýhle klín mý doma, tak chodím spát do stohu.
7: Spí, můj Slávku, můj malý černý kudrnatý Slávku.
8: Oh yes, everybody, oh yes. Dělám ti zbor, je to suchý ten zpěv.
7: No neblázně, netočíme desku, já tě uspávám. Až k ránu tě maminka k ňadru přiloží.
8: Přilož, mámo, to je dobrý nápad, je tady zima.
6: Přestaň mručet, jak poslední medvěd na Šumavě, tohle mě taky neuspí. Nech toho.
7: Hele, já tě upozorňuji, že já tě uspím, kdybych tě měl vzít kramlí mezi oči.
6: Na to tě nepotřebuji, takových kamarádů mám na každém rohu pět.
7: Vždyť si dělám Slávku legraci.
6: To doufám.
7: Ale počkej, spojíme všechny tři uspávací metody dohromady, budeš spát jako Dudek, hezky si sedni, počítej ovce, já spojím hypnozu se zpěvem, bude to, jo? Jedna ovce, dvě ovce.
6: Neuč mě počítat, to umím, když jsem opakoval.
7: No právě.
6: Jedna ovce, dvě ovce, tři ovce, čtyři ovce, pět, šest ovcí. Teď šli dvě najednou. Promiň, já jenom, aby nenastal ve stádu zmatek. Znáš to, přijde inventura, jedno zvíře chybí, hned tě vláčej po nástěnkách. To nechci. Já chci bejt vzornej bača, já se chci za odměnu dostat z LOH na rekreaci do hor.
7: Sny obestírají tvojí hlavu, víčka se ti klíží, spí můj Slávku.
8: Ne, to se nedá, nešílenec.
7: Černý kudrnatý
8: Slávku. Toho, vypadáš jak Tarzán z inkubátoru. Já měl dobrou vůli, já chtěl spát, najednou se mi začalo zdát, že mi lítá po kvartíru nějakej bláznivej černoškej bača a strašně falešně zpívá.
7: Já zpívám falešně.
8: Ty zpíváš hrozně, tebe kdyby slyšej zpívat černoši, jak se chaj dobrovolně odbarvit na blond.
7: A teď mi řekni, když jsi byl malej, kdo a jak tě uspával.
6: Žádný problém, chůva ze sousedství, paní Kudláčková.
7: A co dělala?
6: Přišla, naklonila se nad můj kočárek, zaspívala, letěla bylonka a už jsem spal. Ještě jo. Jsem slyšel, jak mě chválí táto, jaký jsem hezký kluk.
7: To byly v kočárku zatažený záclonky, ne?
6: To. Paní Kudláčka mě viděla náhodou celýho, tam mě ji koupávala. Co to dělá?
7: Kočárek, chůva, krásnej kluk.
6: Teda já nejsem zrovna buržázního původu, ale že by mě máma vozila do parku na dvou židlích, to si taky... Ačkoliv, když můžu mít tebe za chůvu, to můžu spát i na zemi. Tak aby to bylo jako v dětství, abych jako iluzi potřeboval.
7: No, jasně. Když se vyčuráte, asi to zkusím. Letěla bělonk, zmetku jeden ježaký, poškrivej prejlatej.
8: Ješil, co to tady děláš, kvůli tomu jsem spadnul z hrníčko. Já jsem neměl žádnou bláznivou, sadistickou, černošskou chůvu, já jsem měl naší, milou, českou chůvu, cikánku, pamatuj si to.
7: Tak já ti, Slávku, něco řeknu.
8: No prosím.
7: Tvůj největší problém není nespavost. Tvůj největší problém je v tom, že ty jsi normální rozmazlenej fracek z Vokovic.
8: Já jsem tvrdý chlapec David.
7: Možná na tvrdlý, to bych věřil. Já měl kamaráde tvrdý dětství.
8: Jo.
7: A když jsem byl malej a nechtěl jsem spát, tak do mýho dětského pokojíčku, který mě rodiče udělali ze špajzu, přišel můj dědeček. Naklonil se nad postýlku a povídá: Jirko, máš v plínkách rošt? A vám ano, dědečku. To je dobře. Tak než usneš, tak ti řeknu pohádku. Byl jednou jeden král a s tím jsme zatočili. A teď spi, nebo zatočím já s tebou. A kdyby si náhodou v noci něco potřeboval, tak mi najdeš dole ve vinárně. Nazdar!
9: Dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Praští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují. Vzájemně se přeskakují, spílají si, klejí a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny. Jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a drátem spravuje žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která věla na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla v bahně. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Tolik je R z Prahy 1. Doktor Pavel D. z ortopédie na Bulovce nám píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jako hrušky. Tolik zlomenin nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad jen úryvky. Ksindle. Pardon, to není úryvek, to je celý dopis. Nebo tady píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo nazdar ty starej paroháči. Promiňte, to je soukromý dopis. To mi sem nějak přišlo. Ona je manželka v lázních na léčení. Já myslím, že by to stačilo. Z dopisu jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes k nám do studia vedoucího městského podniku služeb havarijní údržba pražských chodníků, soudruha inženýra Josefa Dlašku. Prosím, soudru Dlaško, posaďte se, já vás vítám. Pardon, teď jste mě překvapil, cože sebou máte dvě aktovčičky.
10: Zde jsou spisy a zde razítka.
9: Vy sebou nosíte všechna razítka, proč?
10: Proč? Aby mě zatím, co jsem zde někdo, nepřipravil o mé vedoucí místo.
9: To je chytré. No tak si kufříky odložte. Tady můžete důvěřovat. Můžeme hned k rozhovoru?
10: Ano.
9: Soudru Dlaško, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
10: To bych nerad sliboval. Chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
9: Ano. To jste nám zatím neřekl nic nového. To víme, že se zhoršuje. Nás by zajímalo, proč.
10: Protože lidé mají ve zvyku moc chodit. To je zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zevlovat po bulvárech.
9: No, soudru Dlaška, vám nechci nějak oponovat, ale já se domnívám, že k tomu snad chodníky slouží, aby po nich lidé chodili.
10: To jistě, že ano, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapovat Ne tak dupat. Chodníku je moc, údržba je náročná, nejsou lidé. V současné době máme pro celou vnitřní Prahu jen dva dlaždiče a s těmi jsou ještě problémy.
9: Jaké problémy?
10: Ten pevný větší dlaždič se nám opíjí.
9: A co ten druhý?
10: Ten mu nalévá.
9: No, tak to je nedobrý stav. A co mladí? Učně nemáte?
10: S posledními dvěmi učněma jsme se rozloučili minulý týden.
9: A co tak najednou, co provedli?
10: Ten pevný menší hezčí učince po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maníjak.
9: To je nebezpečná úchylka, já jenom nechápu, jak se to mohlo promítnout do jeho práce s kamenem a dlažbou.
10: Sestavoval nám dlažbu výhradně do... Já nevím, jestli to mohu do Československé televize říct.
9: No, jestli je to pravda, tak to řekněte.
10: Do kosočtvelců. A kolem dělal ještě blesky. Lidé se zastavovali, chodníky se stávaly neprůchodné, vilní staříci kolem radostně poskakovali. Někteří mládežníci při pohledu na to předčasně dospěli, jiní k tomu něco přimalovali. Cizinci si tyto kamene fujtajblhambálny fotografovali a jeden takový fujtajblhambál na kamena vyšel dokonce na titulní stránce časopisu Playboy.
9: A soudru Dlažko, vy jste ten časopis viděl?
10: No jako vedoucí jsem byl nucen omeknout a zkontrolovat.
9: A díval jste se také dovnitř?
10: Tak, jen tak v rychlosti, ale jenom jednou.
9: Ne, to já nechci zkoumat, jak dlouho jste se s ním laskal. Mě by jenom zajímalo, co bylo uvnitř.
10: Uvnitř byl pak nahý učeň sám ze všech světových stran.
9: To je strašné. Takže z těchto důvodů jste se s tímto hambářem rozloučili.
10: Tento učeň si v poslední době liboval v nahotě natolik, že odmítal obléci si montérky.
9: A co ten druhý učeň?
10: Ten u nás vydržel pouze do té doby, než zjistil, že se při dlážení musí klečet.
9: Proč mu to vadilo?
10: Ty se v polepšovně naklečel dost.
9: No ale, soudru vedoucí, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Já se domnívám, že by se našli mladí, kteří by chtěli snad pracovat poctivě. Vzpomínám si, jednou jsem dokonce někde jednoho takového viděl.
10: Kde pak?
9: To už nevím.
10: Na maškádní, ne?
9: Možná.
10: Tak i náboje jsme zkoušeli například v Praze 9 na diskotéce, přímo na tanečním parketu jsme uspořádali výstavku kamenných výtvorů našich učňů, ale dopadlo to katastrofálně.
9: Mohl byste nějak tu katastrofu popsat?
10: Mládežníci výstavku rozebrali a kamennými útvarama nás hnali na útěk.
9: Chcete říci, že po vás házeli dlažbu?
10: I kostky.
9: Ale to je krajině nebezpečné.
10: No je, právě.
9: A nebyl někdo raněn?
10: No většina dozad.
9: Vy jste byl zraněn také dozad?
10: No dovolte. Já jsem vedoucí a do hlavy.
9: No, soudru vedoucí, říkáte tedy katastrofální nedostatek učňů a dlaždičů. No ale přeci pěší zónu jste vydláždili celkem dokonale.
10: To ano, pěší zónu. Ano, protože tam byly vypsány vysoké prémie, tam dláždili rádi i lidé z kanceláří.
9: No a vidíte, tady je návod, proč tedy nevypíšete prémie znovu.
10: Z čeho? Pytlík je prázdný.
9: To je tedy smutné. Když se tady veřejně přiznáváte, soudru vedoucí, že máte prázdný pytlík, To tedy znamená, že krásným kamenným mozaikovým chodníkům definitivně odzvonilo.
10: No konečně hovoříte rozumně. Věřte, že kostky na pražských chodnicích by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
9: A je nějaké řešení?
10: No je. Ohřát asfalt. A záplatovat, a záplatovat.
9: No to není hezké, ty asfaltové záplaty. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
10: Myslíte takzvaný tebych dechťák suplong?
9: No, já nevím, jak tomu říkáte.
10: No i ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, někdy ho nepřivezou vůbec.
9: Prosím vás, co potom ve vašem podniku děláte, když nemáte materiál?
10: No, potom neohříváme pochopitelně asfalt, ale vodu a vaříme si kávu. A zpíváme si tu naši.
9: Vy si dokonce zpíváte?
10: No jo.
9: Kterou?
10: Díra, nedíra, furt se zalívá.
9: No to si zpíváte pěkně a zpíváte často.
10: Často, hlavně dlouho. Někdy celé týdny zpěv utužuje kolektiv. Já musím do podniku.
9: Co tak najednou? Přivezli materiál.
10: Noty.
9: Noty vám přivezli, no to vás nesmím zdržovat. Dovolte poslední otázku.
10: No ale fofren teda.
9: Soudru Dlaško, což když se během vašeho kolektivního zpěvu neutěšený stav pražských chodníků ještě nadále zhorší?
10: Pak je zrušíme.
9: Cože?
10: Zrušíme.
9: Zrušíte chodníky, to je trošku radikální řešení, ne?
10: Zrušili jsme veřejné domy. Nevím, proč bychom nemohli zrušit veřejné chodníky.
9: Nezlobte se na mě. Soudru Dlaško, to je trochu demagogie. Já myslím, že to je veliký rozdíl veřejný dům a veřejný chodník, ne?
7: Já v tom žádný rozdíl nevidím. Bojde jako bojde.
11: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
12: Dobrý večer.
11: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážko, vy mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
12: To je brácha. My jsme dvojčata.
11: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
12: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
11: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
12: Děkuji, vyřídím.
11: A rozumíte si s bratrem?
12: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
11: Pardon, co jste říkal?
12: Vy mě neslyšíte?
11: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
12: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
11: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
12: No, názorově ano.
10: Vždyť jsme oba vedoucí.
5: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
10: Mohy. Zatím je to katastrofa.
5: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
10: Mě ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
5: Můžete to nějak vysvětlit?
10: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
5: Jak je to možné?
10: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
5: Jako kdo?
10: Brablenci.
5: Brablenci.
10: No, brablenci, vy neznáte brablenci?
5: Neznám.
10: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůlko. No.
5: Aha. Ferda Mravene.
10: No, ty říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
5: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
10: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železi té neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
5: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
10: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudu redaktore?
5: Nevím.
10: Já ti řeknu, co je smutný.
5: Co je smutný?
10: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali na hromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
5: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám. Jaké inovace připravujete pro příští železnou neděli, soudru Zarděnko? Pardon.
10: Hlídej si to, na to jsem prvít.
5: Ano, promiňte. Chtěl jsem říct soudru Vyrážko, samozřejmě. Jaké inovace?
12: Tak jaké inovace? Od příští železné neděle budou zaměstnanci Sebranky takzvaní hromadníci již od pátku hromady hlídat a než na ně pustí Pražany, mohou se na hromadách vyřádit zahraniční turisté, pochopitelně po zaplacení poplatků v devízách, a mohou si dokonce odvést i libovolný železný suvenýr po zaplacení cla.
8: A tak mě napadá, soudru Vyrážko, což kdyby naopak nějaký cizinec si o naší železné neděli chtěl něco na naší hromadu odložit?
12: Mali po pobytu u nás ještě co? Ale to klidně odložím.
8: Hodláte železné neděle zpestřit devizovým turistům ještě něčím?
12: No jistě, například v Železné ulici chystáme volbu mis Železná neděle.
8: No to je atraktivní nápad. A co získá vítězka?
12: Záleží na tom, kdo to bude. Bude-li to ku příkladu moje Mici? Micina, no tak získá hodně.
8: Kde to Mici?
12: No moje Micina. Sekretářka.
8: Aha, vaše Micina.
12: Ty neznáš Micinu?
8: Teď už ano, no vaše to... sekretářka. Úvodem jste se zmínil, soudru Vyrážko, že heslo Sebranky seber, co můžeš, nebylo šťastné. Proč se tak domníváte?
12: Toto heslo nebylo šťastné, protože bohužel sešlo některým Pražanům do krve.
8: A jaké heslo tedy vytýčíte pro příští železnou neděli?
12: To už není moje starost, protože od příštího roku, od prvního první, přecházím na nové pracoviště vzhledem k svým pracovním výsledkům Sakum Prásk.
8: Sakum Prásk přecházíte, jak to?
12: Sakum Prásk i s Micinou.
8: A takhle, z vaší sekretářka. A můžete nás informovat, jaké pracoviště to je?
12: Tak to bych nerad prozrazoval. Ale mohu vás ubezpečit, že plat budu mít stejný, ne-li pak vyšší, auto budu mít opět služební a budu mít vlastní kancelář s otáčivým křeslem. A věř mi, že já se umím točit.
8: No to já vám věřím. A mohl byste nám aspoň naznačit, jaké nové pracoviště to bude?
12: Ptáte-li se, prozradím rád. Přecházím do zemědělsko-chovatelského podniku Kravina.
8: A myslíte, že v Kravině naleznete své uplatnění, tedy o Mici strach nemám, ta určitě, ale vy?
12: O tom nepochybujte. Hodlám tam realizovat svůj nový vynález, zelené kontaktní čočky kravám na oči. Ty pak budou vidět zeleně a sežerou všechno, co jim dávají v JZD.
8: Jak jste, prosím vás, vůbec získal to místo v novém podniku?
12: Generální ředitel konstatoval, že mám pro práci s kravami ohromné předpoklady.
8: A proč?
12: Protože jsem vůl.
8: Děkuji za rozhovor.

Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle.

0: tak dnešok bude v tomto smere podobný. Príjemným by to však snáď mohlo byť aj vtedy, keď si konkrétnu hlavnú postavu, ako sa hovorí, rozoberieme len takto vo dvojici a zaznie tiež výber pesničiek, ktorý sa v podobných prípadoch nerodí ľahko, pretože je to natoľko košaté, že tá reprezentatívna vzorka by už napríklad zajtra vyzerala určite inak a dokonca aj samotný Richard Miller by s tým výberom mal určité problémy. Napokon na otázku, prečo je konkrétne práve taká zostava skladieb, v tomto prípade koncertná zostava skladieb, tak by tá reakcia mohla vyzerať aj takto?
1: To je trošku komplikované, lebo miestami sú to veci notoricky známe, veci, ktoré majú poslucháči radi, a miestami sú to pesničky, ktoré mám ja rád.
0: A teraz sa otočím práve na Petra Žantovského, lebo on sa stal tým, kto vyberal piesne do dnešného Triangla. Bola by tvoja odpoveď, Petře, podobná ako Richardova?
2: Ja myslím, že by byla dokonce úplne identická. Ja som se snažil, byla to teda strašná práce, těch 10 natočil spoustu a opravdu najít tam nějakou vatu nebo něco takového výplňového se mi nepodařilo. Skutečně je to jedna skvostná věc za druhou a ten výběr byl velice těžký. Tak jsem si říkal, přesně podle toho, jak to povídal on teď, tak musím zkombinovat to, co se prostě nedá obejít. To jsou prostě určitý hity, který za chvíličku uslyšíme, který dilemovali těch 30 let jeho kariéry autorský a pěvácký a do toho dokombinovat věci, ke kterým já mám teda nějaký osobnější vztah. Je to těžký, je to fakt těžký. Asi se budeme muset po čase vrátit k tomuto pánovi a udělat zase nějaký jiný výběr, ale prostě dalo by to na 4 pořady.
0: Ja len keď tak pozerám na ten zoznam, o ktorom vieme teda len my dvaja zatiaľ, tak z toho obdobia bankeťáckého zaznie len jedna pesnička. Je to niečo, čo si až tak veľmi nesledoval a zaujal ťa Richard, až keď sa vydal na tú solovú dráhu, alebo prečo takto vyberáš?
2: Tak ja som v době, kdy hrál Banket, to znamená v druhé polovině 80. let, jsem podobně jako on působil v hudební publicistice, on psal do Populáru, já jsem psal do Melody a dalších časopisů, do jazzového časopisu Akcent a tak jsem ho vnímal tak trošku jako kolegu, takhle jsme se vlastně i poprvé viděli na premiéře prvního vlastně československého soukromého filmu Tankový prapor v roce 1991 v Paláci kultury v Praze. Tam nás někdo představoval. Teď jako já jsem byl samozřejmě velmi potěšen, že tam nečouhám z toho davu Salové jiný, mám 208 cm.
0: Ano, vy jste si mohli pozerať v podstatě přímo do očí.
2: No právě, on mi koukal do očí, to se málo kdy stane, že mi někdo hledí do očí a tím mi ta schůzka přišla velmi sympatická. Měli jsme podobný brýle, podobný dlouhý vlasy a podobný názory, bylo to velmi příjemné setkání. Takže jako pro mě, já jsem ho vnímal spíš jako kolegu a to, že prostě v ten slovenský televizní Triangel v té době mu vévodila píseň Po schodoch, to se nedalo přeslechnout, samozřejmě hráli to každý rádio to hrálo. Bylo to v podstatě na svoji dobu, byť si dneska řekneme, je to provařený hit, ale na svou dobu to byla docela jako originální písnička už tím, že ten základní rytmus je v podstatě reggae. To se málo kdo uvědomí, že ten základní rytmický vzorec je absolutně atypický. Jo, to je jeden postřeh a druhej. Když jsem si poslouchal teďkon soustavně ty banketiácký věci po letech, tak mě zaujala jedna věc, že tehdy oni velice ctili ty zahraniční, teď nechci říct vzory nebo předobrazy, to rozhodně ne, spíš estetický modely, který v té době jeli, to znamená hodně elektroniky, Depeche Mode, Gary Numan a toto. Takže když si se zaposloucháš do toho celku těch alb Banketu, tak tam velké množství písní tohoto typu najdeš. A je to i žánrově velmi pestré, takže tu kapelu já vnímám spíše jako takový startovací pole pro toho hlavního člověka, kterým byl vždycky Richard Miller.
0: Ano, tak ono to vzniklo v tom 84. roku zhruba a veľká premiéra tá sa konala na festivale, ktorý neslúži zvyčajne spevákom ako vstup na scénu, čiže na Bratislavskej líre, kde Richard Miller s úspechom u kritikov teda mal možnosť prezentovať pesničku s názvom Nespoznaný, ktorá mi za záhadných okolností tiež chýba, ale takto by som mohol hovoriť skoro o všetkých pesničkách z tohto obdobia, pretože tam toho vzniklo celkom dosť zaujímavého. On už mal za sebou štúdium dramaturgie, scenaristiky na filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave a aj teda tú publikačnú činnosť, či už v Populári alebo v časopise Gramoreví. A tiež sa prezentoval ako organizátor. Tá Mladá vlna 82, to je asi také najvýraznejšie podujatie, pri ktorom stál práve tento pán. A byť v pozícii syna slávneho umelca alebo herca Vlada Millera asi nebude jednoduché. Dá sa to takto povedať.
2: Ja si myslím, že i to, co jsem to, o tom tak zaslechl tu a tam, on se Richard Miller o svém otci nerad zmiňoval. Vlado Miller zemřel v roce 96 na následky jednak pádu v 90. roce se pod ním prolomily dosky v jeviště a měl úraz v kyčli, myslím, a potom u něj objevil rakovinu. A ten vztah asi nebyl ideologický, takže já jsem nikdy vlastně Richarda Millera neslyšel mluvit o jeho otci. A určitě tam byly taky nějaký vrozený dispozice k různým návykům, o tom si budeme určitě za chvíličku povídat. Každopádně, jako jak otec, tak syn jsou naprosto nenahraditelný a výrazní osobnosti svýho přemysla. Já, když teda mluvíme o Vladu Millerovi, v roce 1980 natočil slovenský režisér Martin Holý, se jmenoval, myslím. Film podle české předlohy Vladimíra Karnera Signum Laudis, kde Vlado Miller hrál hlavní postavu kaprála Alferika. To byl takový zlostný, nenávistný, velice, velice zlý člověk a páchal tam prostě velmi dramatické věci. Doporučuju každému, ať se na to podívá. Určitě je to někde v archivu Slovenské televize nebo někde. Je to skvělý film. I po těch mnoha, vlastně více než 40 letech. A já si myslím, že prostě, jak ty chlapy oba dva vypadají takový jako tesaný z kusu dřeva, takže takový i jsou, jako svébytný, nezaměnitelný a takový zemitý. A to si myslím, že je to pravý slovo pro oba dva.
0: Tak v prípade Vlada Millera tam tých filmových titulov, ktoré sú hodnotné po rokoch, tam by sa ich dalo narátať viac. Smrť sa volá Engelchen, Majsterkat, Medená väža, Orlie pierko, Straty a nálezy, alebo aj teda československý alebo český skôr seriál Priatelia zeleného údolia, kde si dokonca aj zaspieval. To je tá legendárna pesnička, kdyby si tak náhodou
2: no, jasne, cestu. No, bude,
0: ak sa nemýlim, to tuším, Jaroslav Vikrent sa stal autorom tejto pesničky.
2: No, tak ako ja si tu píseň, ako ta sa mi nevrhla. Pamatuju si to, samozrejme, že to byl oblíbený dětský, tuším, že to byly tři filmy po sobě následující a ty nebo seriál dokonce.
0: Seriál to byl, ano.
2: Seriál. A hrál v tom Tomáš Holý, že jo, tehdejší dětská hvězda českého filmu. To bylo hezký, aspoň v tom, že tam nebyla žádná politika, spousta přírody. To je to, co si pamatuju, ale věkově už mi to míjelo, pochopitelně jako dítě jsem sledoval spíše Vinetua.
0: No, Tomáš Holý asi nie, skôr Martin Čížek, ten si tam zahral.
2: Ah, tak pardon, to jsem popadl s něčím jiným.
0: Ano, Tomáš bol v tých s Gustavom Valachom v takých scénách jo, typu na pytlácké stezce a takéto veci, tak tam sa skôr Tomáš, ale to v podstate odbiehame tak, či tak od Richarda Millera, ktorý bude dnes hlavnou postavou a keďže máme pripravených aj dosť pesničiek, tak by bolo možno na čase, aby sme sa pristavili pri tej prvej, v podstate teda jedinej, ktorá bude zastupovať to bankeťácké obdobie, ale ak by niekto čakal, že siahneme po albume číslo 1 Bioelektrovízia, po dvojke, to bola tá druhá doba, alebo po trojke s názvom Vpred, tak asi sklameme. Ty si sa rozhodol siahnuť po pesničke, ktorá tomu ešte všetkému predchádzala, lebo aj tých singlov, ktoré Banket ponúkol ešte pred prvým albumom, bolo celkom dosť a ťažko sa naozaj vyberalo. Prečo práve tento titul?
2: No, pretože ja som vlastníkem toho dvojalba bankeťáckého Richard Miller Banket 84 až 91. A tam jsem právě zaznamenal právě ve vývoji té kapely ty elektronické prvky a toto. A ten pravěký manekin, který ho za chvíličku slyšíme, se tomu docela dost vymyká. Tak to byl jeden z důvodů, proč jsem ho vybral. Je taky poměrně rokový a upozorňuje na jednu tvář Richarda Millera, že uměl být vždycky dobrý rokový zpěvák, ačkoliv v posledních mnoha a mnoha albech neukazuje spíše takovou spíše dumavou do sebe obrácenou tvář. A to konec konců za chvíli uslyšíme. Takže pravěký manekín.
0: Ano, pravěký manekín. Richard sa nechal vtedy počuť, že dosť často ich prirovnávali k takej skupine Depeche Mode. On keď sa pozeral na ten svoj repertoár, tak sa mu to až tak veľmi nezdalo. A jediné, čo by teda k tejto muzike mohlo byť asi celkom blízke, tak to je práve tento pravěký manekín.

0: práve Kim Manekín ako prvá pesnička dnešného Triangla. Návrat do obdobia, keď to teda banketiaci skúšali v zostave klávesy a bicie, a medzi významné postavy tohto zoskupenia patrili hlavne Martin Karváš, ktorý ako teda klávesák, skladateľ a hudobný producent mal už za sebou skúsenosti napríklad s Mekým Žbírkom, keďže pôsobil v skupine Limit, no a následne po tej banketiackej ére sa dostal do zostavy k Jožovi Rážovi a Janovi Balážovi do Elánu. No a čo sa týka bubeníka, tým sa stal Dušan Hájek. Na slovenské pomery, a nie len na slovenské, na tie celočeskoslovenské pomery, výrazná to postava, pretože jeho pôsobenie v Prúdoch, v kapele Collegium Musicum, v Moduse, aj v Limite s Martinom Karvašom a následne teda v Bankete, tak to je tiež niečo neprehliadnutelné. Takže Richard Miller sa na začiatku obklopil zaujímavými muzikantami, a to ešte v ére banketiackej stihol mať vo svojej blízkosti aj Andrea Šebana. Petře.
1: No, tak to byla o něco mladší generace, se kterou potom, nebo která ho potom provázela na některých dalších albech. Šeban je vůbec zajímavý muzikant, já bych řekl, takového frejpovského trošku gitarového pojetí. Myslím si, že kdyby měl možná tu ambici, já ho neznám, nevím, nezeptám se ho, tak by mohl být v podstatě celoevropská nebo celosvětová rocková celebrita, protože je to jeden z nejoriginálnějších muzikantů, který jsme tady kdy měli.
0: Tak Andrej Šeban se potom neskôr rozhodol pre takú netradičnejšiu cestu, že nebude produkovať alebo sa zúčastňovať projektov, ktoré sú veľmi komerčné, a skôr sa stiahol do úzadia, čo sa nestáva veľmi často.
1: Je to vždycky rozhodnutí, když si vezmeme rozhodnutí o něco starší, podstatně starší Mariana Vargy, tak to bylo rozhodnutí velice podobné. On byl varhaníkem Prúdov, což byla v té době kapela Kráša Prudce nahoru, a prostě na samém vrcholu nebo těsně před ním odešel a založil naprosto žánrově odlišné Collegium Musicum. Konec konců Varga byl, pokud si pamatuju, jeden z prvních, koho jsme měli tady v Triangu, mluvili jsme o tom ze široka. Já si myslím, že tohleto rozhodnutí je potřeba respektovat, a ten hudebník o sobě tím dává známku vysoké kvality, a to, že prostě jako si cení toho svýho umu a té své kreativity víc, než eventuálně nějakého krátkodobého prospěchu.
0: Tak tento rok bude Andrej Šebano oslavovať 60-ku, no oslavovať asi v úvodzovkách, pretože sú aj také správy, že mu na štedrý deň pred dvomi rokmi už teraz, v 2020 údajne vykradli nahrávacie štúdio, kde mu odsudzili gitary a aparatúru zhruba za 35 000 eur, a toto málo koho môže potešiť.
1: Tak to pochopiteľne, ja si pamatujú z iného soudku, něco podobného se stalo českému muzikantovi a kreslíři Janu Vyčítalovi, který před časem zemřel, ale asi rok předtím jsme spolu plánovali jeho výstavu, a ta výstava se neuskutečnila právě, protože mu vybílili ateliér tím způsobem, že mu na stěně nezbylo nic. Takže já tehdy byl opravdu jako na umření, abych tak řekl. To je katastrofa samozřejmě, ale to mohli rovnou odníst ještě všechny nahrávky z počítače a všechno, co měl rozdělaný, a tak já nevím co. Tak nevím, jak bych se zachoval v takové situaci, to je děs.
0: Musí to byť strašné, ale keď sa vrátime teda k Ríšovi a tej banketiackej ére, on sa ešte zo začiatku až tak ako textár veľmi neprejavoval. Tam skôr Daniel Mikletič bol takým zásobovateľom tých prvých pesničiek. Jan Strasser, Kamil Peteraj tam niečo textoval. Už aj Peter Uličný, s ktorým Richard potom aj po rokoch mal možnosť spolupracovať. Ale keď sa dotkneme tej textárskej činnosti, kam by si ty vedel, ak sa to dá vôbec zaradiť, Richarda Millera ako textára?
1: Já jsem nad tím hodně přemýšlel i tady při výběru na to dnešní ranní a povídání. Všiml jsem si, že většina jeho textů, ne všechny, ale většina, mají nějaký vztahový, milostný, nemilostný námět, že prostě je to vlastně monotematický, téměř monotematický autor, který i díky tomu, jak měl spletitý nebo má spletitý osobní život, tak jako inspiraci nepochybně neměl nouzi. A přitom, jak jsem si stačil povšimnout, se neopakoval. Ten jeho textařský rukopis je v podstatě docela jednoduchý, není přesycený nějakými novotvary nebo nějakými složitými vyjádřeními, je docela lapidární, ale přesný. Přesný je jak facka a mně je to velmi sympatický, protože říká přesně to, co chce a nezatěžuje posluchače nějakými komplikovanými, zaumnými zamyšleními. Prostě ta písnička sedí jako komplex. A teď už mluvím o těch pozdějších, třeba z pozdějších desek, sedí jako celek vlastně dumavá, taková trošku potemnělá lyrika s tím textem, který, a to je myslím podstatné, se mu dá věřit. To je u mnoha textařů velice vzácné, že prostě cítíš, jako že se tady jako nějaký autor, který umí dávat slabiky k sobě, tak se v podstatě jen tak jako vyžívá, jako je to takové sudoku, že to skládáš do hroba, nebo spíš jiné typy skládaček, jako taky to jde. Vím, že to mnozí písničkáři zkoušeli se svým publikem, jako dejte mi 6 slov, abych z toho vyrobil text na place. Jde to samozřejmě, myslím, že to dělal i Jarek Nohavica svého času a vždycky se mu z toho něco vydařilo. Nebylo to připravené, ale je to jenom hra, když to tady si myslím, že jde na krát.
0: Tak ty postupy bývají různé, někdo radšej píše na hotovou hudbu, jiný zase radšej napíše text a nech to potom skladatel zhudobní. A Richard Miller, ten teda dôveroval aj iným, zpočiatku například spomínanému Petrovi Uličnému. A právě na tuto tému by sme si mohli vypočuť tiež jednu z jeho výpovedí, čiže čo hovorí na tú spoluprácu s Petrom Uličným.
2: Bolo to veľmi zaujímavé. My sme sa ani neviem pri akej príležitosti stretli, ale bol som vo vojenskom umeleckom súbore a Peter tam prišiel za mnou na moju výzvu a ja som ho oslovil na nejaké texty. A tie texty sa stali potom súčasťou môjho prvého albumu solového Neučtáka lietať a pri nejakej príležitosti vzniklo asi nejaké pnutie, lebo my sme sa odtedy 30 rokov nevideli. A ja som sa mu aj pokúšal telefonovať, posielať SMS-ky, proste pátrať po ňom a nič. Veľmi som totiž to zvažoval, že čím som sa ho dotkol, alebo čím som ho urazil, že k takémuto kroku pristúpil. Až sme sa potom zase znovu pred asi 2 rokmi, alebo 3, stretli, tiež neviem pri akej príležitosti. A ja hovorím, napíš texty a on hovorí, že vieš čo, že nerobil som to 20 rokov, ale napíšem, lebo on predtým robil pre Pala Haberu a tým a Pro Banket, takže to stretnutie a vôbec tá spolupráca bola takáto ako veľmi, veľmi dizonantná.
0: No, treba popravde povedať, že my si ešte jednu pesničku z bankeťackého obdobia pripomenieme, čiže trošku preskakujem obdobie toho Neuč vtáka lietať, tento projekt ten tiež dostane priestor na jednej z nahrávok, ale inak, keď už je teda téma Peter Uličný, tak ešte by som rád pripomenul aj to, že Richard Miller sa s Petrom Uličným stretli aj po rokoch, a to konkrétne vlastne už v podstate pred 2 rokmi pri práci nad albumom Hodina medzi psom a vlkom. No a po rokoch to malo už trošku iný postup, táto spolupráca.
2: Nie len to, že nič sme neupravovali, ale my sme sa k tomu prepracovali veľmi zvláštnym spôsobom. Ja, keď píšem text, tak potrebujem poväčšine buď titul mať zachytený, alebo prvý riadok. No a ja som nebol schopný, asi išlo o lenivosť, pravdepodobne lenosť, ja som nebol schopný napísať viac, a tak som ho vyzval, že ja mu to nadiktujem a že či on skúsi podľa tých titulov a titulkov napísať texty. A on to proste zvládol. Ja som mu nadiktoval Láskovičky, som mu nadiktoval. Nadiktoval som mu Na smrteľnej posteli. Asi 8 alebo 9 textov som mu nadiktoval len tituly a on to proste zmákol do tej miery, že sa podarili také krásne texty, aké napísal, lebo tie sú podľa mňa naozaj krásne.
0: No a my sa k tým krásnym textom Petra Uličného ešte dostaneme, ale vrátime sa k tomu ešte banketiackému obdobiu, keď Richard Miller skôr pôsobil ako skladateľ, nie ako textár, lebo ten spomínaný Daniel Mikletič, prípadne Jan Strasser, tí sa postarali o tú textársku stránku albumu Bioelektrovízia. Takže ešte, Petre, predtým ako nám zaznie reprezentant tej albumovej jednotky banketiackej, čo Richard Miller ako skladateľ?
1: Zase, to se těžko dá říct jednou větou, protože on je neobyčejně kompaktní jako autor, ale zároveň uvnitř velmi pestrý. Já jsem čekal tady první hit Po schodoch je vlastně skoro reggae, pak před chvíličkou jsme slyšeli elektroniku směřující k těm Depeche Mode, za chvíličku slyšíme zase úplně trošku jiný žánr, ale jak se postupně ta Millerova tvorba vyvíjela, tak se jednak absorbovala rozmanitý vlivy, včetně konkrétních zvuků a různých takových těch moderních digitálních elektronických médií, technologií, ale vlastně se koncentrovala do takového vlastně prostého, na první pohled prostého sdělení hudebního, které ale má obrovskou hloubku, a když člověk to poslouchá po druhé, po šesté, po desáté, tak tam objevuje stále další a další vrstvy někde v tom podloží, a to je na tom velmi cenný. A to byl taky ten hlavní důvod, proč jsem měl ten problém s tím výběrem, protože vybrat z Millera něco, co by jaksi typicky reprezentovalo, je téměř nemožné. Na jedné straně má folkovou písničku Téměř, taky tady jednou slyšíme, na druhé straně má funky, a teda, je to velmi pestrý, ale vlastně dává to jeden hudební rámec. Já tomu nechci teď tady vyslovovat nějaký teoretický floskule, protože to nikoho nezajímá. Hudba se nemá vyprávět, hudba se má poslouchat.
0: No a budeme počúvať pesničku, ktorá vznikala takým celkom zaujímavým spôsobom. Svaťo Jurík ako klávesák Banketu ju údajne v Pezinku vtedy točil sám, lebo Richard bol chorý. No a keď mu potom priniesol kazetu, tak horúčka mu údajne ešte stúpla. Aspoň takto to komentoval. Absolutne sa mi to nezdalo. Zlý pocit trval aj po naspievaní. Keď to však potom Jožko Krajčovič zmixoval, bol som nadšený. Považujem ho za spoluautora. Aj keď nikdy tam mu neboli priznané žiadne tantiemy. Ženský hlas v tejto skladbe, tak to bola neskoršia manželka Sonia Millerová. No a režisér videoklipu Miro Šindelka a kameraman pripravili videoklip, ktorý sa točil počas jednej chladnej jarnej noci. Použili aj hasičský voz a od 8. večer do 3. ráno polievali Richarda studenou vodou. Asistent produkcie každých 15 minút chodil telefonovať do kasárni, či náhodou nie je kontrola, lebo Ríša bol v tom čase na vojenskej základnej službe. No a vonku bol na čierno, takže aj za takýchto okolností môžu niekedy vznikať zaujímavé pesničky.
1: Tak zaujímavé písničky vznikajú především tehdy, když ten autor má co říct a ví jak na to, což se tady určitě sešlo. Já jsem tuhle písničku vybral mimo jiný proto, že vlastně odkaz na ní najdeme i v jedné z pozdějších písní, kterou tady taky dneska uslyšíme, takže to byl jeden z důvodů. A jinak je to zajímavá skladba právě z toho debutového alba.
0: A ona zaujala aj na české straně, protože její anglická verzia se objavila tiež v prvej časti. Ono to nevyzeralo, že bude mať aj pokračovanie, ale napokon sa objavila aj dvojka titulu Kamarát do dešte so Sagvanom Tofim a Lukášom Vaculíkom, tak tam tento motív tiež bolo možné počuť, a aby bolo jasné, o čo ide, tak samozrejme o pesničku Tlaková niť.

0: pozrieme na kompletku v prípade skupiny Banket, tak to bolo o 9 singloch, samozrejme aj o ďalších nahrávkach, ktoré sa na hudobných nosičoch neobjavili. O 3 albumoch v kapele sa vystriedalo 7 klávesákov, 4 bubeníci, 2 basgitaristi a Andrej Šeban ako jediný gitarista, za tým speváckým mikrofónom samozrejme Richard Müller. Ono sa to v tom roku 1990, aj po úspechu na Bratislavskej líre, kde Richard Müller s Banketom v 89. zvíťazili s pesničkou IT, tak ono sa to potom skončilo a Rišo sa rozhodol teda ísť na tzv. Sólovú dráhu, na trošku inú cestu hudobnú vykročil. Petre, z svojho pohľadu, dal Banket všetko, čo mal dať, alebo si myslíš, že to ešte mohlo pokračovať? Keď si zapneš mikrofón.
1: Ja ďakujem, ja sa vždycky vypínam během písničky, aby tady nerušil zvukem.
0: Ja ťa sťahujem, aby si tam náhodou niečo, do niečoho neťukol.
1: Jo. Tak, ťažko sa na to odpovídá, pretože to je spekulatívne. Co by bylo, kdyby přežili Beatles? Kam by se vrkli? Když se podíváme na solové kariéry těch 4 muzikantů, tak jsou zcela nesourodé, nespojité. Každý šel tím svým směrem. Nakonec vidíme Ringo Starra, který zpívá swingové melodie. George Harrison směřoval k indickým rágám a tak dál, a tak dál. John Lennon natočil 75. album čistě rock'n'rollový ze starých rock'n'roll, to jako Karla Perkinse a dalších. Čili jako to jsou spekulace, ne. Já si myslím, že každá taková věc má určitý časový a kreativní potenciál a když se vyčerpá, nebo, a to je asi možná i ten případ, když prostě jedna z těch osobností převáží dominantně ty ostatní, no tak to příští později začne skřípat. Já nevím, jak to bylo s Banketem, nevím, do jaké míry byl ten rozchod vlídný, klidný, přátelský nebo ne. Každopádně je jasné, že když pomineme Andreje Šobana, tak Richard Müller prostě směřoval jednoznačně k solové kariéře a byla mu přeturčena, nemohlo to dopadnout jinak.
0: No a ten štart na tú solovú cestu bol priam skvelý, pretože album Neuč vtáka lietať sa v rámci slovenských cien zvaných Aurel hneď dočkal odozvy a získal víťazstvo v kategórii audio nahrávka roka v tom 92. A pesnička, ktorú budeme o chvíľočku počúvať, mala tiež veľmi zaujímavý a dovolím si povedať, že aj po rokoch vydarený videoklip. Neviem, či si videl?
1: Ne, myslím, že ne.
0: Rišo tam hral takého kouboja, nešťastného zo vzťahu a naháňal tam Indiána, ktorý mu chodil za frajerkou.
1: Yeah.
0: S takými popolníkovými, mal také popolníkové okuliare na očiach. No, v každom prípade pesnička Nebude to ľahké sa stala asi najvýraznejšou z tohto albumu, aj keď samozrejme fajn šmekry by mohli siahnuť aj po texte Miroslava Válka, Dáma so závojom, ktorý sa zase, pokiaľ ide o videoklip, točil niekde v New Yorku. Titulná pesnička, aj prípadne Kde bolo, tam bolo, čo je skôr také rozprávanie. Keď odchádzajú lásky, to je tiež jedna z takých výraznejších nahrávok z tohto albumu, no tiež by sme nad tým mohli posedieť pekne dlho.
1: Tak ta deska byla mimořádně povedená a má, myslím si, ještě několik plus a takových zářezů do dějin hudebních. Jednak vyšla v roce, tuším, 92, jestli se nepovím, opravdu. A vyšla u tehdy vlastně relativně nového labelu B&M, což byl takový hodně dobře rozběhnutý podnik, který se snažil stáhnout pod sebe největší talenty té české a slovenské hudební scény. A v tom 92., když se na to vzpomeneme, to je dobrý vědět, jo, že nevím, do jaké míry na Slovensku, ale určitě v Čechách to platilo, že tady byla taková jako maníra u těch vznikajících soukromých rádií, ale nakonec i v tom českém veřejnoprávním rozhlase, že prostě jako všechno, co bylo do teďka špatně a teď budeme hrát jenom anglicky. A najednou se všichni zbláznili a napustili do rádií, do těch playlistů samou angličtinu a bez ohledu na to, jestli to byly dobrý nebo nedobrý písně, prostě najednou jsme byli světoví. A tady, jako spousta českých kapel na to, tak říkají, zařvala, anebo prostě jako měli velmi, velmi utlumelé období. A nejenom kapely, i osobnosti jako Karel Gott a podobně, ten měl taky útlum v tomhle tom období, nikdo ho nehrál, protože zpíval za A česky, to není světové, za B si dovolil zpívat i před rokem 89 a to byl zločin samo o sobě, že ano. Takže jako byla to blbá doba, z tohoto pohledu to byla blbá doba a myslím si, že z téhle doby vyšli vítězně jako lidé, kteří interpretovali v původním mateřském jazyku v zásadě asi jenom dva fenomény. Na české straně Janek Ledecký a Žentour a na slovenské straně Richard Miller, protože nikdy neuhnuli a ani ze svých prostě kvalitativních nároků, ani z té češtiny jako, a slovenštiny jako ústředního, protože ty mateřské jazyky, a ty si to sám říkal, jako jmenoval si nějaké textaře, tady bych dodal možná, že tam byla ještě zhudebněná vianočná od Milana Rufusa, což je taky docela unikátní věc, slavný slovenský básník, významný, jako to Miroslav Válek, že jo, o tom se snad ani nebavme, to už jsme taky tady fedrovali v rámci pořadu s Dežou Ursínem, tak to byly mimořádní autoři a to slovo v té písni má stejnou váhu jako hudba. Prostě bez toho navzájem se to neobejde, když to ta angličtina pro většinu lidí jen takové nějaké ptidepe, které jako je zvukomalebné, hezky se to poslouchá a jde to s tou muzikou jakoby po vlně, ale kdo neumí dobře anglicky, tak prostě ten text ignoruje a je to velká škoda, velká kulturní škoda. Takže já bych tady jako zdůraznil tu roli Richarda Millera jako člověka, který přenesl tuhleto pitomé období a přenesl se přes něj, nebyl samozřejmě sám, ale dejme tomu, když ho zapasu, a je to nepřesné, když ho zapasu do toho středního proudu, nebo tehdy ještě, do té jakoby rozhlasové tvorby, nebo do toho pop music, pak později se to značně měnilo, k tomu se dostaneme, tak byl v tomto ohledu vlastně velká hvězda slovenského popu, která zvítězila s tou mateřštinou. A to je cenný, velmi cenný.
0: Tak tie slovenské aj české rádia sa po 89. zbláznili viackrát, jednak teda hlavne tou angličtinou a západnými pesničkami alebo pesničkami privážanými zo zahraničia, to už bolo jedno, z ktorej svetovej strany to priletelo. No a potom druhýkrát sa zbláznili, keď nastúpila vlna takzvaného dancefloru v polovičke 90. rokov a aj tam interpreti typu Richard Miller, Janek Ledecký a podobne mali ťažké obdobie, lebo oni boli rockeri, alebo bližšie mali k tejto muzike, no a to synthpopové šialenstvo im bolo tiež dostatočne vzdialené.
1: Tak toho těch vln je vždycky hodně a jsou krátkodechy. Já si pamatuju, třeba jako nevím, do jaké míry na Slovensku je známo české rádio Evropa 2. To je významný rádio pro teenagery mezi 11 a 17, dejme tomu nejvíc, na kterým se vždycky dobře ukázalo, co je zrovna in. Když byly v modě kytarový kapely, takový ty puberťáci, jako Jonas Brothers a podobně, tak se tam hrály docela takový normální melodický kytarový písničky. Jedno období bylo tohleto tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. To vlastně k tomu se zase teď vrátili. Ja, a podle toho vkusu těch hudebních redaktorů a podle toho biznesu, který tam probíhá kolem těch pouštěných písniček, poznáme, co zrovna jako ta, která teenagerská generace vnímá jako pro sebe pozitivní a co je jí tedy fedrováno. Jako pro Millera i pro toho konec konců Janka Ledeckýho taky doufám, že se k němu někdy dostaneme, to je hrozně sympatický a příjemný člověk, který dělá bezvadnou muziku a drží si tu linii, tak jako Richard Miller, stále na vysoký úrovni, vlastně neklesá pod ní. I když dělá komerčnější projekt, tak neklesá pod tu základní kvalitativní linku a taky si sám píše texty, tak jako ve velké řadě Richard Miller, takže je to celistvá umělecká osobnost, tak tyhle ty lidi si to nenechali vzít a přežili to. A to je strašně dobře.
0: A je fajn, že z toho 92. roku prežila aj iná muzika. Mnohí vedia, že vtedy sa rozbiehal Alan Mikušek na Slovensku. V Českej republike, okrem Janka Ledeckého, určite zaujímavé veci ponúkal aj Pavel Dobeža, alebo Vlasta Redl, Robo Grigorov, Tublatanka. Takže tá muzika pôvodná sa našťastie nezastavila a tvorba pokračovala vtedy.
1: Ja som strašne rád, že si zmínil Vlastu Redla. To je moje velmi srdeční záležitost a doufám, že ti ho brzy vnutím do nějakého dalšího.
0: No, to nebude vnucovanie, já si myslím, že si pri ňom tiež velmi rád posedím, ale nebude to ľahké sa k němu dopracovat a nebude to ľahké aj v názov tej následujúcej pesničky.

0: Mesiac môj.
1: Až na tú hajtku sme si museli počkať. No ono to je vždy trošku komplikované a určite nie je jednoduché robiť výber do toho, ktorého triangla, lebo máme tu možnosť posedieť pri výrazných postavách, ktoré toho ponúkli, dá sa povedať, že neúrekom a ťažko sa robí vždy výber a platí to aj v prípade Richarda Müllera, pri ktorého pesničkách sedíme dnes a budeme sedieť aj nad projektom s názvom 33. Vieme, do ktorého obdobia nás to vracia, ale toto bude začiatok spolupráce s Jarom Filipom a to, keď sa dali títo dvaja páni dohromady, málo kto tušil, že to bude také skvelé, aj keď možno sa dalo očakávať.
2: Jaro Filip je legenda slovenské hudby. Ja osobne ho považuji za nejnadanějšího skladatele těchto žánrů vůbec, co si jsem schopen vybavit. Jeho neuvěřitelná flexibilita, spolupráce s různými typy interpretů od Milana Asici přes Deja Rossiniho až po Richarda Müllera a další. To je něco naprosto famózního. Neměl jsem tu příležitost se s ním seznámit osobně, bohužel, ale co jsem o něm slyšel, tak to byl člověk, který byl schopen sypat naprosto políbený, nádherný, neobyčejný, originální melodie, téměř z rukávu, byl velice pilný a velice pracovitý ve smyslu toho výsledku. Jestli pracoval nárazově, tak jako někteří umělci pod tlakem termínu. I to jsem také slyšel a nevím, jestli je to pravda, to možná víš lépe ty. Každopádně já osobně mám to období, kdy spolupracoval Müller s Filipem asi nejradši.
1: No jasné, že on z času na čas venoval ty albumy právě tomu obdobiu, které vtedy prežíval, hlavně ty číslované, čiže 33, 44, 55, tak uvidíme, či se dočkáme aj v případě 66. Tento album môže byť zaujímavý aj z toho pohľadu, že napríklad pesničku V páse zlomil sa mi človek venoval primárovi a personálu neurologického oddelenia železničiarskej nemocnice v Bratislave, skladbu Otče náš zase pamiatke Mareka Brezovského, ktorý ako syn Aliho Brezovského, skladateľa a Vlasty Brezovskej, textárky z času na čas, tak sa zapísal do histórie ako nádejný, nadaný muzikant. Žiaľ teda, tá jeho anabáza s drogami ho v mladom veku pripravila o ďalší životný príbeh. Ale z celkového pohľadu opäť pestrý album, napriek tomu, že tentoraz teda pod pesničkami pospísaný v podstate len dvaja páni, ak nebudeme rátať do toho Henricha Leška, ktorý sa stal autorom v podstate len jednej pesničky, smutnej piesne, tak Jaro Filip, Richard Müller vtedy ako autorský tandem prišli s naozaj silným projektom.
2: To je, myslím si, deska srovnatelná v našem kontextu. Opět mluvil jsem o Beatles, tak s věcmi jako, řekněme, Abbey Road nebo Sgt. Pepper, prostě, kde se talenty těch hudebních dvojic, v daném případě Lennon McCartney, se snoubí s těmi tehdy velmi originálními texty a vzniká naprosto svébytný útvar, který se dá poslouchat od začátku do konce jako jeden příběh, anebo z něj vytrhnete jednu písničku, což jsme museli udělat my v daném případě. A já myslím, že jsem vybral tu, kterou asi i čeští posluchači znají z té desky nejvíc.
1: Ano. Jinak, když jedného dňa bol rozhovor, z toho záznam nemám, tak Richard vzpomínal na tu spoluprácu s Jarom Filipom tým způsobem, keď to komentoval slovami. Já jsem mu večer priniesol aj 20 textov a on mi ich skoro všetky za noc dokázal zhudobniť a čo pesnička, tak to mi prišlo ako nádejný hit.
2: No to je presne to, co som říkal, že ten človek byl neuvěřitelný talent, já nevím, takových talentů je fakt pár ze století, u nás to byl určitě Jaroslav Ježek, tenhle typ talentů, který sypal ty melodie z rukávu, Jiří Šojtr, nepochybně tak též, jo. Takže jako fakt jsou to ojedinělé osobnosti, které jsou nadány od Boha, ale bohužel taky někdy končí špatně, tak jako se to bohužel přihodilo i Jara Filipovi.
1: No No, čo budeme počúvať, to asi neprekvapí. Pesničku, ktorá bola venovaná dnes už teda ex-manželke Richarda Millera, Sony Millerovej. To znamená, dá sa povedať, že z dnešného pohľadu už priam legendárny to titul Milovanie v daždi.

0: Tlaková niž, to bola tá momentka návratu za pesničkou z prvého albumu skupiny Banket. Toho milovania Richard použil viac aj v ďalších nahrávkach, ešte dnes jedno milovanie priestor dostane, ale sme v období, ktoré pre neho začalo byť trošku pestrejšie a neskôr to bolo zachytené aj v rámci projektu s názvom Richard Müller Nespoznaný. Neviem, Petre, či si tento dokument videl?
1: Viděl jsem ho a musím říct, že jsem z něj byl trošku rozpačitý. Dával jej shodou okolností nedávno v České televizi, je to tak 2 měsíce. Přišlo mi to hodně chaoticky natočené, prolínaly se tam časové roviny současný, nebo tehdejší, to byl asi tuším 2 roky nebo 3 roky starý dokument.
0: No z 2016. roku by mal být.
1: Tak dokonce 5 let, už to teď neutíká. Tak jsem měl takový, jo, a do toho se prolínaly takový ty tehdy současný postřehy Richarda Müllera. Přišlo mi, že to už bylo v období, kdy byl jaksi asi z těch největších zdravotních polízelnic venku, k těm se asi taky ještě dostaneme, trošku odbočím s dovolením, v roce 2000, tuším, že 10 nebo 11, jsem byl na těch obdobách vašich Aurelů, to byl Anděl, jako hudební cena a já tehdy jsem provozoval Radio Etno soukromé a dávali jsme zvláštní cenu za objevný projekt v oblasti Etno Music a seděl jsem v tom VIP hledišti takhle asi 2 metry daleko od Müllera, který tam přišel do provodu nějakých 2 lidí, kteří ho více mě drželi na nohou. Měl tehdy asi 250 kg černý brýle a opravdu vypadal strašlivě. Hrozně jsem se polekal o jeho život a zdraví. Tak tohle ten dokument už byl o něco mladší tedy a už tam Müller vypadal o něco lépe, ale stejně jsem měl pocit, jako že se mu ještě mnoho věcí tak jako rozplývá před očima někdy, že mluví o něčem jiném, než o čem šla řeč. A teď nechci říct, že byl mimo sebe z nějakého důvodu, ale že to prostě bylo, ten dokument byl neudramaturgovaný, bych řekl. Určitě tam byla spousta zajímavých okamžiků, informací, věcí, takové ty flashbackové dokumentární střihy, jak on přišel v absolutním rauši někam do studia a teď to tam roztočil. Ne, to jsou věci, které běžně člověk jako ze svého soukromí nedává. Takže i to, že se tyto věci objevují, je asi dobře z dokumentárního hlediska, ale osobně na ten film asi se podruhé nepodívám.
0: Já ti trošku svetla do toho vnesiem. Oficiálne info o tomto titule má túto podobu. Už 25 rokov patrí Richard Müller k najvýraznejším osobnostiam hudobnej branže na Slovensku. Zažil dramatický vzostup aj pád, po ktorom vyhlásil, že s hudbou na dobro končí. Opätovne sa však vrátil na scénu. Nespoznaný je nový dokumentárny film režiséra Mira Rema, vďaka ktorému sa mu splnil dlhoročný sen vytvoriť film o Richardovi Müllerovi. Nakrúcal ho 3 roky a pokúsil sa vyskladať mnohovrstevný portrét svojho obľúbeného speváka, ktorého songy ovplyvnili celé generácie Slovákov a Čechov. Snímka zobrazuje nielen lesk reflektorov bulváru či okázalú tvár vystúpení, ale najmä tvrdú prácu, ktorá sa skrýva za úspechmi Richarda Müllera. Nekonečné cestovania, úsmevy pri rozhovoroch s cudzími ľuďmi, izolácia, stres aj únava. Aj to je cena, ktorú musí Richard Müller platiť za to, že môže robiť prácu, ktorú má rád, čiže hudbu. Tak to snieli teda oficiálne slová k tomuto titulu. No a Richard, ten sa v tomto filmovom projekte mohol zdať mnohým značne unavený, až to vyzeralo, že teda, že muziku už robiť nechce.
2: Rozmýšľam nad tou otázkou a neviem, či mám

0: podstate čo pesnička, tak to samostatný príbeh a nádherná atmosféra. Producentami tohto albumu Oskar Róža a Andrej Šeban, no a autormi pesničiek teda Jaro Filip ako skladateľ, Richard Miller v pozícii textára. No a prejdeme teda k tomu smutnejšiemu, čo životný príbeh Richarda Millera sprevádza, to je tá bipolárna porucha. Petre, mal si skúsenosť s človekom, ktorý bol na tom podobne?
1: No, o tom sa nehezky hovorí. Som strávil pár týdnů svého života v jednom takovém zařízení, ne že bych naštěstí trpěl nějakou takovou nemocí, ale jednak jsem tam dělal nějaké reportáže, měl jsem tam přátelé mezi lékaři, že jsem měl možnost se podívat do mě za tím křížem na život těch lidí, kteří jsou v takových problémech, ať už to byly schizofrenici nebo bipolární pacienti, dříve se říkalo maniodepresivní psychóza. Já myslím, že je to docela přesnější a srozumitelnější výraz pro tu nemoc. Ono se tak statisticky říká, že v podstatě skoro každý člověk má těm psychickým poruchám nějakou vnitřní genetickou dispozici a zhruba 0,5% populace, 0,5% populace se to rozvine ve skutečnou nemoc. Ty nemoci se potom jako mohou rozvinout i pod vlivem nějakých psychotropních látek. Znám jednoho člověka, který mu k tomu stačila jedna cigareta marihuany a od té doby je v invalidním důchodu a je v trošku jiném světě, než v jakém byl do toho okamžiku. Takže je to hodně nebezpečné a když se podívám na osudy lidí kolem show businessu, tak vezměme si nedávno zesnulou Dolores O'Riordan z Cranberries. To byla neuvěřitelně úžasná zpěvačka, jedna krásná, s krásným hlasem, úžasným talentem. Měla tuhletu nemoc, dopadla na ní velmi špatně, zahynula Sinéad O'Connor, další úžasná zpěvačka, úžasná hvězda, s tou též diagnózou, tak ta teď hledá zázemí v hledání Boha, v jejím případě teda přistoupila k islámu, ale vlastně hledá ten pevný bod, je to 2 roky, byla se skrývala někde v zázemí, někde mimo svět, jako jsou, ty lidi jsou stížený a je to hrozný mezi nima být, protože ty vlastně na jednu stranu nesmíš propadat nějaké strašné lítosti, protože jim není pomoci. To neznamená, že ta nemoc se nemůže stabilizovat, potlumit různými léky, různými antidepresivy, nevím čím vším, nejsem doktor, ale v zásadě to nejsou vylečitelné, trvalé vylečitelné stavy. A to málo kdo ví. A možná, že zase na druhou stranu, teď to bude znít hrozně cynicky, ale opravdu to tak nemyslím. Možná, že i tyhle ty problémy u mnoha těch umělců často pomáhají k tomu, že vytváří tak veliká díla. Možná, že se to týká trošku Richarda Millera, ačkoliv já nevím, do jaké míry tam byla nějaká dědičná způsobilost, jak už jsem zmiňoval na začátku po tatínkovi, k nějakým takovým pomocným látkám, ale fakt je ten, že se mu to asi otevřelo v období v tom nejdivočejším, který konec konců popisuje trošku i v jedné skladbě té nové desky.
0: Tak ono, veľa pesničiek, úžasných pesničiek vzniklo aj v čase, keď bol človek, povedzme len, obyčajne nešťastný zo straty partnerky, inak by nikdy niečo také nedokázal napísať. Ak sa bavíme teda na tému bipolárna porucha, tak je to duševná choroba, ktorá sa vyznačuje extrémnymi zmenami nálad. Ako to prežíva Richard Miller, aj o tom sa svojho času rozprával.
2: Pravda je taká, že nie je to úplne najpríjemnejšia diagnóza, lebo prechádzate z silne depresívnych stavov do silne pozitívnych. A čo je veľmi zaujímavé, to som sa od jednej pani primárky dozvedel, že tá pozitívna, ktorú vlastne vy strašne chcete dosiahnuť, tá vám viac ublíži ako tá negatívna. Proto, lebo ste schopní vymýšľať veci, a to som aj ja zažil, vymýšľať veci, ktoré sú ako úplne nezmyselné, ktoré sú vysoko, ďaleko, nadštandardné, v negatívnom slova zmysle. Proste vymýšľate projekty, ktoré nemajú zmysel a na to prídete až potom. Pijete alkohol, čo nemusí byť podmienka. Ale je to proste nakumulovaná taká negatívna energia, ktorá vlastne na vás pôsobí ako pozitívna. A keď ste dole, tak vtedy sa bojíte zase pre zmenu urobiť čokoľvek. Vtedy proste nekomunikujete, vtedy nechodíte von. Ja som vždycky hovoril, že sú to stavy, kedy sa bojím pozrieť kľúčkou, dierkou na chodbu, že či tam niekto nie je. Proste je to strašne nepríjemné. Hrozne dávno som to nemal, čím nechcem povedať, že by som to chcel mať. Bože chráň, nie je to fakt nič príjemné. A boli a existovali podľa toho, čo viem, ľudia v našej branži a nie len v našej branži, ktorí si to tvrdo odskákali. Ťažkým spôsobom to prežívali. Nebudem menovať, ale ako údajne pán Kopecký bol elementárny príklad tohto. A vždycky, jak som sa nedávno v televízore dozvedel, z Bohníc, z elektrických šokov išiel na predstavenie. Toto som ja nikdy v živote nezažil. Ja mám nervy pred každým vystúpením, čo by som nenazval depresiou, ale nervy. A potom už, keď vidím na to pódium a vidím, že je všetko v poriadku, tak je to v podstate v poriadku. Ale som v zásade nervózny, nie v najlepšom slova zmysle stále.
0: A tu si potom môže človek klásť otázku, že či je potom takýto interpret na pódiu šťastný.
2: Áno, áno, sú situácie, kedy je to super, kedy máte pocit, že to publikum je ešte ďaleko lepšie, ako ste čakali. A ja môžem zaklopať na drevo veľmi dobré publikum.
0: Áno, Richard Miller má určite dobré publikum. Takže Petre, jeho slova, čo na ne?
1: Je zjevné, že se svojí nemocí pere, že se s ní vyrovnal. To je strašně důležitý, protože tam podstatné je to, co říkal. Já jsem to vlastně záměrně neřekl. Čekal jsem, jestli nemáš... Nebyli jsme domluveni, aby posluchači věděli. Tohle to vzniká improvizovaně a já jsem strašně rád, že tady Petr přinesl tuhletu zvukovou ukázku. Byl jsem zvědav, jestli k tomu Miller podá nějaké vlastní vysvětlení. A tam je podstatná ta věta, že vlastně nebezpečnější je ten euforický stav, než ten depresivní stav. To s tím Milošem Kopeckým je pravda. To mohu potvrdit, on trpěl velmi hlubokými depresemi dlouhá léta, takže to je pravda, to můžu říct. Ta nebezpečí té euforie je totiž v tom, že pak se nehlídáte, můžete projít spoustu pitomostí a v takových těch starších teoriích o maniodepresivní psychóze se také uváděly příklady, se kterými jsem se taky sešel, nebo setkal ojediněle v tom zařízení, že ten člověk v určitém okamžiku toho svého stavu proměňujícího se je schopen například obrátit zbraň proti sobě nebo proti někomu jinému. Ty chvíli, kdy není medikován, kdy není stabilizován a tak dále. A ta euforická část je opravdu nebezpečnější.
0: No, o té zbraně ještě bude reč, jinak. Je to pravda, že my dopredu nekonzultujeme to, čo tu zaznie, čo sa týka týchto zvukových ukážok, pretože niekedy sa mi ich darí dohľadať až v podstate tesne pred vysielaním a potom už je z toho len takáto improvizovaná skladačka na legendu menom Miloš Kopecký. Aj na tú by sme si inak mohli niekedy posvietiť, aj keď tých pesničiek v jeho prípade nie je veľa, ale on bol úžasný spevák.
1: To je pravda, on byl takový velmi svérázný herecký zpěvák, ale jeho některé výkony, třeba to blues z Limonádovýho Joe.
0: Alebo Mackie Messer ještě víc.
1: Mackie Messer samozřejmě, jo. Pár nesmrtelných, jo, dojde na něj.
0: A Chodidla, které ještě zpěvali aj Milan Lasica a Julius Satinský s ním v jednom z programů, to si je za dverami. V tomto roku inak to bude 100 rokov od narodenia Miloša Kopeckého, 22. augusta, srpna, a teraz 16. februára už 26 rokov od odchodu. No.
1: A jinak mimochodem, když dovolíš, tak jenom ano. Osobní vzpomínka. Miloš Kopecký chodil rád na víno do jednoho pražského domu výtvarného na Žofíně, tam býval svaz výtvarných umělců a bývala tam taková docela příjemná restaurace, kam chodili lidi v podstatě jenom jakoby na klubovou kartu, nebo když se znali s Pinglem, nebo z nějakého takového důvodu, tak jsem ho tam párkrát potkal, aniž bychom se nějak dramaticky znali, myslím, že jsem s ním jednou natočil nějaký rozhovor a byl to i ve chvíli, kdy mu nebylo dobře a bylo to na něm vidět, tak to byl nesmírně zdvořilý, korektní a slušný člověk.
0: Pri Richardovi by sme sa mohli samozrejme zastaviť pri všetkých projektoch, ale nie je tomu tak a nebude to ani možné, ale zase nie je všetkým dňom koniec, môže byť, že si dáme niekedy aj dvojku v prípade niektorých interpretov a Richard sa nám takýmto spôsobom v podstate ponúka aj vďaka napríklad Nočnej optike, ktorú dnes preskakujeme, to je ten jeho štvrtý solový album, ale v podstate sme sa mu už venovali, keď sme retiaskovali, pretože sa tam nachádza pesnička V tom istom meste, ktorú nahrával s Milanom Lasicom, takže ten kontakt s týmto albumom sme absolvovali. Keď sa povie tá bipolárna porucha, to by jeden povedal, že to je koniec sveta pre človeka. A koniec sveta je aj piaty solový album, ktorý bol ponúknutý vydavateľstvom Universal Music 9.9.1999. Vtedy, keď sa blížil rok 2000, mnohí čakali skazu, že príde skutočný koniec sveta. Nakoniec údajne prišiel, len sme si to nevšimli.
1: No tak já mám tenhle pocit každý den ráno, když vstávám.
0: No čo povedať o albume Koniec sveta, ktorý produkoval Oskar Róža?
1: Tak zase tady vidíme v autorství většiny skladeb Jara Filipa, ve dvou případech Andreja Šebana, a to i v případě písničky, kterou jsem vybral, protože mě přišla taková jako hodně dobře poentující tuhletu část, nebo tuhletu část povídání, tuhletu část Milarova života. A je to i odkaz trošku na to, na ten jeho povzdech, že vlastně si lidé se ho bojí a přitom on je v podstatě velice introvertní a křehký člověk.
0: Takže opět závěrečná skladba z jednoho z radových albumů, tento raz s názvom Aspoň plakať.
3: Aspoň keby som plakať mohol, je veľa len tak stroho.

0: sme si trošku poplakali. Album Koniec sveta zaujímavý možno pre poslucháča nielen titulnou pesničkou, ale aj úvodnou. Naša láska letí, čo bola ďalšia z takých tých výraznejších nahrávok. Ako som už spomínal, že som mal skúsenosť stretnúť sa s Richardom Müllerom svojho času, tiež to bolo sprevádzané slovami: príde ti sem strašne depresívny človek. Napokon sa stal pravý opak, prišiel úplne v pohode, nastavený pán, s ktorým bolo to príjemné sedieť 30 minút v nahrávacej miestnosti a zaznamenať rozhovor. Žiaľ, záznam z tohto rozhovoru nevlastním, pretože sa nepočítalo, že budem sedieť za mikrofónom tak dlho, že by sa mi mohol zísť aj po rokoch, čo mi je teda ľúto. No a ono sa to aj stáva, že takéhoto človeka stretnete v skvelej forme.
1: Neviem, ja by som dokonca povedal, že začínam mať taký pocit, ktorý asi teda pravdepodobne nie je na mieste, že ako keby som tie lieky, a to je asi ten klam, ako keby som tie lieky prestával potrebovať. Ale to je naozaj strašne neisté, lebo to hrozne ťažko sa dá odskúšať. Vy to môžete postupne vysadiť, ale keď ste potom znovu na dne a začnete s tým, tak vám trvá 2-3 týždne, kým sa z toho dostanete. A to sú také nervy a také depresie, že to nestojí za to ani nad tým rozmýšľať.
0: Ja sa veľmi nechcem už točiť okolo tejto jeho smutnejšej časti života, ale ono sa to prepája aj cez tú tvorbu. Občas ma totiž to Richard Müller staví, že napíše album za jedno poobedie a tam sa tlačí otázka, či je takýto stav lepší, ako keď vzniká album dlhšiu dobu.
1: Jeden z posledných albumov som napísal za jedno poobedie texty. Bolo ich asi 12 a išiel som z repliky do repliky, zo sloganu do sloganu a nebolo mi celkom jasné, ako je to možné. Keďže sa mi to už v minulosti stalo, ale v minulosti sa mi to stalo silne pod vplyvom, ako sa vznešene hovorí, návykových látok, tak ma to ako tak nejak výrazne nešokovalo, ale vtedy, keď boli tie látky, tak sa naozaj napísalo proste za 2 mesiace 60 textov alebo sa ešte za menší časový posun. Takže každú situáciu treba prežiť, no to znamená, že už dávno som za jednu noc nenapísal 2 albá a už dávno som nemal chuť sa odstreliť, ale pravda je taká, že v minulosti tej viac vzdialenej boli situácie, kedy som stál na balkóniku 13 poschodového hotela a rozmýšľal som.
0: No, smutné stavy. Ale Petre, otázka teraz možno trošku súvisiaca s tým, čo nám Richard takto povedal. Keď počúvaš jeho pesničky a tie texty, ktoré písal on konkrétne, aj cítiš, kedy prechádzal smutným obdobím, alebo sa to dá ťažko poznať z tých slov?
2: To sa dá poznať docela snadno. Ja myslím, že ty deprese, které člověk prožívá, nemusí to být ty chorobné deprese, můžou to být jenom úzkostní stavy nebo stavy nějaké nouze, duševní smutku, opuštění a tak dále, to se do toho musí nutně vrýt a jako neumím si představit, jak by někdo v blbým duševním stavu napsal, proč bychom se, jak to tam je v tom Smetanovi, pomoc mi prodané nevěstě. Vy to neznáte na Slovensku.
0: Proč bychom se netěšili?
2: Netěšili, děkuju.
0: No, když nám pán Bůh zdraví dá, ne?
2: Když nám pán Bůh zdraví dá, ano.
0: My to poznáme na Slovensku, neboj se.
2: Jo, tak to je dobře. My třeba Krupňovu neznáme. Teda to
0: no to možná ani my zase.
2: Tak to je jenom odbočení, tak já myslím, že to určitě ten vliv má. Ještě k těm návykovým látkám. Já jsem se o tom jednou nějak bavil s Jarkem Nohavicou, který měl zase alkoholový období, docela dramatický, na přelomu 80. 90. let a jednou mi do jednoho rozhovoru taky říkal, nebo mi to říkal v hospodě, já teď nevím, u kafe samozřejmě nějak jinak, že ono to pomáhá, tyhle ty rauše a tyhle ty věci, které tě dostávají do, otevírají ty doors of perception, jak se říkalo, dveře vnímání. Ono to jakoby zdánlivě pomáhá, zdánlivě si víc tvůrčí, víc kreativní, víc poetický nebo asociativní, konec konců se, aby o tom mohli vyprávět i ty Beatles, o kterých jsem tady
0: ano, mluvil. Je to možné, len potom, keď precitneš, tak veľa vecí z toho môžeš zahodiť, lebo zistíš, tak, že si napísal blábol.
2: To je jedna věc, samozřejmě riziko, a každý z nás, kdo někdy se pokusil něco napsat, třeba jenom po fašce vína, tak jako tuhle zkušenost určitě udělal, ale Jarek tehdy říkal, že prostě tvorba, kterou psal jako už čistý, zbavený této noční mury, takže je podstatně lepší, že prostě jako má mnohem vyšší hodnotu a další trvalost a že si za ní absolutně stojí, a já myslím, že to je docela přesné, takže těžko, jako lidi jsou individuální, životy jsou individuální, všechno se děje podle toho, jak to máme napsáno kdesi nahoře. Richard Miller tam má napsaný hodně složitý kliky háky.
0: No a prejdeme teraz aj k aktuálnejšiemu obdobiu, aj keď teda v úvodzovkách, lebo už aj toto má vyše 20 rokov. Sedmička albumová, ktorú vydalo vydavateľstvo Universal Music v roku 2001, to je tá 01. A zase spolupráca, tentoraz s mladým spoluautorom Ivanom Táslerom. Tá hudba autorsky rôznorodá, čas pesniček si zhudobnil, otextoval aj Richard Miller, ale za vznikom viacerých stál práve Ivan Tásler z kapely INT Smile a na albume si mali možnosť niečo teda priniesť aj čo sa týka takej tej, toho obohatenia Marcel Bunta ako bubeník, Vlado Kraus. Jaro Filip sa na tomto albume v podstate podielal už in memoriam, keďže jeho životný príbeh sa uzavrel ešte pred vydaním tohto projektu. No a asi najznámejšou pesničkou z tohto albumu je skladba Nahý, dvojka, ale aj Dve líšky, Studňa, prípadne pesnička, ktorú si o chvíľočku vypočujeme, Spočítaj ma. Kam by si ty zaradil tento projekt?
2: Je to do isté míry, to je zlomové. Je to dáno práve tým odchodem Jara Filipa, ktorý skoro bych řekl, že toho Millera mírně sklidňoval. Jako dával mu trošku takový ten celistější rámec, ale to je jenom taková osobní projekce. Možná, že se mýlím, že to bylo úplně naopak, protože Jaro Filip, pokud vím, byl velice aktivní a veselý člověk, který teda mimochodem dožil se 51, ale to obrovské autorské dílo, co za ním je, nejsou to jenom ty desky, o kterých jsme mluvili, a spolupráce, je to spousta filmových hudeb pro Slovenské národní divadlo. Jsou to filmové hudby, jsou to dokonce i vlastní herecké kreace. Prostě nepředstavitelně aktivní člověk, který toho za tak krátkou dobu stihl tolik. Takže najednou tady nebyl. A ta spolupráce s Ivanem Táslerem, já myslím, že byla velmi šťastná, protože se Miller dostal zase o kousek jinam, nejenom teda generačně, ale i autorsky. Fakt je ten, že ten hit Nahý reflektuje právě takovéto divoké období, kdy se byl schopen tak jako mnoho let před ním zpívá kapely Doors, Jim Morrison před publikem svlékat. Bylo to důsledku nějakých těch návykových látek, jako do jisté míry je cené, že to ten autor, tedy Richard Miller, byl schopen vidět i s jakousi sebereflexí. Ale já jsem vybral písničku, která zase překročila určitě tu řeku Moravu jako hit. Hrála se tady v té době hodně a myslím si, že mnoho lidí má rádu.
0: Ano, než se k ní ještě dopracujeme, třeba povedat, že dvojica Ivan Tásler a Richard Miller se stretla už aj na takom predchádzajúcom trošku netradičnom štúdiovom projekte, ktorý dostal názov A hosté.
2: To bol... No a k tomu sa dostaneme na konci toho?
0: Áno, dostaneme sa, takže pesnička Srdce ako kníže Rohan už bola v tom čase, keď vyšla 0-1 celkom slušnou hitovkou na obidvoch stranách rieky Morava, ale teraz na nás čaká samozrejme trošku mladšie dielo a to dostalo názov Spočítaj ma.

0: No a ak by sme chceli spočítať aj hitovky na tomto albume, to by nám tiež zabralo celkom dlhý čas, pretože okrem spomínaných piesní ešte aj Rieka alebo Ako Vánok sú také výraznejšie piesne Richarda Millera z roku 2001. A ak by sme chceli sedieť aj nad ďalšími projektami, tak by sme tu strávili veľa času, lebo aj Monogamný vzťah, 44, VV, Miller spieva Lasicu, Lasica spieva Millera a Miller a Lasica spievajú Filipa. To je projekt z 2008. na pamiatku piesni práve Jara Filipa. V 2010. vyšiel produkt s názvom Už, o rok neskôr Ešte. No a potom došlo na spoluprácu so skupinou Fragile pri Hlasoch jednotke dvojke. A ďalším produktom, 13. v podstate, bol album nahrávaný v spolupráci s Michalom Horáčkom a Michalom Pavlíčkom, čiže Sociální síť z roku 2015. Toto všetko aj z časových dôvodov preskočíme a svoju pozornosť teraz zameriame na album, ktorý bol ponúknutý, no teraz už je to 6 rokov, čiže na 55-ku. Ono to vtedy vznikalo za výdatnej pomoci Ondřeja Brzobohatého, čo je teda syn v podstate slovenských hercov, lebo Radoslav Brzobohatý sa narodil vo Vrútkach pri Martine v septembri 1932, takže to bude už 90 rokov od narodenia. Zomrel deň pred svojou 80-kou 12. septembra 2012 a Hana Gregorová, tá je teda ročníkom 1952, narodená v Bratislave. Ondřej bude mať narodeniny z pohľadu premiéry dnešného 18. triangla zajtra, 2. februára 39. No a Richard Miller na toto obdobie, keď vznikala 55-ka, spomínal aj takto?
1: No, za prispenie. On zložil všetky pesničky, zaranžoval všetky pesničky a spolu so svojimi vybratými muzikantami ich aj nahral. Bola to úžasná spolupráca. Našiel som v ňom, to znie tak pateticky, ale našiel som v ňom kamaráta až priateľa, by som povedal. Je to proste jeden veľkorysý chlap, ktorý pravdepodobne od toho tátu zdedil strašne veľa vlastností a výborne sa s ním spolupracovalo. Bol to veľký zážitok. Rád by som s ním išiel na turné, ale uvidíme, jak si zladíme termíny na budúci rok.
0: No, tento rozhovor nebol nahrávaný v aktuálnom období, ale tá spolupráca Ondřeja Brzobohatého a Richarda Millera, no Rišo si to jednoducho nevedel vynachváliť.
1: Bol veľmi inšpiratívnym momentom, je to pravda. Je to už len proste pozerať sa na ňoho, pozerať sa na tú mladosť. Má 33 rokov, to znamená v podstate o, ja neviem koľko, 23 rokov má menej ako ja. Takže je to znovu človek z inej generácie. Ja som často robil s ľuďmi z mladšej generácie, sem tam práve naopak so staršími pánmi, ktorí zase mi ukázali iný smer v ceste za životom a za interpretáciami pesničiek, napríklad pán Pavlíček, s ktorým sme urobili podľa mňa veľmi dobrú dosku, ktorá je tak trošku opomínená Sociálnej síti. A Ondrej, áno, on proste, on, ja som videl, ako on so mnou žije v tom štúdiu, ako to prežíva, ako si to v duchu spieva so mnou. Bolo to veľmi príjemné.
0: Takže Petre, odrazíme sa teraz práve od tohto pána, čiže Ondřeja Brzobohatého. Tá 55-ka je pre teba výnimočný produkt, keďže sme preskočili viacero albumov, takže zrejme asi bude.
2: Tady já už jsem se dostal do té fáze, že už jsem nevybíral jen hity, které jsou známé na obou stranách Moravy, ale taky věci, které mi nějak vnitřně byly hodně blízký. To, co říkal Richard Miller o Brzbohatém, je svatá pravda, to je neobyčejně nadaný muzikant. Ne všechno, co dělá a s kým dělá, musím nutně aplaudovat, jako dělá toho hodně, je velmi pracovitý. Jsem se podobal tomu Filipovi, i když si nejsem zase tak úplně jistý, že tam jsou úplně srovnatelné ty fenomenální talenty a ten natoršikovský talent Jara Filipa při tvorbě písniček, ale jako to není proti Brzobohatému, prostě je to dobrý muzikant, je to talentovaný skladatel a Líbí se mi, jak o něm Miller mluví jako o člověku, který tou muzikou žije. To já myslím, že je podstatný a nejdůležitější. A pak je tam jedna zajímavá spojitost. Tam v jedné písničce, pokud si to dobře pamatuju, cituju to jenom z hlavy, se zpívá: keď som mal peť, celý môj svet skrýl otec do dlaně a voňal po mame. Já si myslím, že tady jako mohli si pánové oba trošku tak jako řešit i svoje příběhy se svými otci.
0: Obidvaja herci, rodičia.
2: No, přesně tak. A ani jeden ten příběh nebyl úplně jednoznačný a možná chvílema ani příjemný, co já vím, já do jejich životu nevidím, ale přijde mi, že tenhle ten malý úryvek, který se mi vril, že je velice, velice typický. Takže ano, tohleta spolupráce, já myslím, že byla mnohem šťastnější, než to s tím Pavlíčkem. Pavlíček je výborný muzikant, ale takový, který někdy nahrazuje pracovitostí tu takovou tu melodickou invenci. Ta deska Sociální síť není vůbec špatná, ale nelze s ní příliš omdlívat, aspoň ne v mém případě. Tahle deska se mi líbí víc.
0: Já se nechcem mýlit, ale dokonce tuším, aj Ryšova mamina byla herečka Eliška Millerová, takže aj v tomto případě je to zhoda, protože aj Hana Gregorová je herečkou, takže mají v tomto smere dost spoločného. No a ještě mal jsem ještě jednu věc, kterou jsem chcel v této souvislosti povít. Já vlastně ano, to je ta česká podoba Richarda Müllera a ta spolupráca s českými autormi, aj keď teda Ondřej je svojím spôsobom skôr Slovák ako Čech, ale prejavuje sa teda v češtine, ale Ryšové korene po tejto stránke, tie sahajú ešte do tých 80. rokov. Vieme, že teda spolupráca na albume V penzionu sviet Petra Habku a Michála Horáčka, kde skladby Rozeznávam a hlavne Štěstí je krásná vec, z neho urobili v Čechách výrazne populárnu postavu a ukázali, že v ňom je ten šanzonierský potenciál, ktorý v Bankete až tak veľmi nebolo cítiť. A ako sa, povedzme, z tvojho pohľadu javí Ryšo ako interpret piesni v češtine? Je to spevák, pri ktorom tú slovenčinu nepočuješ, alebo má určité také nie dvakrát dotiahnuté prvky v tomto smere?
2: No ja, kdybych nevěděl, že není Čech, tak si řeknu, má takový zvláštní způsob artikulace, ale mluví česky nebo zpívá česky naprosto bezproblémově. S tím vůbec problém nemám. Jako ta deska Penzionu svět byla zlomová v určitém slova smyslu. Má silný místa, má velmi slabý, hodně slabý místa. Ty silný, ty jsi jmenoval. Ono tam je ještě ten kníže Rohan.
0: Ano, to je z toho neskoršího období, ale Ryšo, třeba z pesničku Rozeznávám z toho Penzionu. Ano, on to označil dokonce, že to je najkrajšia pieseň o láske, ako kedy nás pieval.
2: No, protože Petr Habka byl další fenomén jako skladatel, který sypal melodie z rukávu, byl velice jasně rozeznatelný. Při prvních akordech klavíru už se věděl, že to napsal Habka, ať už to byla filmová hudba nebo písnička. Stejně tak Horáčkovi texty, a nemusím mít Horáčka jako člověka nebo jako homopolitikus, ale v určitém okamžiku byl určitě nejzajímavějším textařem v Československu, to bylo to období 85 až 9, tedy z té české strany, myslím, Československa, a vnesl tam spoustu novýho výraziva, nových témat. Jako fakt to byla důležitá věc, i když na té desce byly i slabé věci, třeba Stáří, který deklamoval pan Kemr a krákal tam Michal Kocáb, a bylo to nesnesitelně patetické. Toto jako skutečně bylo za hranou únosnosti, ale jako prostě to se nikdy se nepovede úplně všechno geniálně. Takže ano, Richard Müller jako zpěvák zpívající česky, ano, ale radši ho mám, když zpívá slovensky.
0: Tak, keby sme chceli ešte počúvať niečo od Michala Horáčka ako textára, aj budeme ešte samozrejme, tak nielen album a hosté, ale aj tá sociálna síť je jeden z takých zaujímavých príbehov alebo projektov. Aj keď na tej sociálnej sieti Richard na mňa pôsobil strašne unaveným dojmom.
2: Tak bylo to nějaký asi období neúplně šťastný a krom toho ta deska, on sice říká, že byla neprávem nedoceněna, já nevím. Na mě zase tak jako oslnivě nepůsobí a asi to byl takový, on ten Michal Horáček je takový inženýr lidských duší, jak napsal Škurecký. On je takový jako sociální inženýr, který dává věci dohromady, což někdy je pěkný, někdy to nemusí přinést úplně ty nejlepší plody, což možná byl tenhle ten případ, ale jak říkám, jako jeho textařské kvality nelze zpochybňovat.
0: Ale vracíme se k 2016 roku, k albumu 55 a to prostřednictvím titulu Milování na smrť.

0: Tuc, tuc, tuc, tuc. To je něco, co snad ani není hudba, to už je jenom jako jakýsi zvukový smog určený k tomu, aby se u toho lidi zkouřili extází a dělali nějaké příkusy. To nevím, jestli se dá ještě vřadit do škatulky hudba, ale jinak ten jeho vkus velmi sdílím a moc se mi líbí.
1: Prejdeme teraz k jednej anomálii. To bude anomália s veľkým A takej ďalšej trošku netradičnej spolupráci. Pesnička už patrí medzi tie čerstvejšie, objavila sa na albume, ktorý vznikol v podstate pred už teraz 2 rokmi. To je ten produkt Hodina medzi psom a vlkom. A ako bonusová pesnička je tam zaradená aj skladba košického rodáka Laca Richterika, ktorý ako hudobník, bubeník, multiinstrumentalista, spevák, hudobný producent, skladateľ, režisér a tak ďalej. Tak v podstate začínal v kapele Good Fancy, ktorá mala možnosť byť úspešná aj v rámci košického Zlatého pokladu, získali aj ako kapela Zlatého Slávika v kategórii Skokan roka, ale v tom 2012 sa rozhodol odísť a vydať sa na sólovú dráhu. Je to osoba, ktorú ty vieš niekam zaradiť, alebo si túto pesničku vyberal na základe niečoho iného?
0: Přiznám si, že tu osobu, kterou si tam tady teď představil, neznám od něj nic jiného. Tuhleto písničku jsem si vybral na základě klipu, který jsem viděl na YouTube, který je naprosto úžasný a dává atmosféru nebo atmosféře té písně jakýsi velmi hluboký a velký rozměr. Myslím si, že je to jedna z nejdůležitějších písní, jaké jsem snad od minulá slyšel.
1: No ale je to jako bonusovka z tohoto vzpomínaného albumu. Ten tě jako celok velmi nechytil?
0: Ale ano, líbí se mi, ale jak už bylo řečeno, kdyby člověk vybral všechno, tak nakonec skončí u 15 dílů, tak jako je 15 základních desek Richarda Millera. Mm-hmm. Těžko.
1: Ano, to je ta spolupráce s Petrom Uličným. Už z počátku, keď jsme se teda rozběhali, tak bylo spomenuté, ako se tyto dvaja páni Richard Miller, Petr Uličný dali dohromady prvýkrát a ako po rokoch, ako vznikaly ty pesničky. No, k anomálii toho veľa nedodáme, tak si ju aspoň teraz vypočujeme.